kde nepřekládal uhlíší, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucovský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kost

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš i mi víč,

0: zasažen.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček, začínají folková pohlazení a dnes budeme tak trochu aktuální vzhledem k tomu, co se venku děje. Předpokládám, že náplň dnešního pořadu vám bude zřejmá už podle úvodní písně, která to má už v názvu Zatracený vedro. Hobous.

slunce žaví jak pec, zatracený vedro, že se jabka na stromech začínají píct. To jsou úryvky z právě odeznělých písní od Rivolu, Hoptropáků a Kamelotu a přesně to definuje téma, kterému se v dnešních folkových pohlazení věnujeme. Vedro. Ne, že bych to chtěl nějak zveličovat, už takhle nám to dává všem zabrat, ale pro folkový žánr je typické, že se zpívají a hrají písně, které žijeme. No a tohle žijeme teď, i když to zrovna žití není. Vlna veder svírá naši zem. Každý, kdo se vydá na nějakou cestu, s tím musí tak trochu počítat. A i když to je třeba Cesta za tebou od Marien, dovolím si přispět z vlastní autorské zahrádky, popisuje to jeden takový žhavý výlet po asfaltové silnice, kde si odpočte jinak ke kostelci nad Orlicí, nahoře hezky, pěkně, na sluníčku, tamní asfalt to tak trochu nedával.

Také písnička Ester od Kamarádů táborových ohňů, staříčká to nahrávka, historická píseň má jako podkres kulisy toho dějství, vedro a vyprahlou prérii. Ano, takových písniček bychom našli hodně. Když se podíváme do současných dějin, i když už je to také vlastně trošku starší nahrávka, dáme si vzpomínku na skupinu Zhasni na cestě od Bejrů, zmiňující jedno legendární uzenářství, které už je asi taky minulostí, pokud vím. Nicméně písnička je to hezká, vedro jak v Andaluzii, to sedí. Michal Vaněk, Kuba Horák, jejich Zhasni a na cestě od Bejrů.

0: Na slunečný den, to je příspěvek od Ivana Hlase do naší sbírky písní pojednávajících o tom příšerném počasí, o tom vedru, ale jak jsme slyšeli z úst jistého pana ministra, klimatická krize byla zrušena, takže vůbec to s tím nesouvisí. Dovolím si teď zahrát historickou píseň A slunce pálí jen, kterou známe v podání Mirka Hofmana a Zelenáčů, ale pojďme se podívat, jak to přespívali na jedno úžasné CDčko, odkazující se na slavné vzory. Pánové, no co pánové, neřízené bluegrassové střely z Plzně, copáci.
1: Už v noci jsem vyrazil jen v bluze, v kalhotách a s párem starých dob. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. A slunce bodá do očí,

Vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Vždyť ještě včera mě to pastor v celé z Bible čet. Teď zelži viním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

šlapu pod sebou. Já dávno boty zahodil, když brzdili můj chvat. A v břiše mám snad stočený ten přestříhanej drát. Když náhle v rukou cítím suchej drn a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá, se skrývá.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

horkým větrem z kukuřičných polí. Robert Křesťan je opravdu mistr nad mistry v popisu vedra. Vzpomínám si ještě na jednu písničku, já ji zkusím najít, která by se do dnešního výběru také hodila. Tuším, že na albu Starodávný svět, což bylo, myslím, třetí řadové album Druhé trávy, vyšlo v roce 1994, jmenuje se takovým zvláštním slovem Ichisach. Píše se to Ichisach. A vykřičník je zatím. A člověk se s tím může jako hrát, polemizovat, co to má vlastně za význam. A když pak dojde k refrénu, co pak nevidíš, že hořím a nevíš, jak to bolí, džipy nás honí po makovém poli. Čisach, čisach i čisach. Někdo mě upozornil na to, že v obráceně, když se to čte, tak to znamená hasiči. Ale jak říká Bob Dylan, píseň je zážitek. Člověk nemusí chápat, co chtěl autor přesně říct, aby měl zážitek, naopak snaha o plné pochopení textu ho může o zážitek připravit. Tak si lámejte hlavu i v tomhle vedru. Ichisach, druhá tráva, Robert Křesťan.

Ano, v důsledku vedra dostaví se třeba i Fata Morgana. O té bylo také napsáno hodně písní. Tenhle třeba od Nezmarů jihočeských, ještě v době, kdy tam sloužila Pavlína Jíšová, od které už jsme dnes jednu pouštní píseň slyšeli. Podíváme se teď, co o Fatě Morgáně zpívají třeba rolničky z Bratislavy.

0: A tohle byla mistrovská připomínka Osvobozeného divadla. Fata Morgana Fox, hraná samozřejmě brněnským skvělým cymbál klasikem pod vedením úžasného muzikanta Dalibora Štrunce. Smeknout klobouk zbývá. On se pak bude honit po té poušti, jak zpívávali Osvobození s Kojet Sverichem. Dovolím si upozornit, že se nám blíží závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali písničkám žhnoucím o tom, když ty teploty překračují únosné meze. Přátelé, není to legrace, opatrujte se, doplňujte tekutiny, nejlépe ty, co udrží tekutiny v těle, dávejte na sebe bacha a dávejte pozor na své blížní, anebo třeba na sousedy, pokud jste někde v paneláku, pozorujte i lidi kolem sebe na ulici, jestli to zvládají. Je to vlastně taková zkouška lidskosti, ohledu plnosti, jestli jsme schopni se o sebe jako společenstvo lidí postarat. Kéž by to tak bylo. Dáme si na závěr písničku od Bonsai číslo 3, která pojednává o letní noci. Snad v tom najdete trochu úlevy a útěchy. Od mikrofonu se loučí. Za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček, tohoto času po schlazení toužící a k vodě mířící.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudaná?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
5: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
0: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídit na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý. A...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme vždycky viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, co jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, a už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál, dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil v plovu chrousta. To je scénka z Table Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko. Mějte
4: ano,
10: se.
4: Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme Nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
3: No, tady květa ze Strážnice.
4: No, dobrý den.
3: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano. Děkujeme, no, pěkně. Jo. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
12: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
13: Všechno.
12: Nahodou. Škola je základ života.
13: Ale kdo ji má přežít?
12: Ale děti.
13: Jo. To když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná.
12: Jak to?
13: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
12: A teď?
13: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
12: To já chodím do školy ráda.
13: Bodeď, šprtka.
12: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
13: Že mají všichni větší svačiny než já.
12: Ty jsi číslo.
13: Co? Jaké číslo?
12: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku. No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
13: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
12: Fakt? Hm? A jaká je?
13: Ale... Závistivá.
12: Závistivá?
13: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
12: Co?
13: Otec, Hurvínku.
12: Ty jsi zase něco provedl.
13: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
12: Co jsi vyvedl?
13: Ale hodil jsem po maškové houbu a ta udělala loužičku.
12: Mašková?
13: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
12: No, diď.
13: No, také no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážu... I mluvit.
12: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
13: Jo?
12: Jo?
13: Jsem rychle unavenej. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
12: Co?
13: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
12: No to těžko.
13: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
12: No, to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
13: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
12: Jak to?
13: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
12: Jo, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
13: No, co pak?
12: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys si vybral?
13: To je přece jasné. Čokoládový dort.
12: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
13: Sně!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké hvězdy,
2: herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně nechybí. Tak.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, Ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plečková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plečková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Visi Hák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Slanecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím, no,
2: to ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že ne, nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Bok, ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no, Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: se hezky.
2: Naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová, ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B? Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám rádi nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tedy
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám
2: do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Dubouška, která se blíží růst Vysiáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, se, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
15: Co to je do prdelky?
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápat tu kotala pytel.
15: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
15: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme za večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
15: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
15: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si to totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi to trošku vrátil koktání.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
15: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť okrátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepáhce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorádou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Jeseníku začaly opravy dalších ulic poničených před loňskými povodněmi. V Olomouci stěhují jednu z největších archeologických sbírek v Česku. Písečná na Jesenicku investuje do opatření k zadržení vody v lesích. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami až 39 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Rekonstrukci ulic Gogolova, Tyršova a Školní a taky prostoru pro luky u tržnice zahájili dělníci v Jeseníku. Úseky byly zasažené předloňskými povodněmi. Práce budou probíhat po etapách a vyžádají si dočasná dopravní omezení, popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
2: V ulici Gogolova bude nejprve omezen provoz v té části, kde vzniknou nová parkovací stání. K té uzavírce Gogolovy dojde při opravě podloží, osazování obrubníku a pokladce nových asfaltových vrstev. Co se týká ulice Tyršova, tam bude vozovka zúžena. Pro ulice Utrnice pak budou dočasně uzavřena parkovací stání a v ulici Školní bude platit zákaz zastavení v podélných parkovacích stáních.
0: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku, obsahuje víc než milion předmětů. Více archeoložka Pavlína Kalápková.
3: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Cesty v obecním lese Písečné na Jesenicku opravují dělníci. Opatření za téměř 2 miliony korun mají pomoct zadržovat vodu v krajině. Hotové by měly být do září, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
4: Zejména na stávajících takzvaných linkách, to jsou lesní cesty, kterými se sváží dřevo z obecního lesa, budou upraveny tak, aby voda, která po nich teď byla odkloněna do porostu lesního, budou tam různé odháňky, opatření typu jáma, hráz jáma. V podstatě principem je to vyhloubit nějaké jámy, do kterých ta voda nateče a vsákne do podloží a neodteče po povrchu. Sport.
0: Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka porazil svého spoluhráče Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v kanadském Montrealu. Naopak Sára Bejlek s Kateřinou Siniakovou končí na turnaji v kanadském Torontu ve druhém kole. Bejlek podlehla ve dvou setech Polce Švjontekové a Siniaková skračovala souboj s uzbeckou tenistkou Rachimovovou.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno v Jeseníkách a odpoledne k večeru se můžou při přechodně zvětšené oblačnosti vytvořit izolované přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů na horách kolem 31 stupně Celsia a povane slabý během dne mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 u Křenovic ve směru na Brno. Na kilometru 251 leží na vozovce sražené zvíře.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 5. srpna a svátek má dnes Kristián. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Rangers a právě teď bude zpívat Michal David, Nenapovídej. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Středa, 5. srpna. Svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu. Nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 61 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone 3. nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tady středa 5. srpna, minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Kristián.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li v srpnu horikalný, budou v zimě mrazivalný. No dnes bude slunečno, teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Šumwald, 21 stupňů, píše Eva, která se chystá zalévat na zahrádce, dokud je trochu svěže. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 22,5 stupně, Prostějov 23 stupňů, píše Monika, která se chystá do práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o 5. studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Hokejový brankář Michal Postava za poslední dva roky ušel obrovský kus cesty. Na jaře 2024 dochytal sezónu v prvoligovém Přerově. V té nadcházející už perfektním výkonem zajistil brněnské Kometě extraligový titul a v uplynulé sezóně už usedl i na lavičku Detroitu v NHL, i když do zápasu nezasáhl. Přechody do nového prostředí mu tedy evidentně problém nedělají.
1: Asi se umím prostě přizpůsobit tomu, co je potřeba, a určitě nesnažit se měnit úplně všechno, ale jenom se přizpůsobit těch menších detailech a pracovat na nich vlastně celý ten rok, což si myslím, že se mi dost dařilo, a byl jsem za to nesmírně rád, že mě takhle trenér, ať už brankářů na farmě, pomohl s různýma detailama.
2: Právě tyto detaily pomohly Michalu Postavovi k pozici nejlepšího brankáře AHL, co se týče úspěšnosti zásahu, a ceně Harryho Holmse pro nejlepší golmanskou dvojici soutěže. A také povolání k prvnímu týmu slavného Detroitu Red Wings, i když jen do pozice náhradníka na lavičce.
1: Já jsem z toho obrovskou radost, vlastně byli jsme v Grand Rapids v Clevelandu, kde jsme měli hrát zápas ten den, takže po rozbruslení jsem nasedal do autobusu normálně zpátky na hotel a volali mě trenéři, ať se vrátím zpátky, takže nejdřív to bylo určitě, co jsem udělal za průser nebo co se nepovedlo. Když jsem přišel do šatny, tak mě jenom řekli, ať si zbalím věci a že mě povolávají nahoru, a říkal jsem si jenom, že si to chci prostě užít co nejvíc, i když chyběl už tomu jenom ten start, ale i tak jsem si to tam užil moc.
2: První zámořská sezóna pro ně ale představovala mnoho změn. Třeba poloprázdné stadiony v takzvané farmářské soutěži AHL.
1: Určitě je to prostě jiný svět. Myslím, že ta atmosféra mě trošku zaskočila víc. Není to takový ten čistý fanatismus, kolikrát ať už jsou tyto kotle, na co jsem byl zvyklý z toho Brna, plný stadion, který se vás snaží hnát, tak tam je to spíš braný víc jako show.
2: Na život ve městě Grand Rapids, kde sídlí záložní tým Detroitu, se ale zvykl rychle. I díky českým spoluhráčům Jakubu Rychlovskému a Ondřeji Becherovi.
1: Já musím říct, že to Grand Rapids bylo klidné město, takže pro nás úplně super. Tím, že jsme vlastně s klukama bydleli prakticky přes cestu od haly, takže to pro nás bylo taky jednodušší, a většinou jsme právě trávili čas, kdy jsme bydleli v rezidenci a měli jsme tam právě ať už posilovnu, bazén nebo takovou terásku, takže pak, jak už bylo pěkné počasí, tak jsme právě s českýma klukama hodně grilovali venku, a takže takhle jsme se snažili spíš jako regenerovat mezi těma tréninkama a zápasema.
2: Aktuálně se připravuje na ledě s týmem prvoligového Přerova, kde ještě na jaře 2024 dochytával sezónu. Za necelé dva roky už seděl na lavičce týmu NHL.
1: Tohle je to určitě neskutečný, ojedinělej podle mě případ, a asi si to ještě nedokážu toho tolik vážit. Ani si to tak nepřipouštět, že vlastně dva roky zpátky jsem byl tady ještě v Přerově a podařilo se mě to vlastně za dva roky se dostat právě do toho NHL týmu a být tam jenom na té střídačce, takže myslím si, že postupem času si toho budu vážit víc a víc, a doufám, že to ještě pozvednu o ten jeden stupínek. Cíl je jasný, je to NHL, tam naskočit do toho zápasu. Zbytek už se prostě bude odvíjet od toho, jak budu pořád pracovat a snažit se každý den být ten nejlepší.
2: Říká hokejový brankář Michal Postava, který do zámoří odcestuje na začátku září. Z Přerova Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký vrchní soud zrušil rozsudek v kauze vynášení informací z celní správy lihové mafii. Odvolání tří obžalovaných, včetně organizátora rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem Radka Březiny a státního zástupce, soud projednal v neveřejném jednání. Potvrdil to mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik. O post senátora v přerovském senátním obvodu se chtějí ucházet čtyři kandidáti. Zájem o volby je podstatně menší než před 6 lety. O funkci senátora budou usilovat zástupci z hnutí ANO, ODS, SPDE a ČSNS. Funkční období v přerovském obvodu končí senátorce Jitce Seitlové za KDU-ČSL. Řidiči tento týden musí počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměřují hlavně na dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Sport. Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, v Jeseníkách odpoledne pozor na možné přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů, na horách kolem 31 stupně Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte v Prostějově na dálnici D46 ve směru na Brno. Na kilometru 24 stojí kamion s defektem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou. 6:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Už o půl desáté nás čeká pořad od pradědu na Hanou, raně barokní kaple svatého Prokopa na okraji Postřelmova. To je cíl dnešního putování Mirka Kobzy od pradědu na Hanou. Vydáme se nejen do její historie, ale zapřemýšlíme i nad tím, proč sedlák v 17. století budoval tak nákladnou stavbu. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a probouzíme se do 5. srpnového rána. Je středa, svátek má dnes Kristián. Vše nejlepší. No a za 2 minuty, 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Uvidíme. Dnes bude slunečno, to rozhodně, a teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Uničově 22 stupňů a je už vidět, že nám opět vychází žhavé sluníčko, píše Milan. Chomoutov jasno 22,5 stupně, napsala snídající Eva, dobrou chuť. Zábřeh 21 stupňů, zdravím z práce, píše Mirka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: 25 let se usilovně věnuje obnově jesenických pramenů. Vydal i jejich atlas. Kromě toho se nejen hory a historie snaží přibližovat široké veřejnosti cyklem obrazových encyklopedií. Čti jeseníky, čti rychleby a králický sněžník nebo lipová lázně čti. Pramenář, lezec po horách a spisovatel Lukáš Abt bude naším hostem v prázdninové repríze ve středu po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, rychlostní kanoista, olympijský vítěz a držitel dalších 5 olympijských medailí Josef Dostál. Dozvíte se například i to, jak ho ve vztahu ke sportu změnilo otcovství.
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijde domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla tý její kariéře nějak dál posouvat.
0: Celý rozhovor s Josefem Dostálem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. V Přerově včera padl více než stoletý teplotní rekord. Podrobnosti uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Přerově bylo nejtepleji za posledních 105 let. České dráhy nasadily při výluce mezi Jeseníkem a Karnovem dodávku pro kola. Sokoly vyvedly letos v Jeseníkách rekordní počet mláďat. Bude jasno nebo skoro jasno s maximy až 39 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Přerově v úterý padl více než 100 let starý teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili 39 stupňů. Dosavadní rekord na stanici pocházel z roku 1921 a byl 38 stupňů Celsia, řekl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Téměř stoletý rekord padl také v Olomouci Holici, kde bylo 38,8 stupně. Nejvyšší teplota v kraji však byla ve Šternberku, a to 39,6 stupně. České dráhy nasadily při výluce na trati mezi Jeseníkem a Krnovem i speciální dodávku pro přepravu kol. Vlaky nahradily autobusy kvůli rozsáhlé rekonstrukci na polské straně v úseku Glucholazy-Mikulovice. Omezení potrvá do poloviny prosince. Místostarosta Jindřichova Jan Hupík z nezávislého sdružení má obavy z odlivu turistů.
3: Můžou být trošku zmatení, jo, jakým způsobem se dostanou, a může to i odradit. Přesto Polsko, když jdou ty autobusy, tak je to takové složitější pro ně. V tom Polsku to nestojí přímo u nádraží, ten autobus je kousek dál, takže tam je to může trošičku vyvést míry ty turisty.
2: Hnízdiště v Jeseníkách opustilo letos 46 sokolích mláďat, což je nejvíc v novodobé historii. Vyvedlo je 22 párů dravců. Podle ochránců přírody počet hnízdících párů v nejvyšších moravských horách zůstává dlouhodobě stabilní, říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
4: Poslední roky nám ukazují, že jesenická sokolí populace je poměrně stabilní. Důležité je, že se výrazně nemění počet hnízdících párů. V roce 2024 se během sezóny přišly o život 4 dospělé samice, ale dnes vidíme, že se populace s tímto zásahem rychle vyrovnala. Nad jesenickými hřebeny naštěstí létá dostatek nezadaných ptáků, kteří mohou vytvářet nové páry.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty porazili na úvod třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Po vlastním gólu Suchomela z konce prvního poločasu Pražané otočili skóre, a to po změně stran brankami Matěje Rineše a Johna Mercáda. Francouzský tým zároveň neproměnil pokutový kop. Sparta se prosadila ještě dvakrát, ale pokaždé z offsideu. Mercado navíc minul branku z malého vápna. Adam Karabec tak mluví o těsném jednogólovém náskoku do odvety příští úterý.
5: Kdyby nám to řekli před zápasem, tak to vezmeme všema 10, ale takhle zpětně samozřejmě to mrzí, protože si myslím, že jsme mohli dát další 3 góly a chyběly opravdu jako kousky, ať už to byly ty offsidy, nebo když jsme nedali ty velké šance. Takže v tomhle to mrzí, ale v celku si myslím, že můžeme být spokojení.
1: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekejte jasno nebo skoro jasno. V Jeseníkách se odpoledne a k večeru můžou při přechodně zvětšené oblačnosti vytvořit izolované přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů, na horách kolem 31 stupně Celsia, a povane slabý, během dne mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 253 ve směru na Brno u exitu Koetín. Stojí tam osobní auto s defektem na vozíku a další vozidlo s píchlým kolem stojí o 2 kilometry dál u Křenovic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Chcete mít příjemný den, no vzpomeňte si na něco hezkého, co vás dnes čeká. Já se například chystám k vodě, možná to budou Poděbrady. U Olomouce možná Náklon, no v této hodině proberu s meteorology, jak velké vedro nás dnes a zítra čeká. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem. Dobré ráno.

0: Je 6:45, dobré ráno. O nevyužitých silách mořského odlivu a přílivu se psalo v československých novinách v srpnu roku 1926. Jaké se objevovaly plány, zajímalo Ditu Wojnarovou, která listovala 100 let starým tiskem.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Vedle ohromné elektrické energie ovzduší, která se vybíjí v bouřích, zajímala vědce také možnost využít síly mořského přílivu a odlivu. Podle zahraničních zpráv byly v tomto směru nejdále v Kanadě. Psalo se, již dlouhou dobu hraje tato otázka hlavní roli v problému, kde nalézti nové prameny síly vzhledem k ubývání zásob uhlí a petroleje. Největší v té době pozorovaný rozdíl mezi přílivem a odlivem, okolo 21 metrů, byl zjištěn v zálivu Fundy mezi Novým Skotskem a Novým Brunšvikem. V jedné postranní zátoce měla být proto vybudována elektrárna o kapacitě 750 000 koňských sil, která by byla poháněna energií vyvozovanou přílivem a odlivem a která by zásobovala lacinou elektrickou energií velkou část novoanglických států. Technické provedení nemělo být nikterak nemožné, nicméně značně nákladné.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45, dobré ráno, je tady středa 5. srpna a svátek má dnes Kristián. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká moc hůb srpnových, moc vánic sněhových, no dnes bude slunečno, teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 19 stupňů jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Prosluněný Rýmařov má 21 stupňů, hlásí Jana. Hranice 22 stupňů, jasno, to už je vzkaz od Pavla, který snídá lečo. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Dva večer.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno. Převtělit se a uniknout pod masku, toho bavilo už v dětství. V 60. letech pak do tajů pantomimy pronikl naplno. Boris Hübner se stal bezesporu nejslavnějším českým mimem. Pantomimu učil i své studenty. Právě dnes by se dožil 85 let.
1: To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie.
2: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Pelíšky.
3: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: Už ona ještě, promiňte, prakticky od dětství.
2: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
1: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek důle měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stárl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
2: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
1: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
2: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
4: Dám celou, komu se tady líbí.
2: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016, bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje archeologické sbírky ze skladu v Chudobíně a v Denisově ulici do nového depozitáře. Prostory v nedávno otevřeném moderním objektu v Hodolanech mu poskytl Národní památkový ústav. Pracovníci muzea do něj postupně převezou statisíce archeologických nálezů. Do letošních senátních voleb se v olomouckém volebním obvodu číslo 66 přihlásilo 5 kandidátů. Zájem kandidátů je menší než před 6 lety. Tehdy o tento post usilovalo 7 lidí. Kandidátky teď posoudí úředníci litovelské radnice, kteří rozhodnou o jejich případné registraci. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začíná platit dnes. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Sport. Čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Nad Německem vyhráli 8-3. V dalším duelu na turnaji se dnes utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin českého času. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. V Jeseníkách odpoledne pozor na možné přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů, na horách kolem 31 stupně Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je teď silnice mezi Bezděchovem u Úsova a Janoslavicemi na Šumpersku, a to kvůli stavbě nového mostu. Počítejte s objížďkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se vypravíme do Prostějovského kulturního a společenského centra. Dobré ráno přeje 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Vítek Šoukal.

zmrazený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Místo Smrku Olše. Hudební skupiny a divadelní soubory se vrátí po letní pauze do Prostějovského kulturního a společenského centra na Nové jeviště. Po desítkách let provozu se tam do jeho oprav pustila specializovaná firma. Vymění všechna prkna i dřevěnou konstrukci.
2: Jsem v sále kulturního a společenského centra v Prostějově. Pracovníci odborné firmy právě z výtahů nosí nová prkna, ze kterých budou skládat jeviště. Se mnou je tu vedoucí centra Ivo Peštuka.
3: Celý to starý pódium už je pryč, kromě nad výtahem.
2: To, co vidíme tady, ten zbytek, to je zbytek starého pódia.
3: To je staré pódium, tady takhle vypadalo staré pódium. V podstatě toto byly, dá se říct, desky nebo fošny z měkkého dřeva. Dneska se to dělá všechno z olše.
2: Je to natřené na černo, to nové pódium bude, předpokládám, asi taky černé.
3: Taky. Jo, požadavek, všichni mají požadavek, mít to úplně tmavý hnědý nebo černý. Takže jak to bude, tak my ještě budeme v podstatě natírat celý tady to zázemí. Jo, kolem toho, aby to bylo v jedné barvě.
2: Pódium zrenovuje specializovaná firma.
4: Zajíc Tomáš. Budeme dělat drožd, novej a zaklop z olšových palubek. Broušení, tmelení a nátěry. Já už to dělám 23 let.
2: Palubky, to je to, co jste teď skládali, nachystali jste si to do toho sálu. To dřevo je nějaké jiné, než co tady bylo?
4: Tady bylo smrkové dřevo, takže určitě jiné. A olše má určitě lepší vlastnosti.
2: K opravám využívá vedení centra letní pauzu v programu. Pokračuje Ivo Peštuka.
3: U nás ta sezona začíná, když to řeknu, 1. září. Začíná to koncertama, divadlama. Snažíme se prostě ten barák naplnit co nejvíc. Plesová sezona začíná 8. nebo 7. ledna městským plesem. A pak máme 16 plesů. Jo, takže většinou pátky, soboty až do konce března jsou plesy.
2: Kromě pódia tady upraví ještě sále rytmiky.
3: Chystáme to na pronájem, budou tam trénovat bojové sporty, takže upravujeme šatnu, malujeme, chystáme takové ty základní věci.
2: Do konce roku by pak chtěli podle Peštuky upravit také místnosti, ve kterých si lidé během akcí můžou zakoupit jídlo a pití. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste na ledění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richteríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co nám přináší dnešní počasí? Jak moc velké horko bude?
2: Stále opravdu extrémní, tak jak podobně jako včera. Očekáváme téměř bezoblačnou oblohu, většinou bude jasno nebo skoro jasno. Až k večeru se zejména v oblasti Jeseníku mohou přechodně tvořit přehánky nebo případně bouřky a tam by také oblačnosti mělo přibývat. Teploty budou mezi 36 až 39 stupni Celsia, na horách kolem 31 stupňů a vítr pované zpočátku slabý, během dne mírný, jižní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Noc a zítřejší den nám přinesou ochlazení. Co nás čeká, jak bude?
2: V noci očekáváme většinou polojasno nebo jasno, ale opět zejména v severních částech regionu na Jesenicku se může vyskytovat přehánka nebo bouřka, tedy větší oblačnost. Teploty se budou pohybovat mezi 22 až 18 stupni Celsia. Vítr povane už opět slabý, proměnlivý nebo případně později severozápadní do 4 metrů za sekundu. A ve čtvrtek už nás očekává přechod studené fronty. Zpočátku bude polojasno až jasno. Na severu ještě i v ranních hodinách může být zvětšená oblačnost s přehánkou nebo bouřkou, ale v odpoledních a večerních hodinách už bude přibývat oblačnosti i jinde na území Olomouckého kraje a postupně se místy budou tvořit přehánky nebo bouřky. Během toho čtvrtka teploty vystoupají nejčastěji na 27 až 30 stupňů Celsia, na jihu až na 34 stupňů, no a na horách budou mezi 22 až 26 stupňů Celsia. Vítr povane zpočátku slabý, postupně mírný, severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richteríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rostvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rostvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedlahve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže podél trupu drží lahve. S výdechem ukročíme vpravo do strany do pokrčených kolen a zároveň vzpažíme ruce podél trupu nad hlavu. S nádechem se vrátíme zpět do stoje a opakujeme vlevo. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. V Jeseníku začaly opravy dalších ulic poničených předloňskými povodněmi. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Jeseníku začaly opravy dalších ulic poničených povodněmi. Na Kopečku se kvůli opravám změnil provoz autobusů číslo 11. Fotbalisté Sparty vyhráli nad Lyonem. Dnes bude slunečno s maximy až 39 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Rekonstrukci ulic Gogolova, Tyršova a Školní a taky prostoru pro luky u tržnice zahájili dělníci v Jeseníku. Úseky byly zasažené předloňskými povodněmi. Práce budou probíhat po etapách a vyžádají si dočasná dopravní omezení, popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Ulice Gogolova bude nejprve omezen provoz v té části, kde vzniknou nová parkovací stání. V té uzavírce Gogolovy dojde při opravě podloží, osazování obrubníků a pokládce nových asfaltových vrstev. Co se týká ulice Tyršova, tam bude vozovka zúžena. Pro ulice Utrnice pak budou dočasně uzavřena parkovací stání a v ulici Školní bude platit zákaz zastavení v podélných parkovacích stáních.
2: Na olomouckém Svatém Kopečku dnes začínají opravy autobusové zastávky poblíž zoologické zahrady směrem na hlavní nádraží. Práce potrvají do konce září. Pracovníci dopravního podniku kvůli tomu upravili provoz autobusové linky číslo 11, říká mluvčí dopravce Anna Sýkorová.
4: Po dobu realizace bude nástupní zastávka Svatý Kopeček ZOO směr hlavní nádraží přemístěna přibližně o 110 metrů dále ve směru jízdy k přenosnému označníku. Spoje, které podle platného jízdního řádu končí na zastávce Svatý Kopeček ZOO, budou pokračovat i s cestujícími až do Radíkova. Navíc budou obsluhovat zastávky Radíkov, Zahrádky a Radíkov. U spojů vedených přes Lošov nedochází k žádným změnám.
2: Horské lázně Karlova Studánka dokončili letošní těžbu rašeliny z vlastního ložiska v Malé Morávce. To je staré přibližně 30 tisíc let. Rašelinu lázně získávají jednou ročně během několika letních dnů, aby doplnili zásoby pro léčebné procedury. Přímé rašelinové zábaly budou moct od září využít také lidé, kteří si proceduru uhradí sami. Sdělila to mluvčí lázní Lucie Špačková.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů vyhráli. Po obratu porazili francouzský Lyon 2-1. Obránce Martin Suchomel si dal v závěru první půle vlastní gól. Po změně stran pak skóre otočili Matěj Rineš s Johnem Mercádem. I s ohledem na výkon svých svěřenců zařadil trenér Sparty Brian Priske vítězství nad Lyonem mezi tři nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
5: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. V Jeseníkách se odpoledne a k večeru můžou při přechodně zvětšené oblačnosti objevit izolované přeháňky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů, na horách kolem 31 stupně Celsia. A povane slabý, během dne mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: S dopravními komplikacemi počítejte v Žerotínově ulici v Šumperku. Důvodem jsou opravy povrchu silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Příjemnou středu přeje Vítek Šoukal. Dnes nás opět čeká velké vedro. No, včera jsem měl už pocit, že místo opalovacího krému bych měl na sebe sypat grilovací koření. Buďme opatrní ve vedrech, co máme, vyhledávejme stín a nezapomínejme na tekutiny. Bez zdroje vody jsou kvůli horkému počasí rybníky v Lošticích. Podrobnosti do čtvrt hodiny a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Helena Vondráčková. Dobré ráno.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7:45, dobré ráno, užíváme si léto, to přináší radost zejména školákům z prázdnin a těm, co mají dovolenou, ale také majitelům zahrad. Zeleň potěší naše oko a hlavně výpěstky potěší chuťové buňky. Ovšem to lítání z konví, to je někdy pracné, znáte to, a také mnohdy může uškodit. Připomínám, pozor na čas zalévání, aby mokré listy nespadly.

0: Ale slunce zalevíme ráno nebo v podvečer. Kapky fungují jako lupa a mohou rostlinu popálit. Ideální je zalévat před východem slunce nebo pozdě večer, kdy je minimální odpar. Zvolme vydatnou zálivku ke kořenům třeba dvakrát týdně namísto každodenního rosení. Používat bychom měli odstátou dešťovou vodu o teplotě blízké okolí, aby rostliny neutrpěly teplotní šok. Tak ať nám naše zahrádky i zahrady přináší radost.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 5. srpna, čtvrt na 8 a svátek má Kristián.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li v srpnu horykalný, budou v zimě mrazivalný. No dnes bude slunečno a teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Javorníku máme dnes jasno, bez větří 28 stupňů, píše František. Honza z Písečné, teplota po ránu 23 stupňů, jasno, větřík pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost 80%, bude opět hezký den, pečivo na snídani jsem nakoupil, tak můžeme posnídat a jít na zahrádku. No a Oskava 20 stupňů, slunečno, nic se mi nechce, hlásí Ivana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kdy je třeba ji odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga doktora Michala Janáka a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
4: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: quem me lasca o braço.
1: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30, dobré ráno. Poprvé v historii platí v Lošticích na Šumpersku kvůli vedrům zákaz rybolovu v části tamního revíru. Vyschl totiž potok, který zásobuje vodou tamní kaskádu rybníků. Rybám hrozí kvůli vysokým teplotám a synicím nedostatek kyslíku.
2: Můžeme se podívat na tu hráz, ať si to ukážeme.
3: Můžeme.
2: Konkrétně.
3: Jo, jo.
4: Stojíme na takovém jalovém přelivu kamenem a většinou ta voda dosahuje těsně k tomu nebo se přelévá ven. Ale dneska vidíme, že té vody prostě tady je, myslím, že o 90 cm míň.
5: S nezávislým místostarostou Loštic a předsedou místní organizace Českého rybářského svazu Janem Konečným stojíme na hrázi retenční nádrže. Za běžného stavu se v ní hromadí voda z potoka zvaného Podhrádek a z nádrže pak rybáři dodávají vodu do zdejší kaskády rybníků.
4: Ten Podhrádek první rok v dějinách prakticky vyschl. Takže my jsme teďka v situaci, že na všech chovných rybnících máme zastavený otok. No a modlíme se, aby ty vedra přestaly.
5: Rybáři se teď bojí, aby ryby měly v teplé vodě dost kyslíku. Ubírat jim ho mohou i synice, které se v teplé a stojaté vodě rychle množí. O část ryb navíc loštičtí rybáři už letos přišli, popisuje Jan Konečný.
4: Ještě obhospodařujeme rybníky v Doubravici. Tam jsme vylovili teďko přes víkend 3 metráky mrtvých kaprů.
5: V retenční nádrži rybáři kvůli vedrům až do odvolání zakázali lov. Důvody vysvětluje předseda Jan Konečný.
4: Domluvil se zákaz lovu tady na té retenční nádrži i z důvodu, že rybáři často krmí na tom svém místě lovebním a ty zbytky toho krmení na tom dně začnou kvasit a ubírají zbytky kyslíku, které v té vodě jsou.
5: Současně budou rybáři poprvé v historii vodu v Loštické nádrži pro vzduch. Jak dlouho budou muset vodu čeřit, nedokáže nikdo odhadnout, říká za Český rybářský svaz rybářský technik Jakub Vávra.
6: Tak jak dlouho bude potřeba. Jo? Zatím se tady ten deficit jako neprojevil, i když ta nádrž už je teda na tom špatně s vodou.
5: Dohromady rybáři v Loštících pečují o víc než 3 hektary vodní plochy, ve které žijí řádově tuny ryb. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi. Na první

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký vrchní soud zrušil rozsudek v kauze vynášení informací z celní správy lihové mafii. Odvolání tří obžalovaných a státního zástupce soud projednal v neveřejném jednání. Potvrdil to mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik. O post senátora v přerovském senátním obvodu se chtějí ucházet čtyři kandidáti. Zájem o volby je podstatně menší než před 6 lety. Funkční období v přerovském obvodu končí senátorce Jitce Seitlové za KDU-ČSL. Tropická vedra a dlouhodobé sucho vysušují trávníky v celém Olomouckém kraji. Rostliny přecházejí do letní hibernace, přestanou růst a zežloutnou. Odborníci upozorňují, že pomoct jim můžou hlavně vydatnější srážky a taky méně časté sečení, které zadržuje v půdě víc vláhy. Sport. Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Montrealu do třetího kola. Dalšího člena prostějovského týmu Víta Kopřivu porazil 2-0 na sety. V Torontu pak zvládla druhé kolo Nikola Bartuňková. Naopak končí Sára Bejlek a Kateřina Siniaková. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty 36 až 39 stupňů, na horách kolem 31 stupně Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 55 v ulici generála Štefánika v Přerově před kruhovým objezdem s ulicí Durychovou ve směru do centra. Cestáři tam opravují dopravní značky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Hokejový brankář Michal Postava se připravuje v Přerově a v Brně na svou druhou zámořskou sezónu. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přijede, dobré ráno. 2 minuty po půl osmé.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Hokejový brankář Michal Postava za poslední dva roky ušel obrovský kus cesty. Na jaře 2024 dochytal sezonu v prvoligovém Přerově. V té nadcházející už perfektním výkonem zajistil brněnské Kometě extraligový titul a v uplynulé sezóně už usedl i na lavičku Detroitu v NHL, i když do zápasu nezasáhl. Přechody do nového prostředí mu tedy evidentně problém nedělají.
1: Asi se umím prostě přizpůsobit tomu, co je potřeba, a určitě nesnažit se měnit úplně všechno, ale jenom se přizpůsobit v těch menších detailech a pracovat na nich vlastně celý ten rok, což si myslím, že se mě dost dařilo, a byl jsem za to nesmírně rád, že mě i takhle trenér, ať už brankářů na farmě, pomohl s různýma detailama.
2: Právě tyto detaily pomohly Michalu Postavovi k pozici nejlepšího brankáře AHL, co se týče úspěšnosti zásahů, a ceně Harryho Holmse pro nejlepší golmanskou dvojici soutěže. A také povolání k prvnímu týmu slavného Detroitu Red Wings, i když jen do pozice náhradníka na lavičce.
1: Měl jsem z toho obrovskou radost, vlastně byli jsme v Grand Rapids v Clevelandu, kde jsme měli hrát zápas ten den, takže po rozbruslení jsem nasedal do autobusu normálně zpátky na hotel a volali mě trenéři, ať se vrátím zpátky, takže nejdřív to bylo určitě, co jsem udělal za průser nebo co se nepovedlo. Když jsem přišel do šatny, tak mě jenom řekli, ať si zbalím věci a že mě povolávají nahoru, a říkal jsem si jenom, že si to chci prostě užít co nejvíc, i když chyběl už tomu jenom ten start, ale i tak jsem si to tam užil moc.
2: První zámořská sezóna pro ně ale představovala mnoho změn. Třeba poloprázdné stadiony v takzvané farmářské soutěži AHL.
1: Určitě je to prostě jiný svět. Myslím, že ta atmosféra mě trošku zaskočila víc. Není to takový ten čistý fanatismus, kolikrát, ať už jsou tyto kotle, na co jsem byl zvyklý z toho Brna, plný stadion, který se vás snaží hnát, tak tam je to spíš braný víc jako show.
2: Na život ve městě Grand Rapids, kde sídlí záložní tým Detroitu, se ale zvykl rychle. I díky českým spoluhráčům Jakubu Rychlovskému a Ondřeji Becherovi.
1: Já musím říct, že to Grand Rapids bylo klidné město, takže pro nás úplně super. Tím, že jsme vlastně s klukama bydleli prakticky přes cestu od haly, takže to pro nás bylo taky jednodušší, a většinou jsme právě trávili čas, kdy jsme bydleli v rezidenci a měli jsme tam právě ať už posilovnu, bazén nebo takovou terásku, takže pak, jak už bylo pěkné počasí, tak jsme právě s českýma klukama hodně grilovali venku, a takže takhle jsme se snažili spíš jako regenerovat mezi těma tréninkama a zápasema.
2: Aktuálně se připravuje na ledě s týmem prvoligového Přerova, kde ještě na jaře 2024 dochytával sezónu. Za necelé dva roky už seděl na lavičce týmu NHL.
1: Tohle je to určitě neskutečný, ojedinělej podle mě případ, a asi si to ještě nedokážu toho tolik vážit. Ani si to tak nepřipouštět, že vlastně dva roky zpátky jsem byl tady ještě v Přerově a podařilo se mě to vlastně za dva roky se dostat právě do toho NHL týmu a být tam jenom na té střídačce, takže myslím si, že postupem času si toho budu vážit víc a víc, a doufám, že to ještě pozvednu o ten jeden stupínek. Cíl je jasný, je to NHL, tam naskočit do toho zápasu. Zbytek už se prostě bude odvíjet od toho, jak budu pořád pracovat a snažit se každý den být ten nejlepší.
2: Říká hokejový brankář Michal Postava, který do zámoří odcestuje na začátku září. Z Přerova Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 5. srpnového rána, je tady středa, svátek má Kristián, vše nejlepší, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. No dnes bude rozhodně slunečno a teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Dnešní ráno je v žárové podobné tomu včerejšímu, je jasno, klidno, teplota 21 stupňů, napsal Tonda. Bohdíkov, obloha jasná, 23 stupňů, jdu zalít rajčata a hrášek, píše Vlaďka. U nás je 22 stupňů, chystám se do obchodu, potom budu vařit a vyrývat cibuli. Krásnou středu přeje Zdena z Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: 25 let se usilovně věnuje obnově jesenických pramenů. Vydal i jejich atlas. Kromě toho se nejen hory a historii snaží přibližovat široké veřejnosti cyklem obrazových encyklopedií. Čti jeseníky, čti rychleby a králický sněžník nebo lipová lázně čti. Pramenář, lezec po horách a spisovatel Lukáš Abt bude naším hostem v prázdninové repríze ve středu po 10. hodině na vlnách České rozhlasu Olomouc.
3: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Už o 9:30 nás čeká pořad od pradědu na Hanou, raně barokní kaple svatého Prokopa na okraji Postřelmova. To je cíl dnešního putování Mirka Kobzy. Vydáme se nejen do její historie, ale zapřemýšlíme i nad tím, proč sedlák v 17. století budoval tak nákladnou stavbu. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audio archivu, v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Samospráva Olomouce se chce u soudu bránit proti stavebním omezením kvůli ochrannému pásmu vod u firmy Olma. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomouc se chce soudně bránit proti stavebním omezením u Olmy. Olomoucký vědec se podílel na objevu 99 milionů let starého brouka. Pražská Sparta zvítězila nad Olympikem Lyon. Dnes bude slunečno s teplotami až 39 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí radní rozhodli, že se připojí k žalobě na zrušení ochranného pásma vodního zdroje mlékárny Olma. Tu podala jedna z firem energetické skupiny ČES. Podle ní je ochranné pásmo nezákonné a omezuje bezpečný provoz distribuční soustavy. Ochranné pásmo taky komplikuje plánovanou stavbu východního obchvatu města. Vícenáměstek primátorky Tomáš Pejpek z Koalice pro Olomouc a Pirátů.
2: Uzávěra v tom území je extrémně přísná, zamezuje téměř jakékoliv stavební činnosti. A protože zájmem města je, aby město se mohlo běžným způsobem rozvíjet, probíhat stavební činnost, tak z toho důvodu navrhujeme připojit se k té žalobě.
1: S úpravou ochranného pásma naopak dlouhodobě nesouhlasí mlékárna Olma, patřící do holdingu Agrofert. Počet soudních znalců v Česku za posledních 5 let výrazně klesl. V některých oborech proto státní zástupci čekají na znalecké posudky i půl roku, což prodlužuje soudní řízení. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit ji chce nejpozději příští rok. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců. Jeho členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Více Robin Kundrata.
3: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikoval tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé. Sport.
1: Pražská Sparta porazila na úvod 3. předkola fotbalové ligy mistrů Olympic Lyon 2-1. Nejprve si dal vlastní gól Martin Suchomel. Sparta pak skóre obrátila díky brankám Matěje Rineše a Johna Mercáda. Rineš zápas hodnotil v rozhovoru pro klubovou televizi.
4: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání. Co jsem tady, vstoupili jsme do toho dobře a jo, mi je škoda, že jsme nedali víc gólů. První půl si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól. Z protiútoku, kde vlastně Martisel vlastně nějaká. Jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno. V Jeseníkách se odpoledne a k večeru můžou při přechodně zvětšené oblačnosti objevit izolované přehánky nebo bouřky. Teploty je 36 až 39 stupňů, na horách kolem 31 stupně Celsia. A povane slabý během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 u Křenovic ve směru na Brno. Na kilometru 251 stojí osobní auto s defektem. A opatrně i na silnici 35 v Lipenské ulici v Olomouci před křižovatkou s Rolsberskou ve směru do centra. Srazila se tam 2 osobní vozidla.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, také se vám urodilo mnoho rajčat, no my jich máme tolik, že jsem z nich včera vytvářel kečup a dnes můžu kolem sporáku malovat, protože když vaříte rajčata, tak trošku prskají. Pozor na to, dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zamíří do zvířecí říše. Martin Písařík nám za chvíli přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích a hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Věra Špinar. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Martin Písařík nám právě teď přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě

0: anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrt na devět, je tady středa 5. srpna a svátek má Kristián. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká moc hub srpnových, moc vánic sněhových. No dnes bude slunečno, teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Doloplazy u Nezamyslic 24 stupňů, vlhkost 58%, jasno hlásí Miroslav. Loučná nad Desnou 20 stupňů, na snídaní mám smaženici, ale ze zamrazených loňských hub, pochlubil se Honza. A prostě v jasno 24 stupňů hlásí Vlasta.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Alba skupiny Wings se právem řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o 5. studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Místo smrku Olše, hudební skupiny a divadelní soubory se vrátí po letní pauze do Prostějovského kulturního a společenského centra na nové jeviště. Po desítkách let provozu se tam do jeho oprav pustila specializovaná firma. Vymění všechna prkna i dřevěnou konstrukci.
1: Jsem v sále kulturního a společenského centra v Prostějově. Pracovníci odborné firmy právě z výtahů nosí nová prkna, ze kterých budou skládat jeviště. Se mnou je tu vedoucí centra Ivo Peštuka.
2: Celý to starý pódium už je pryč, kromě nad výtahem.
1: To, co vidíme tady, ten zbytek, to je zbytek starého pódia.
2: To je staré pódium, tady takhle vypadalo staré pódium. V podstatě toto byly, dá se říct, desky nebo fošny z měkkého dřeva. Dneska se to dělá všechno z olše.
1: Je to natřené na černo, to nové pódium bude předpokládám asi taky černé.
2: Taky. Jo, požadavek, všichni mají požadavek, mít to úplně tmavý hnědý nebo černý. Takže jak to bude, tak my ještě budeme v podstatě natírat celý tady to zázemí. Jo, kolem toho, aby to bylo v jedné barvě.
1: Pódium zrenovuje specializovaná firma.
3: Zajíc Tomáš. Budeme dělat drožď, novej a zaklop z olšových palubek. Broušení, tmelení a nátěry. Já už to dělám 23 let.
1: Palubky, to je to, co jste teď skládali, nachystali jste si to do toho sálu. To dřevo je nějaké jiné, než co tady bylo?
3: Tady bylo smrkové dřevo, takže určitě je jiné. A olše má určitě lepší vlastnosti.
1: K opravám využívá vedení centra letní pauzu v programu. Pokračuje Ivo Peštuka.
2: U nás ta sezona začíná, když to řeknu, 1. září. Začíná to koncertama, divadlama. Snažíme se prostě ten barák naplnit co nejvíc. Plesová sezona začíná 8. nebo 7. ledna městským plesem. A pak máme 16 plesů. Jo, takže většinou pátky, soboty až do konce března jsou plesy.
1: Kromě pódia tady upraví ještě sále rytmiky.
2: Chystáme to na pronájem, budou tam trénovat bojové sporty, takže upravujeme šatnu, malujeme, chystáme takové ty základní věci.
1: Do konce roku by pak chtěli podle Peštuky upravit také místnosti, ve kterých si lidé během akcí můžou zakoupit jídlo a pití. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Do letošních senátních voleb se v olomouckém volebním obvodu číslo 66 přihlásilo 5 kandidátů. Zájem je menší než před 6 lety. Tehdy o tento post usilovalo 7 lidí. Kandidátky teď posoudí úředníci litovelské radnice, kteří rozhodnou o jejich případné registraci. Rekonstrukci ulic Gogolova, Tyršova a Školní a taky prostoru pro luky u Tržnice zahájili dělníci v Jeseníku. Úseky byly zasažené předloňskými povodněmi. Práce budou probíhat po etapách a vyžádají si dočasná dopravní omezení. Vedení prostějovské radnice prodloužilo provoz beach volejbalového hřiště na náměstí TG Masaryka v centru města až do 16. srpna. Důvodem je velký zájem a taky příznivé počasí. Původně mělo být hřiště na ploše před muzeem otevřené do začátku srpna. Sport. Čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Nad Německem vyhráli 8-3. V dalším duelu na turnaji se dnes utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin českého času. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 36 až 39 stupňů, na horách kolem 31 stupně Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržet se můžete na dálnici D35 u Daskabátu na 287. kilometru ve směru na Ostravu, je kvůli pracím údržby uzavřený levý pruh.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Jak probíhají opravy na silnici první třídy číslo 44 v Zábřehu, uslyšíte už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Teď se podíváme na silnici číslo 44 v Zábřehu. Co se tam opravuje, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 44 v Zábřehu pracujeme na výměně mostních závěrů. Doprava je v místě prací vedená kyvadlově a řízená semafory nebo školenými pracovníky stavby. Opravy dilatací probíhají podle schváleného harmonogramu a jejich dokončení plánujeme na druhou polovinu září.
2: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká srpen, zpočátku li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. No dnes bude slunečno a teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Petr je v Blansku, je tam slunečno a teplota 27 stupňů Celsia. Červená voda 22 stupňů, jasno, to už píše Eva. Hanka z Chomoutova hlásí 24 stupňů, v 5 ráno zalila zahrádku a doufá, že o víkendu zaprší, a Vikýřovice 21 stupňů, obloha slunečná, vzkaz od Evy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: věc můj.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Jestliže právě teď snídáte, dobrou chuť, jste na cestách, dobře dojeďte. Možná už v nejbližších dnech vyrazíte na dovolenou. Říkáte si, jak to zvládnou pokojové květiny. No zvládnou to, vydrží víc, než si myslíme. Většina pokojovek snese lépe pár dní sucha, než permanentní přemokření. A mám tip na zavlažovací systém. Vezměte obyčejný kýbl, naplňte ho vodou a dejte ho výš, než jsou položené květiny. A do něj vložte konce několika hrubých provázků nebo vlněných přízí, druhý konec provázku zahrabějte do zeminy v květináči a voda bude po provázku stékat a několik dnů tak bude našim květinám dodávat vláhu. Vyzkoušejte, mě to předloni docela slušně fungovalo.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. V Olomouci začalo stěhování jedné z největších archeologických sbírek v Česku. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost kolega Vilém Pospíšil. Přeji pohodovou a usměvavou středu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Olomouci začalo stěhování jedné z největších archeologických sbírek v Česku. Sokoly vyvedli letos v Jeseníkách rekordní počet mláďat. Fotbalisté pražské Sparty vyhráli nad Olympikem Lyon. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami až 39 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje víc než milion předmětů. Vícearcheoložka Pavlína Kalápková.
2: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
1: Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začíná platit dnes. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu a nebudou se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze ji prodlužují. Hnízdiště v Jeseníkách opustilo letos 46 sokolích mláďat, což je nejvíc v novodobé historii. Vyvedlo je 22 párů dravců. Podle ochránců přírody počet hnízdících párů v nejvyšších moravských horách zůstává dlouhodobě stabilní, říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
3: Poslední roky nám ukazují, že jesenická sokolí populace je poměrně stabilní. Důležité je, že se výrazně nemění počet hnízdících párů. V roce 2024 sice během sezóny přišly o život 4 dospělé samice, ale dnes vidíme, že se populace s tímto zásahem rychle vyrovnala. Nad jesenickými hřebeny naštěstí létá dostatek nezadaných ptáků, kteří mohou vytvářet nové páry.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů. Na úvod třetího předkola porazili po obratu Olympique Lyon 2-1. Hosté šli do vedení těsně před pauzou po vlastním gólu Suchomela. Pražané pak ve druhé půli během 6 minut výsledek otočili po gólech Rineše a Mercáda. Spartu za její výkon pochválil i portugalský trenér Lyonu Paulo Fonseca.
4: Je to tým, který je opravdu kvalitní. Má velmi dobré útočníky, kteří jsou nesmírně rychlí. To, jaký výkon předvedl, pro mě není překvapení. Jen dostal své pověsti.
0: Počasí.
1: Jasno nebo skoro jasno, tak dnes bude vypadat obloha nad střední Moravou. V Jeseníkách se odpoledne a k večeru můžou při přechodně zvětšené oblačnosti objevit izolované přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů, na horách kolem 29 až 33 a povane slabý, během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na silnici 46 v zatáčkách z Lipiny na Horní Loděnici. Uvízl tam kamion.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je středa 5. srpna, pár minutek po 9. hodině a od mikrofonu vás zdraví Vilém Pospíšil. Vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a určitě víte, co vás čeká v příštích minutách. V 9 hodin a 45 minut startuje další díl pořadu Zámecké léto, tak věřím, že se těšíte, který zámek vám bude představen tentokrát. No a i my v našem vysílání vám samozřejmě něco představíme. Jsou připraveny další pověsti z Olomouckého kraje, které pro vás bude číst Igor Bareš, no a také díl od pradědu na Hanou. Mirek Kobza nám ukáže, že průlomová stavba mezi dvěma stavebními styly nemusí být vždy nějaká obrovská katedrála či palác. V Postřelmově na Šumpersku najdeme totiž kapličku zasvěcenou svatému Prokopovi, která je jednou z nejranějších barokních staveb na střední Moravě. No a k ní nás zavede rozhlasová pohlednice. Tak hezký poslech.

Kabát a teď Michal David dospívali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Právě teď pro vás jsou připraveny další díl pověstí z Olomouckého kraje. Tentokrát to budou pověsti Stamichman, Začarovaná hájovna a o kolovrátkářce ve Vysokém Potoce. Pověsti pro vás čte Igor Bareš.

svého ducha, který je ochraňuje. A ať se nám může zdát dobrý nebo zlý, laskavý nebo zlomyslný, každý duch si na svém hospodaří, jak se mu líbí a zachce. Horským duchem králického sněžníku je Stamichman. Sídlí v hoře Srázná, které se též říká Sviní hora. V jejím okolí má Stamichman své državy. Na místě, kterému se dřív říkalo ve Sponě, leží kámen Stamichštejn. Vypráví se, že právě u něj Stamichman často pobývá. Jeden sedlák ze Skleného u Malé Moravy se vracel s fůrou obilí z pole domů. Stmívalo se. Obloha vymetená, právě odzvonilo klekání. Sedlák už se viděl u dobré večeře. Když tu se z nenadání udělala hustá mlha, s fičením se zvedl škaredý vítr a koně se počaly plašit tak mocně, že je sedlák musel zastavit. V tu chvíli dostal šlupku do hlavy a než se stačil vzpamatovat, snopy žita vyrovnané na voze počaly létat vzduchem. Sedlák se v bohabojném šílenství vrhl k zemi. Vítr stále sílil, až převrhl povoz a koně i z postroji se vyděšeně rozutekli. To stačilo. Nebohý hospodář vzal do zaječích. Zdálo se mu, jako by se v tom rámusu za ním ozýval čísi hluboký smích. Na zítří se vydal na místo podívat, aby zjistil, zda přece něco z jeho majetku nelze ještě zachránit. Když došel ke Stamichštejnu, nestačil se divit. Vůz i s koňmi stál na místě, kde včera zastavil, lístek se ani nepohnul, snopy žita spokojeně dleli na korbě, všechno zdálo se být v nejlepším pořádku. Jakoby se včera nebylo ničeho událo. Když o tom později sedlák rozšafně vyprávěl, říkával, že to si z něj musel duch hory Stamichman vystřelit. Taky se povídá, že když švédský generál Torstenson vedl na Moravě a ve Slezsku válku, tak léta páně 16.43. cestou plenil, ničil, pálil vše a zabíjel každého, kdo mu přišel pod ruku. Krajem běžela zvěst, že zvlášť ukrutným způsobem zamordoval on a jeho vojáci několik králických měšťanů. Tak se stalo, že se sedláci a chalupníci z Vojtíškova, Podlesí, Vlaského a dalších dědin na pomezí Moravy, Čech a Klacka domluvili, že Švédy přepadnou. Vyzbrojili se rozličnými zbraněmi a vyrazili. Hlídky rozestavili v Roklině na soutoku dvou potoků, které stékají do Vlaské Sviní hory. Na nic netušící počíhali. Došlo k řeži tak strašlivé, že se koně i lidé brodili krví a živým masem. Roklině od těch časů se říká Schlachtgraben. Mnoho švédských vojáků i sedláků tam přišlo o život. Generál Torstenson se o masakru záhy dozvěděl a rozhodl se pro pomstu. S několika jinými švédskými oddíly hodlal vydrancovat a vypálit celé okolí králického sněžníku. V noci před výpadem, když se Švédové utábořili, je duch hor Stamichman ale zaklel. Jak to udělal? Nikdo přesně neví. Jisté však je, že do rána všichni vojáci i s generálem zmizeli a že se v těch končinách už nikdy žádný nepřítel neobjevil.

0: Začarovaná hájovna. Hájovnu ve Skleném, kdysi obýval jistý Hans Štór s rodinou. Jeho nejstarší syn se taky jmenoval Hans a byl vojákem. Druhý syn, Josef, byl mlynářským chasníkem v horním mlýně na Malé Moravě. V chalupě, kde Štór se ženou a mladšími dětmi bydlel, se od jisté doby nedalo spát. Vždycky o půlnoci začalo venku cosi rámusit a bouchat, vrata od stodoly vrzala a mlátila, z podkroví chalupy se ozýval divoký ryk. Prkená podlaha vrzala, bylo slyšet kroky z jednoho konce půdy na druhý, pak znova zuřivé dupání a ďábelský lomos. Noc za nocí to bylo horší a horší. Štórovi měli velký strach. A když už ta čina nějakou dobu trvala a nepolevovala, najal chalupník dva silné chlapy, známé pytláky, kteří měli pro strach uděláno, aby se tomu neřádu podívali na zoubek. Jak o půlnoci zas začalo obvyklé řádění a běsnění, chlapi se celý vyděsili a zdekovali se. Peníze sice Štórovi na zítří spořádaně a s omluvou vrátili, problém však nevyřešili. No, začalo se říkat, že hájovna ve Skleném je začarovaná. Jednou se vracel Hans z vojny domů na dovolenku. Cestou kolem horního mlýna potkal bratra Josefa. Hanzi, nechoď dom, stejně tam nikoho nenandeš, povídá Josef. Celou noc nás straší. Otec, matka a sestry musí kvůli tomu spát u cizích.
1: Doma je doma a já mám pro strach uděláno, řekl Hans. Kéž by, bratře, kéž by.
0: Když Hans přišel do opuštěné hájenky, brzy seznal, že bratr mluvil pravdu. Vevnitř, v lidu prázdné chalupě, měl pocit, že ho sleduje tisíc párů očí. Zmocnila se ho nevýslovná tíseň. Jak nastala půlnoc, nemohl v chalupě dál vydržet. Vyběhl ven do tmy a raději přespal o kus dál v lese pod širákem. Až faráři z Malé Moravy, kterému Hans všechno vypověděl a přivedl ho do stavení, se podařilo zlého ducha zažehnat. Jak, to nikomu neřekl. Ale od té doby byl klid a všichni Štórovi žili zase spokojeně ve svém domově. A ještě jeden kratičký příběh. O kolovrátkářce ve Vysokém potoce. Na počátku 18. století přišla do vsi kolovrátkářka. Každému, koho potkala, se zpříma podívala do očí. Žádný však pohled jejich pichlavých černých očí nevydržel. Jakmile zahrála na kolovrátek, každý raději nějaký ten peníz do misky upustil nebo babu něčím podaroval. Tehdy do Vysokého potoka často zavítali rajzáci. Od domu k domu nabízeli lidem všelijaké krámy, mazání a medicíny. A jeden takový rajzák se objevil zrovna, když kolovrátkářka onemocněla a lehla v horečkách. Žádala ho o nějakou medicínu, on ji však odbyl. Znovu kolovrátkářka žadonila, klekala, ruce k rajzákovi vzpínala. On nic. Ani zvuk kolovrátku ho neobměkčil. Kolovrátkářka se rozhněvala a sesílala na chlapa kletby a výhrůžky, že se mu pomstí. Když se nakonec sama z nemoci jaksi vylízala, slyšeli a viděli ji ve Vysokém potoce ještě jedinkrát hrát. Pak zmizela beze stopy. Rajzáka našli po pár dnech kousek za vsí na úpatí vrchu Jeřáb bez života. Všeobecně se myslelo, že ho zabila baba kolovrátkářka. Lidé, kteří v noci procházeli místem, kde byl rajzák nalezen a pochován, prý totiž vídali její postavu a slyšeli povědomé vyhrávání kolovrátku. Protože se ženiny zbloudilé duše bály, dali na návrší postavit kapličku. Má červenou věžičku
1: zdi z kamene a stojí tam dodnes.

Za námi je třetí část druhé řady pověstí z Olomouckého kraje. Ocitli jsme se na Malé Moravě, ve Skleném a také ve Vysokém Potoce na pomezí Moravy a Čech. Celou sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková, v režii Michala Bureše vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024. Pokud správně počítám, třetí část druhé řady je za námi, zbývá jich ještě 17, no a věřím, že vy budete poslouchat, protože posloucháte rádi. A jak bude právě teď zpívat Valdemar Matuška, co děláš, to dělej rád.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Schellinger a jeho Šípková růženka. Já věřím, že vy nespíte a pozorně posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, protože právě teď se vydáme k raně barokní kapli svatého Prokopa na okraj Postřelmova. To je totiž cíl dnešního putování Mirka Kobzy od pradědu na Hanou. Podíváme se nejen do její historie, ale zapřemýšlíme i nad tím, proč sedlák v 17. století budoval tak nákladnou stavbu.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Kaple má čtvercový půdorys, na který navazuje trojboký uzávěr oltářního prostoru. Na šířku měří něco přes 6 metrů a délka kaple je přes 10 metrů. Podle tehdejších zvyklostí je situována oltářem k východní straně. Vstupní portál je nasměrován k cestě, která se bohužel za léta trošku zvedla, takže kaple vypadá kapánek utopená. Kromě barokních prvků můžeme zde sledovat ještě pozůstatky stylu renesančního. Právě tím je tato kaple pozoruhodná. Stranu vstupu zdobí pískovcový portál s českým nápisem, který dokladuje donátora. A to je dost zajímavá záležitost. Donátorem je jeden z postřelmovských sedláků, který nemusel být ani svobodným člověkem. Souhlasila-li tedy vrchnost s tím, že se kaple vytvoří i s tímto portálem, navíc s podpisem donátora, je to skutečně neobvyklé. Pozoruhodná je také plastika Panny Marie, která se nachází nad portálem. Má téměř mužské rysy. Vnitřní vybavení kaple už až tak zajímavé není. Pojďme se tedy podívat do doby jejího vzniku. Zdejší farní kostel pochází pravděpodobně ze 14. století. Po husitských válkách se zdejší fara dostala do područí kněží luterské konfese. V roce 1668 se ale do Postřelmova kněz vrací. Stal se jim Martin Jurkovský a přestože to nikde není uvedeno, dá se předpokládat, že byl katolík. Tím začala v Postřelmově faktická rekatolizace, protože tato obec patřila vždy k těm větším a musela tedy mít vlastní duchovní správu. V roce 1690 hlásí místní kněz Martin Kruš, že v Postřelmově ani v okolí už není heretiků. Právě 6 let po této významné zmínce v historických análech vzniká v Postřelmově kaple svatého Prokopa. Proč ale byla kaple postavena? Zde se názory historiků liší. Jak už jsme zmínili, jméno donátora si můžeme přečíst na hlavním portále. Je tam napsáno, že ji postavil jakýsi Jakub Procházka. Z lánových rejstříků vychází, že byl poměrně zámožnou osobou. Vraťme se ale k těm důvodům, proč nechal postavit tuto pozoruhodnou kapli. Tady si dovolím spekulace a hned 3. První důvod je nabílední. Prostá víra v Boha. Mohl to být velmi zbožný člověk, který chtěl tuto víru nějak hmotně vyjádřit a tak nechal postavit barokní kapli. Druhou variantou byla vina. Uvědomme si, že to bylo krátce po 30-leté válce, kdy se selskému lidu na moravském venkově nevedlo příliš dobře. Přesto sedlák investoval značné peníze na vybudování této kaple. Může to být proto, že se dopustil nějakého přečinu nebo trestného činu a po vzoru smírčích křížů byl vyzván, aby svůj skutek nějak odčinil právě stavbou kaple. No a pak si dovolím snad nejšílenější spekulaci. Nebyl sedlák Procházka jedním z těch, kteří prostě chtěli zachovat víru svých předků, to znamená víru luterskou. No a protože legálně to možné nebylo, nechal postavit tuto kapli pozoruhodně umístěnou na druhé straně obce, jakoby co nejdál od farního kostela, kde možná probíhaly tajné bohoslužby. Ale nechme této spekulace. Každopádně nám díky Jakubovi Procházkovi zůstala na kraji Postřelmova půvabná kaple zasvěcená českému národnímu patronu. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Postřelmova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Miroslav Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dospívala skupina Elán, připravuje se Sagwan Toffee, no a připravuje se také další díl pořadu Zámecké léto. Po něm budou připraveny aktuální zprávy v 10 hodin, tak poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: 25 let se usilovně věnuje obnově jesenických pramenů. Vydal i jejich atlas. Kromě toho se nejen hory a historii snaží přibližovat široké veřejnosti cyklem obrazových encyklopedií. Čti jeseníky, čti rychleby a králický sněžník nebo Lipová lázně čti. Pramenář, lezec po horách a spisovatel Lukáš Abt bude naším hostem v prázdninové repríze ve středu po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Zámecké léto.
1: Také ve středu vám nabídneme další vydání našeho zámeckého léta. I dnes vás zdraví Pavel Kudrna. Já začnu dnes takovou soutěžní otázkou. Soutěžte jen tak mezi sebou. Nedívejte se nikam do nějaké encyklopedie na internet. Prostě si tipněte, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Tipujte, mezi sebou se klidně o něco vsaďte. Kdo se trefí blíž, tak ten pak vyhrává. A my se mezi tím vydáme na další zámek. Taky máme tu oficiální soutěž o zámecký cestovatelský balíček. No a pak to všechno vyhodnotíme, tak máte-li chuť, tak můžete soutěžit spolu s námi. Už za chvíli po reportáži vám řeknu, no vy už ho znáte, telefonní číslo, respektive připomeneme vám ho, no a vy můžete zkoušet štěstí a být třetí u telefonu. No tak u telefonu, tam můžete být klidně desátí, první, ale prostě tady u nás musíte se dovolat jako třetí. František Kinský názve
0: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu, tak jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku, dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady si můžeme podívat na toho třetího od okna, kdo má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovat jim. Ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji čarodějnici a stejně obdivuji vždycky, když se průvodci převléknou do nějakých těch kostýmů a dělají radost lidem. Já se přiznám, já jsem nikdy na tohle to nebyl, takže tam by byl tak možná kutna v kraťasech a v tričku, ale v tomto vedru já myslím, že asi většina návštěvníků. František Kinský nás zavedl tedy na další zámek, ty předesílám, zítra půjdeme na zámek Šluknov, ale to předbíhám, protože nás teď čeká soutěž. Mimochodem ta nesoutěž, taková ta soutěž mezi vámi, tak stále pokračuje. Typněte si, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Pak, až odsoutěžíme, tak mimo soutěžně vyhodnotíme. Teď ale hrajeme, jak se říká, oficiálně o zámecký cestovatelský balíček.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dneska už to vím, zpívala Hana Zagorová, já už vím, kdo bude soutěžit, kdo byl třetí, vím, kdo je také náhradníkem, prozradím, že náhradníkem je posluchač z Ostravy a z České Kamenice, soutěžící paní Jana. Dobrý den, paní Jano.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: No já jsem říkal, můžete se radovat a vy jste říkal,
1: raduju se hodně. Výborně.
0: Tak to je dobře, že se radujete. Ta otázka je dnes nesmírně jednoduchá. To je skoro dárek, to není ani soutěž. Já vás poprosím, odpovězte mi na otázku. Která operní pěvkyně ráda vystupovala na zámku v Dětenicích? Chcete tři možnosti?
1: Emma Destinová.
0: Nechcete tři možnosti. Mohla by to být taky Marie Písařovicová. Mohla by to být i Kateřina Podhorská-Kometová.
1: Ne, ne.
0: Trváte na svém. Je to Emma Destinová, máte zámecký cestovatelský balíček, trojku dostáváte do našeho pátečního losování, tak si to pamatujte, budou pingpongové myčky jako vždycky. Tak paní Jano, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Zdravíme pana Roberta z Ostravy, který byl náhradníkem, zkuste to zase zítra, pravidla jsou neúprosná, prostě kdo je třetí, jde do vysílání. Tak co, soutěžili jste mezi sebou, která zámecká věž, ne, která kolik měří nejvyšší zámecká věž v České republice, tak já možná nejprve prozradím, kde to je, o jaký zámek se jedná. Mám na to tady i stroj. Tovačovský zámek. Ano, je to Tovačovský zámek a ta věž se jmenuje Spanila a měří 96 metrů. Pokud jste uhodli, tak i vám náleží taková ta fanfárka. Ta byla nicméně nesoutěžní, pokud jste se mezi sebou o něco vsadili, udělali jste dobře, pokud jste věděli, 96 metrů tedy byla správná odpověď. Zítra budeme pokračovat, zítra, jak už jsem řekl, se vydáme na zámek Šluknov do severních Čech. Ať už jedete kamkoliv, ať už jdete kamkoliv, ať se vám dnešní den vydaří. Přeji vám Pavel Kudrna za celý tým našeho zámeckého léta.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Přerově bylo nejtepleji za posledních 105 let. V Prostějovském kulturním centru pokračují opravy. Nejnavštěvovanější památkou v Olomouckém kraji je hrad Bouzov. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami až 39 stupňů. Pěknou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Přerově v úterý padl více než stoletý teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili 39 stupňů. Dosavadní rekord na stanici pocházel z roku 1921 a byl 38 stupňů Celsia, řekl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Téměř stoletý rekord padl také v Olomouci Holici, kde bylo 38,8 stupně. Nejvyšší teplota v kraji však byla ve Šternberku, a to 39,6 stupně. Vedení Prostějovského kulturního a společenského centra využilo letní pauzy v programu k opravám interiéru budovy. Pracovníci specializované firmy se pustili do rekonstrukce jeviště. V plánu jsou ale taky další úpravy. Vícevedoucí centra Ivo Peštuka.
2: Upravujeme sále rytmiky, chystáme to na pronájem, budou tam trénovat bojové sporty. Takže upravujeme šatnu, malujeme, chystáme takové ty základní věci. No a co nás čeká, doufám, do konce roku, je v podstatě upravit cateringové místnosti na to, aby byly ty prostory daleko atraktivnější.
0: Zatím nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve správě Národního památkového ústavu v Olomouckém kraji je hrad Bouzov. Zamířilo na něj víc než 55,5 tisíce lidí. Podle památkářů ale celkové počty návštěvníků v meziročním srovnání klesly o téměř 5 tisíc.
3: V meziročním srovnání byl taky letošní červenec na Bouzově návštěvnicky o tisícovku lidí slabší. V prvních 7 měsících roku se za hradem Bouzov umístil zámek Velké Losiny a hrad Šternberg. Na obou památkách se návštěvnost meziročně mírně zvýšila. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michal Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérové sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho povolal do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
4: Chodím teď už 3x týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně. Za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénu vlastně tu suchou část. Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. V Jeseníkách se odpoledne a k večeru můžou při přechodně zvětšené oblačnosti objevit přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů, na horách 29 až 33. A foukat má slabý, postupně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte Pražskou ulicí v Olomouci ve směru ven z centra. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení. A pozor také při průjezdu Českou vsí na silnici 44 v Jesenické ulici. Srazila se tam 3 osobní vozidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po zprávách v 10 hodin dnes ve středu 5. srpna je pro vás připraven další díl prázdninových repríz. Tentokrát to bude rozhovor Petry Ševců s Lukášem Abtem, který se 25 let věnuje obnově jesenických pramenů, vydal dokonce i jejich atlas a snaží se nejen hory a historii přibližovat široké veřejnosti cyklem obrazových encyklopedií. Tak hezký poslech.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám ještě jednou přeje od mikrofonu Petra Ševců. Já jsem dnes mimo studio Českého rozhlasu Olomouc, vyjela jsem do hor a nacházím se tady na okraji lesa blízko lázní v Lipové a spolu se mnou je tu můj dnešní host, geolog, badatel, pramenář, spisovatel a taky lezec po horách Lukáš Abt. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak my jsme se tady na ten okraj lesa schovali tak trošku před větrem, protože dneska, když natáčíme, hodně fouká, ale zároveň to není náhoda, že jsme tady v Lipové lázních, protože vaše zbrusunová kniha, která měla křest před Velikonoci, je situována právě sem a věnuje se nejedné z výrazných osobností tady toho kraje.
2: Ano, je to tak. Zaobývá se Johannem Šrotem, respektive jeho bývalým spolužákem Vincencem Bryznicem.
1: Tady ta kniha má poměrně třaskavý název. Jmenuje se Přírodní léčitel Johann Šrot a odvrácená tvář Vincence Bryznice. Jaký přináší příběh?
2: Přináší příběh osobnosti Šrota, to se dá očekávat. Lehce se zabývá i vlastně klanem Šrotů, kteří působili jako šoltisi v České vsi během předchozích století a následně přibližuje základní principy jeho léčby, velice specifické, a také konfrontace, které musel zažívat s ohledem na další činnost Vincence Bryznice, respektive jsou tam nějaká svědectví ze světa vůči oběma. A kniha je zakončená třemi příběhy vyléčení, které patří k takovým exemplárním.
1: Když bychom si tady měli v té zkratce popsat ten konflikt Šrot a Bryznic.
2: Ono to v podstatě vychází už ze samotné iniciace, to znamená z toho takzvaného vynálezu vlhkých zábalů, které podle těch dostupných materiálů, které mám, by náležely Johannu Šrotovi. Ale i když se podíváme jenom na základní biografická data, tak si všimneme, že oba pánové svůj úraz prodělali v 17 letech a vzhledem k tomu, že Šrot je skoro o 2 roky starší, tak z toho taky něco vyplývá. Tady ta iniciace je zaznamenána asi 4 nebo 5 svědectvími a v podstatě 2 z nich náleží spíš propryznicovským pacientům nebo lékařům, 2 spíš Šrotovým a 1 takové, řekněme, neutrální. Takže to je první taková konfrontační věc. Druhá věc je ta, že v podstatě ve chvíli, kdy se Šrot začal více prosazovat, ono to úplně nestál, ale ti lidi ho začali o to víc navštěvovat, tak Bryznic začal nějakým způsobem o to víc vůči němu agitovat a jsou tam zaznamenány různé konfrontace a vlastně i manipulace s těmi pacienty. A to v dobovém kontextu vlastně vystihuje ten příběh nebo některé z těch příběhů v té knize.
1: Těch knih, které se nějakým způsobem dotýkají Jesenická, Rychlebský hor a vlastně té přírody, která tady všude kolem je, tak těch už máte na svém kontě víc. Je to takzvaná edice Čti, která představuje jak Lipovou lázně, tak Jeseníky, tak Rychleby a Králický sněžník. Řekla bych tak trošku populárnější metodou nebo populárně vědeckým přístupem. Tak mě zajímá, jak ty knihy vznikaly a proč dostaly podobu, jakou mají, protože to nejsou takové ty přímo historické odborné knihy, které ten kraj pitvají do hloubky.
2: Ty knihy mají vystihnout ten daný prostor a záměrně, populárně naučně a sice proto, aby měli co největší přesah a to myšleno i jak věkově, že jsou, řekněme, vhodné i pro děti, mládež, ale i pro seniory a zároveň, aby nestratili určitou svou hloubkou, to znamená, aby nebyli povrchní, takže jsou tam zhutnělé některé texty, častokrát dost objevné. Myslím si, že to i tak postupně graduje. Zatímco Jeseníky, Rychleby byly třeba tak z 50% objevné, tak u Osoblažska, které není vydané, nebo respektive u Lipové už se blížíme jako k 90%, že věřím tomu, že ani místní častokrát nevěděli, co všechno tady bylo, nebylo. Ta návaznost je na ten prostor, protože lepší pochopení toho prostoru dává potom možnost s ním lépe pracovat. A to je i ten důvod, proč třeba třetina výtěžku z těch knih se zase vrací zpátky do těch hor nebo do těch míst.
1: Vy jste totiž založili fond,

0: který potom právě financuje různé projekty, které mohou pomoci buď obnovit nějaké místo, zrevitalizovat ho. Jakým způsobem konkrétně ta pomoc potom jde zpátky těm horám?
1: Já bych to nenazýval pomoc horám, nazval bych to spíš takové jako lidské realizace pro lidi, ale v kontextu toho přírodního. Většinou jsou to nějaké drobnosti jako obnova některých pramenů nebo stezek. Dělali jsme třeba jednu kamennou výhlednu nedaleko Zlatých hor. Všechno se snaží držet místních materiálů, aby to bylo snadno zbouratelné, když by to bylo potřeba. Snažíme se i vzbudit nějakou diskusi v tomhle ohledu, což se třeba s ohledem na chodník, který prochází teďka rezervací na Širáku, už částečně daří. A celkově vlastně tím, že využíváme ten prostor těch hor v těch knihách, tak se snažíme to tomu prostoru aspoň částečně vrátit.
0: Říká náš dnešní host, spisovatel, badatel, pramenář, lezec po horách a také geolog Lukáš Abt.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc dnes povídáme s Lukášem Abtem, spisovatelem, badatelem, pramenářem, lescem po horách a asi i milovníkem hor, protože vy všechno, co děláte, se tak trošku těch hor dotýká.
1: Je to tak, je to asi tím, že já pocházím spod hor, narodil jsem se pod Tatrami, žiju v horách jako v Jeseníkách, takže nějakým způsobem se to tam prolíná. Zároveň v podstatě téměř vše, co jsem se nějakým způsobem naučil, tak pochází z toho prostoru a častokrát to potom i využívám v nějakém svém občanském životě, takže určitě jsem těm horám i za to vděčný, že mi pomáhají rozšiřovat ten můj obzor.
0: Narodil jste se pod Tatrami, jak jste se dostal sem tady do toho jesenického kraje?
1: Mamka odsud pocházela, takže potom, co se rozvedla, tak jsme se vrátili sem v podstatě.
0: Kolik vám bylo?
1: Bylo to kolem 10. roku, 11.
0: Takže jste si tady zvykl a považujete teda Jeseníky za svoje doma?
1: Já to beru jako spíš Moravu. Působím jak v Jeseníkách nebo Rychlebech, tak třeba v okolí Moravského krasu a mám to takové jako vyrovnané, takže řekl bych v rámci té Moravy nebo Slezska jsem tak nějak doma.
0: Vy jste vystudoval geologii, na co jste se zaměřovala? Vycházelo to právě z toho vztahu k té přírodě a potažmo k horám?
1: Já jsem se zaměřoval především na karstologii, to znamená, řekněme, nauku o jeskyních. Uvažoval jsem, že bych tak působil ve Slovinsku, kde se tím dá živit, ale nakonec z toho sešlo, takže to je jenom takové zázemí, které mi pomohlo rozšířit ten obzor, ale v podstatě v rámci té geologie se tím nezabývám nebo nevyužívám tady tuhle možnost úplně.
0: Takže jste z toho oboru úplně odešel, anebo nějakým způsobem jste to přetavil v nějakou jinou práci?
1: Spíš to beru, že jsem dostal ten vhled, že to je jeden další jako kdyby střípek z těch puclíků, ale spíš se neustále dovzdělávám a nemyslím tím jako na školách takhle, ale právě v té přírodě a tím, že pracuji s tou kulturní krajinou, to znamená, ať už tam tvořím nějaké realizace, většinou v souvislosti s kameny, nebo tím, že o nich píšeme v těch různých publikacích, tak mi přijde, že je to dobrý základ, třeba ta škola, ta geologie.
0: No a mě zajímá ta životní škola, to znamená, když jste se sem v těch 10 letech přestěhovali s maminkou, tak mě zajímá to učení se o přírodě, učení se o horách, to pátrání a bádání toho malého kluka vlastně, které přišlo, bych řekla, v takovou celoživotní vášeň?
1: Tak jedna z věcí, na kterou se cíleně zaměřuje nějaká intuitivnost, to znamená, přirozeně ty věci tak nějak přicházejí a v té přírodě ještě snadněji. V tom lese, tím, že jsem se začal zajímat třeba o ty místní prameny, o ten odkaz Vincence Pryznice, který tady byl, tak jsem se naučil postupně skládat na sucho zítky, to znamená pracovat s těmi kameny a tady tu schopnost určitě nějakým způsobem dál rozvíjím. Naopak třeba v větších horách nebo stěnách v rámci lezení jsem si mohl rozvíjet nějaké svoje mentální nastavení nebo práci se strachem a tak podobně, takže to beru i, že je to svým způsobem takový přírodní coaching a někdy je to o tom, že je to příliš na té hraně a právě ten klid toho, jaký tam člověk na té hraně zachová, tak o to víc potom může fungovat v tom běžném světě, který je strašně divoký, rychlý, oproti tomu klidnějšímu prostoru té přírody to potom dokáže líp třeba zvládat, tak mi to jako připadne. No. Takže ty věci, které jsem se tam naučil, můžu potom aplikovat i v tom běžném životě.
0: Když se vydáme k těm jesenickým pramenům, vy říkáte, že jste vlastně začal pátrat po tom odkazu Vincence Pryznice, se kterým je ta vodoléčba tady úzce spjatá. Těmi prameny je vlastně tady to okolí protknuto, dá se říci. Vy jste jich řadu objevil, ne sám samozřejmě, ale vydal jste atlas tady těchto pramenů a drobných památek, které se právě v jejich blízkosti často nachází. Jak vedla ta vaše stopa k těm pramenům?
1: No, to prostě tak člověka pohltí a pověnuje se tomu.
0: Ono je to už 25 let, co se tomu věnujete.
1: Ano, je to tak. V podstatě já jsem z toho několikrát chtěl vystoupit, ale ono se to vždycky vrátilo jak bumerang a ještě o to hloubš jsem se do toho ponořil. V podstatě samotným Pryznicem jsem se nikdy nezabýval, to až teďka poslední třeba 4 rok nebo pár měsíců díky tomu Šrotovi, ale zabýval jsem se tím odkazem těch jeho pacientů, to znamená to, co se tam zrealizoval v lese. Zabýval jsem se tím, proč to tam vzniká, proč to tam je, Snažím si uvědomit se, proč zvelebovali tu vodu nebo jakým způsobem s ní zpracovali. Teď třeba víc zjišťuji, že to bylo o takové vodní spíš deviaci, že oni to až přeháněli. Někteří tam tím přepitím té vody dokonce zažívali delirium tremens, tak mi to přijde takové úsměvné. Ale ta příroda tím, že je o nějakém způsobu rovnováhy, tak i tady to téma je možná o té rovnováze. Ne všechno mám rozklíčované, ne na všechno potřebuji mít tu odpověď a spíš to beru tak, že jestliže mě to přirozeně k tomu stahuje, tak se tím zaobývám, ale z jakého důvodu to mám dělat, tak to neřeším, dokud se mi to na té cestě nezjeví.
0: Říká v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc náš dnešní host Lukáš Abt.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: V dopoledni Českého rozhlasu Olomouc stále s Lukášem Abtem, dnešním hostem našeho dopoledního vysílání. Sedíme na pařezu na kraji lesa v Lipové Lázních a povídáme si o jeho vztahu k horám. Já jsem zmiňovala ten atlas jesenických pramenů a to, že už 25 let se věnujete jejich obnově, určitě to není u konce, je to práce, která je na dlouho. Co se vám za těch 25 let povedlo, co jste zpátky třeba přivedli k životu?
2: No, já spíš přemýšlím nad tím, jestli je dobře, že to přivádíme k životu, protože ono to možná funguje ještě všecko jiným způsobem, ale v rámci toho, na co asi myslíte, v rámci těch obnov, tak určitě jsme se v rámci té skupiny od gymnázia až poteď podíleli na obnově řady těch přírodních zdrojů nebo míst k tomu navázaných, respektive přístupových cest.
1: Čím je to unikátní, ty jesenické prameny, protože je jich tady opravdu hodně, nejenom samozřejmě v Jeseníkách, určitě i v jiných horách, ale tady asi tím, že to bylo navázané na tu osobu Vincence Priznice a bylo to vlastně zprofanované, dá se říci, tak mi přijde, že je to velmi zajímavé i to, že to nejsou jenom nějaké pramenky vody vyvírající na povrch, ale jsou kolem toho i vlastně nějaká, dá se říci, umělecká díla nebo něco, co tam člověk měl potřebu postavit a upozornit na to místo a dát mu nějakou jako větší váhu.
2: Mně spíš přijde, že jak to tak navnímávám, že v podstatě je to takový alternativní způsob, jak zesilovat tu vodu. To znamená, ona je strašně rychle laditelná. To je takové médium, které strašně rychle se promění v to dobré nebo zlé, podle toho, jak na ně zapůsobíme. A myslím si, že to, že se ta úcta projevovala tím, že se ten vývěr jako kdyby zvelebil, tak se tam dala ta energie těch lidí, kteří s tou úctou k ní přicházeli. A myslím si, že to je spíš to téma, které rezonuje i dnes. Protože s tím, jak s tou vodou můžou nastat určité problémy, tak to na tady ten problém nějakým způsobem upozorňuje a připomíná. Je to taky styčený prst a možná, když nějakým způsobem opět třeba nastudujeme nebo pochopíme, jak to v té přírodě funguje, jak s ním můžeme být víc v rovnováze, tak třeba nám pomůže i k řešení nějakých dalších jiných problémů, které můžou v dalších letech vystat v rámci celého světa.
1: 25 let se tomu věnujete. Přemýšlel jste vůbec někdy o tom, jaká byla ta motivace? Protože to děláte dobrovolně ve volném čase.
2: Tak ono postupem doby se to ustálilo na tom, že ta dobrovolničina je tak 50-50, to znamená někdy přijde vyloženě majitel pozemku, což jsou většinou některé z lesů a řeknou, helejte, kluci, nechtěli byste nám to tady přeskládat, postavit na novo nebo obnovit, tak samozřejmě to co nejcitlivěji uděláme. Ale na to motivací jsem nepřemýšlel. Jak jsem říkal, tím, že se mám na tom něco naučit, pochopit ten prostor a potom sdílet asi ty informace z toho prostoru, tak to je asi ta cesta. Takže to, že z toho potom vychází třeba ty knížky, je nějaký ten způsob toho předání té informace toho místa zase mezi ty lidi. A i když si to přečte spousta lidí, tak z těch stát zase jenom 2-3 třeba nahlédnou i trošku dál, navede je to nějakým jiným směrem, pochopí nějaké svoje věci, svoje cesty.
1: Vy jste na tomto spolupracovali také s hnutím Brontosaurus Jeseníky, s Tomášem Hradilem, který vlastně v tomhle cenil hodně ten dobrovolnický přínos. A mně to přijde tady v tom kraji hodně jako zajímavé, protože ty hory mi v něčem přijdou takové trošku opuštěné. Jak vnímáte tady tohle? Kde lidi tady v sobě hledají tu sílu podle vás?
2: Já si myslím, že s tím souvisí i to takzvané zpřetrání těch kořenů, té návaznosti, té kontinuity, která tady před druhou světovou válkou byla. To znamená, jestliže 700 let nebo zhruba 700 let tady v tom místě působili lidi, kteří denodenně byli odkázáni živobytím na ten prostor, tak ho dokázali lépe navnímat a vlastně věděli, proč, kde, co, jak staví nebo za jakým účelem. A tím, že si to dneska znovu objevujeme, že tím znovu jako by procházíme, něco i zrestaurujeme nebo obnovíme, nemyslím si, že všechno je potřeba obnovovat, nebo je možnost tomu dát jiného ducha, tak mi přijde, že se znovu nacitujeme na ten prostor a věřím tomu, že dnešní mladší generace už nemusí mluvit o tom zpřetrhání a už můžou lépe vnímat ten prostor, lépe s ním souznit, cítit se tady jako doma.
1: Říká v dopolední Českého rozhlasu Olomouc náš host Lukáš Abt.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: S Lukášem Abtem, badatelem, spisovatelem, pramenářem a také lescem po horách si dnes povídáme v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Prameny pramení hluboko v zemi. Vy ale ty hory zkoumáte nejen přes ty prameny, ale taky lezete nahoru, lezete na ty skály, které se v horách tyčí. To mi přijde jako vlastně docela zajímavá protiváha nebo možná rovnováha.
1: To nevím. Já s vodou nemám úplně jako kdyby přátelský vztah, ačkoliv se jí jako věnují svým způsobem. Když to ty kameny nebo potom ty stěny mě lákají spíš z toho důvodu, že si potřebují šáhnout, je to možná o nějakém druhu stimulace. Zároveň tím, že je to spojeno s nějakým psychickým aspektem, tak tam mi přijde ta rovnováha, že se děje něco na fyzické rovině, je tam ta aktivita, ale zároveň je to vyváženo i třeba tím strachem nebo obezřetností a tím pádem i nějakou mentální činností nebo mentální aktivitou. Tak v tom vnímám asi tu rovnováhu. Ostatně i v práci se snažím to kombinovat tak, že část dne trávím třeba u počítače, kde řeším ty věci tou hlavou, respektive potom se to snažím vykompenzovat buď nějakou tu činností fyzickou někde v lese, anebo právě tím lezením, které se snažím nějakým způsobem udržovat.
0: K lezení vás přitáhlo co? Protože ono to není jenom o tom, že jdete prostě po lese a lozíte, ale musíte se to naučit. Je to asi sport, který vyžaduje respekt, pokoru, možná trpělivost, klid, snahu umět překonávat ten strach, o kterém jste mluvil.
1: Když o tom tak mluvíte, tak si vlastně uvědomí, že já moc trpělivosti nemám, ale v rámci toho lezení se to nejvíc snažím jako dosahovat. To znamená, že asi se snažím něco učit, no, takže v tomhle případě může to být jeden z těch aspektů právě ta trpělivost. Určitá ta preciznost, která je tam potřeba a samozřejmě čím je ten problém těžší nebo náročnější, tak o to je to jako větší výzva. Je to sice trochu o egu, ale zároveň jako bez té pokory nebo té trpělivosti to rozhodně nejde, no. Takže určitě nějaké učení opět.
0: Ale zároveň jste asi navštěvoval nějakou komunitu lezeckou, kde jste se učil ty základy, anebo jste se prostě takhle potkali s klukama v lese a učili se to vyloženě přímo na těch skalách?
1: Ne, v tomhle případě určitě je to spojeno s nějakou komunitou, taky asi za toho čtvrtstoletí se to proměnilo. Snažím se vnímat ty novodobé aspekty, to lezení nebo ten bouldering, to jsou už dneska úplně dvě rozdílné disciplíny, horské lezení nebo zimní lezení, třeba cepiny zase úplně jiné lezení, jiný druh. Takže jo, bez té komunity by to nešlo a ta se průběžně vyvíjí, takže i pro mě je to objevné, můžu předávat na jednu stranu zkušenosti, na druhou se učím i od těch mladých, kteří přinášejí nové přístupy, nové vhledy a rozvíjí to téma. Mě láká asi všechno, no. Možná to souvisí s tím, že mám nějakou touhu po komplexnosti a tím pádem nebudu ani v jedné z těch disciplín nikdy nějak extra dobrý, ale zároveň si to můžu užít v průběhu celého roka a v podstatě mi ta sezóna nekončí, můžu být za jakéhokoliv počasí a je to naplňující. A tím, že jsem se postupem času i naučil dost tady těch záležitostí zvládat sám, protože je těžké sehnat často nějakého parťáka, tak to beru jako součást té hry, že přibývá ten rozměr ještě takové obezřetnosti navíc, jak je tam člověk sám.
0: Já mám pocit, že vlastně v posledních letech jako tady ten sport vnímám být jako like mnohem intenzivněji. Je to samozřejmě především díky Adamu Ondrovi, který je fenomenální tady v tomhle sportu a obdivuhodný. Je to zároveň, jak jsem slyšela v jednom z vašich rozhovorů, váš kamarád. Lezli jste spolu někdy?
1: Jo, lezli jsme spolu spoustukrát. Měl jsem dokonce tu čest ho nejenom jistit, ale být i u některých z jeho zásadních přelezů. Vlastně dá se říct ve světovém měřítku, takže určitě můžu být i v tomhle ohledu hrdý. Každopádně Adam je velice fascinující a to především svým neutuchajícím nadšením, takovým skoro dětským nadšením, jak prostě, kdybyste pustili malé děcko do hračkářství nějakým takovým způsobem. A dokonce jsem si všiml, že častokrát díky němu, díky tomu jeho entuziasmu já podávám lepší výkon, takže naopak nejtěžší výkony jsou často ve spojitosti s ním. Velice blízko jsem měl i k jeho manželce, k Ivě, respektive k jeho sestře Kristýně, se kterýma jsem hodně trávil času právě při tréninzích v Brně na stěně, takže určitě to máme nějakým způsobem propojené.
0: Je to komunita, která spolu drží?
1: Myslím si, že jo, protože se jako potkáváme, vydáváme se. Každopádně Adam částečně žije v Itálii přes zimu, částečně v Brně, respektive tím, jak je rozlítaný po světě, tak je neustále někde pryč, ale pakliže se vrátí vždycky do krasu, tak se častokrát potkáme. A ta komunita, jo, myslím si, že tam, kde to má přetrvat, tak to rozhodně přetrvává a zrovna s rodinou Ondrovic to přetrvává.
0: Vy jste totiž byl nejenom u jeho zásadních přelezů, ale taky u zásadních životních okamžiků, například jako oddávající na svatbě.
1: No, i to se povedlo, to je pravda. Musím přiznat, že třeba v Itálii tady to jde, v Česku by to nešlo. Každopádně pro mě sepsat tu svatební řeč, abych ten moment nějakým způsobem vystihl, byl v podstatě náročnější, než připravit knihu Štěsníky, kterou jsme tou dobou dělali, ačkoliv byla první. Takže jakmile jsem po asi 3 měsících napsal první 2 věty a viděl jsem, že to dám, tak jsem byl vlastně už spokojený a viděl jsem, že až s knihou to dopadne, že to bude v pohodě. Takže ty výzvy přicházejí aj úplně z jiné strany. No.
0: Říká v dopolední Českého rozhlasu Olomouc Lukáš Abt.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: V dopolední Českého rozhlasu Olomouc si dnes povídáme s Lukášem Abtem, milovníkem hor, lescem po horách, badatelem, spisovatelem a také pramenářem. Mě by zajímalo, jestli si jen tak vyrazíte do hor a dokážete se oprostit od všech tady těch aspektů, které jsem vyjmenovala.
2: Jo, zrovna se to stalo asi 2 dny zpátky. Byli tady kamarádi, vzal jsem je do hory, do kopce tam někam a v podstatě jenom jsme se tak toulali asi 6 hodin a vlastně jsme nic pořádně neřešili, nebyl žádný vyloženě konkrétní cíl, takže občas se to stane, naopak mi přijde, že to je až jako blahodárné, ale odpojit tu hlavu bez toho, aniž by se neustále zapojovala, nějak hodnotila, je docela náročné a přiznávám, že to často nedělám, takže shodou okolností to bylo nedávno, ale je to spíš výjimka.
1: Takže jdete po lese a kde vidíte nějaký pramínek, něco, tak už vám to všechno spíná. Je to tak, že jako už se neodpojíte od té své, dá se říci, profesní dráhy.
2: Něčím je to na škodu a na druhou stranu, když to dokážu potlačit, tak o to lepší zpětnou vazbu ještě od toho místa dostanu, což je zase jako dobré, protože zjišťuji, jak moc potom jsem vlastně v nějakém svém tunelu nebo v nějakém stereotypu, který jsem si za ty roky naběhal.
1: Když mluvíte o tunelech, vy jste zmiňoval, že když jste studoval geologii, tak jste původně jako přemýšlel nad tím, že byste se věnoval jeskyňaření. Jeskyně vás stále lákají, chodíte, snažíte se objevovat, pátráte jich tady také v našem kraji hodně.
2: Ano, je to tak. Tady v Rychlebech je pořád taková jedna velká záhada, takzvaný systém smrčnického propadání, který měl ústit do maďarských pramenů a na tom se pracuje, no, už vlastně od 40. let, dokonce v 60. nebo 70. letech tam byla placená skupina. My teďka tak průběžně 2-3x do roka tam zajdeme taky, už jsme, řekněme, na té úrovni těch badatelů z těch 60. 70. let, než jim to zasypala povodeň. A věřím tomu, že to může být docela zajímavý objev, až na něho dojde. A v rámci toho pátrání je to už teďka víc takové okrajové, ale jednu dobu to bylo, řekněme, 50 na 50 právě s tím lezením a chvíli jsem váhal, jestli se víc věnovat tomu jeskyňaření nebo tomu lezení jako takovému. A samozřejmě využil jsem i ten lezecký skill, ty zkušenosti z tady tohoto, především při objevování jeskyní na Slovensku, kde si myslím, že jsme taky pomohli místním docela posunout to jejich vědění.
1: Ono by se to celé dalo zhrnout jako tak, že vás baví zkoumat tu přírodu opravdu do hloubky.
2: Dá se říct, že jo. Ještě to taky nemám úplně uchopené, ale zjišťuji, že mě baví, no, objevovat jak ty informace, které potom navádí k něčemu dalšímu, tak vlastně pochopení, proč to místo funguje, nefunguje, což často souvisí právě s tím daným příběhem. A z tady toho detailního přejít do nějakého komplexního, to znamená potom chápat tu plochu, to znamená nejenom ten jeden pramen nebo jeden ten pomník nebo jedno to místo, ale celou plochu toho kopce nebo těch hor. Tím se potom ale i dostáváme do rozporu třeba s místním chákaočkem, kdy v podstatě tím, že chceme to dělat tak, aby to souviselo s tou přírodou a těmi přírodními metodami nebo přirozenými nebo těmi, které byly za těch Němců, kdežto oni častokrát i v rezervaci preferují účelové řešení, se kterým nesouhlasíme, tak se to dostává do nějakého křížku. Ale věřím tomu, že i tady to se časem nějakým způsobem vyjasní a že se to usměrní na nějakou třeba zlatou střední cestu anebo na tu přírodní, která tomu bude jako nejvhodnější.
1: V té knižní edici, kterou vydáváte, vyzýváte čtenáře čti Jeseníky, Rychleby, Králický sněžník, Lipovou. Jak vy čtete tady ty Jesenické hory, Rychleby a vůbec tady ten kraj, ve kterém žijete?
2: Já, když se dívám v vozovkách do zrcadla do té přírody, vidím, že jí to je jedno, ona nestojí o to, že tady budeme něco upravovat nebo tak, ale zároveň ten prostor tím, že ho tvoříme, je to kulturní krajina, málo míst zde je nějakým způsobem prapůvodní, alespoň 200-300 let, tak tím, že s ní pracujeme, tak nech s ní pracujeme aspoň dobře. Mi přijde, že potom i ta komunita a nejenom nějakých pár lidí, ale vlastně i v širším slova smyslu v rámci toho světa může fungovat lépe. Takže spíš takové zvědomění, že o co líp to budeme navnímávat, o co líp se tam budeme realizovat, tak o to víc můžeme směřovat k nějaké míru milovnosti nebo harmonii. Tak to vnímám.
1: Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byl badatel, spisovatel, pramenář, geolog a lezec po horách Lukáš Abt. Já moc děkuji za tady to povídání na kraji lesa.
2: Také děkuji.
1: A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a naslyšenou těší Petra Ševců.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Skali, dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomouc se chce soudně bránit proti stavebním omezením u Olmy. Dělníci opraví v Úsově na Šumpersku smuteční síň. Inflace v Česku zrychlila. Odpoledne bude slunečno s teplotami až 39 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí radní rozhodli, že se připojí k žalobě na zrušení ochranného pásma vodního zdroje mlékárny Olma. Tu podala jedna z firem energetické skupiny ČES. Podle ní je ochranné pásmo nezákonné a omezuje bezpečný provoz distribuční soustavy. Ochranné pásmo taky komplikuje plánovanou stavbu východního obchvatu města. Vícenáměstek primátorky Tomáš Pejpek z koalice pro Olomouc a Pirátů.
5: Uzávěra v tom území je extrémně přísná, zamezuje téměř jakékoliv stavební činnosti. A protože zájmem města je, aby město se mohlo běžným způsobem rozvíjet, probíhat stavební činnost, tak z toho důvodu navrhujeme připojit se k té žalobě.
3: S úpravou ochranného pásma naopak dlouhodobě nesouhlasí mlékárna Olma, patřící do holdingu Agrofert. Samospráva Úsova na Šumpersku nechá opravit tamní smuteční síň. Budova je ve špatném technickém stavu. Investice bude zahrnovat obnovu střechy, oken, ale taky instalaci klimatizace. Práce by měly být hotové na podzim, říká nezávislý starosta Benedikt Lavrinčík.
6: Tím, že vlastně ta smuteční síň je z jižní strany dost prosklená, tak v letních měsících je skutečně v té smuteční síni velké teplo a lidé vlastně, kteří se tam přijdou na poslední rozloučení, by měli mít nějaký příjemný mikroklima. Původně jsme počítali s investicí někde kolem 1,5 milionu korun, teď se dostáváme zhruba na polovinu.
3: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1% a 7 desetin. To je o 2 desetiny procentního bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly.
4: Sport.
3: Fotbalisté Sparty porazili na úvod třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Po vlastním gólu Suchomila z konce prvního poločasu Pražané otočili skóre po změně stran brankami Matěje Rineše a Johna Mercáda. Francouzský tým zároveň neproměnil pokutový kop. Sparta se prosadila ještě dvakrát, ale pokaždé z offsidu. Mercado navíc minul z malého vápna. K vítězství o gól tak záložník Adam Karabec dodává.
7: Kdyby nám to řekli před zápasem, tak to vezmem všema deseti, ale takhle zpětně samozřejmě to mrzí, protože si myslím, že jsme mohli dát další tři góly a chyběly opravdu jako kousky, ať už to byly ty offsidy, nebo když jsme nedali ty velké šance, takže v tomhle to mrzí, ale v celku si myslím, že můžeme být spokojení.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. V Jeseníkách se můžou při přechodně zvětšené oblačnosti objevit přehánky nebo bouřky. Teploty je 36 až 39 stupňů, na horách 29 až 33 a povane mírný jižní vítr.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor, v Kroměřížské ulici v Kojetíně na silnici 367 srazila se tam dodávka s osobním autem.
4: Z Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Je středa 5. srpna, pár minutek po 11. Vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Moc vás zdraví, Viléme Pospíšil. Kam se vydáme? Vydáme se do zoologické zahrady na Svatý Kopeček. Představíme vám dalšího jejího obyvatele, a to takového, který má vlastně od loňského roku nové obydlí v rámci zoologické zahrady. Jde o jednoho z největších letajících ptáků a zároveň toho nejmohutnějšího. Řeč je o kondoru andském. Vydáme se také do Olomouce Holice, kde probíhají v těchto dnech sběry květin, které se připravují na ty podzimní vazby. Během sušení se ještě trochu otevřou, takže ty květy by neměly být úplně otevřené, zároveň ani odkvetlé, takže ideální čas. No a Babské rady, další díl je také připraven okolo 3:15. Do toho Petr Rezek, Martin Maxa nebo Elvis Presley. Tak hezký poslech.

0: Petr Rezek chtěl kdysi dávno lítat. No, to si mohl říct, když třeba pozoroval kondory andské, kteří jsou jedni z největších létajících ptáků na zemi. No a ve volné přírodě plní takovou úlohu zdravotní policie. Vylíhli se v zoologických zahradách v Peru a v Jižní Koreji, ale domov našli v olomoucké zoo na Svatém Kopečku. V dalším dílu našeho prázdninového seriálu se za párem kondorů vydáme se zoologem Janem Kirnerem.
1: Aktuálně se nacházíme u voliéry Kolka. Tady tenhle zajímavý název v sobě skrývá obří voliéru, která byla vybudována původně v 70. letech, ale v roce 25 prošla zásadní rekonstrukcí a najdete v ní pár kondorů andských. A celá ta voliéra má připomínat prostředí kaňonu Kolka, který se nachází v Peru a je to velice vyhlášená lokalita pro pozorování právě kondorů andských. Volili jsme strukturu a barvu skal přesně podle toho kaňonu. Jsou zde dvě jezíra.

0: Z vodopády, které vytváří velice příjemnou atmosféru. Doplněné je to o výsadby jihoamerických rostlin, juk. Celkově ta voliéra dýchá z brusu novou vizáží.
1: Teď stojíme tady tak trošku ve stínu. My jsme si sem přišli, protože jsme tady viděli jednoho z toho páru a mezi tím se nám ztratil a už je nahoře na skále. A druhý je tady vlastně nad náma. Je to pár, jste říkal, tak kdo je kdo?
0: Samce od samice poznáte u kondorů andských velice jednoduše. Hlavním poznávacím znakem jsou kožní výrůstky na hlavě, kdy samec má takový mohutný hřeben přes čelo a přes temeno hlavy. Samice tohle nemá, ale jinak dalším znakem je i velikost. Samec teďka krásně roztahuje křídla. Víme, že náš samec váží skoro 13 kg, což na létajícího ptáka je opravdu hodně. Samice se pohybuje kolem 9,5 kg. A pro pozorné pozorovatele takový drobný detail je oční duhovka. Samice jí má sytě rudou, takže vypadá velice tak zlověstně. Samec jí má takovou hnědožlutou, ale v reálu samice je mírnější zvíře charakterově než tenhle náš samec.
1: I když má krvavý pohled.
0: Přesně tak.
1: Pojďme si říci, jak tady ti kondoři žijí ve svém přirozeném prostředí a jakým způsobem tady u vás v zoo.
0: Jejich přirozené prostředí jsou vysokohorské svahy And, případně travnaté oblasti v Jižní Americe. Jsou to ptáci, kteří jsou stavěni pro plachtění hodiny a hodiny v teplých vzdušných proudech. Nemají úplně moc silné létací svaly, proto máchání křídly jim moc nejde. A je to i proto, že spolu s několika dalšími ptáky se dělí o pomyslný titul největšího létajícího ptáka na planetě.
1: Ještě jsme si neřekli, čím se kondoři andští živí, čím je tady v zoo krmíte.
0: Kondoři andští jsou mrchožrouti. Krmíme je v pondělí, ve středu a v pátek. V pondělí dostávají potkany, ve středu králíky a v pátek maso na kosti, většinou zvěřinu, hovězí nebo třeba skopové. Kondor andský je stavěný na to, aby se lidově řečeno přežral a potom nějakou dobu trávil. Proto krmíme pondělí, středa a pátek. O víkendu mají hladovku dokonce 2 dny a jenom jim to prospívá. Znovu zdůrazním pondělí, středa, pátek. Během letních prázdnin tak ve 12:30 o 12:30 odpoledne můžou návštěvníci zavítat k voliéře na komentované krmení kondorů, které je letos vůbec poprvé v naší nabídce komentovaných krmení a můžu vám říct, že zážitek je zaručen. Uvidíte rozhodně, jak takový kondor andský s rozpětím 3 metry letí vzduchem, protože voliéra je dostatečně velká a jak se vypořádá s porcováním mršiny, i když je to jen mršina králíka, ne třeba celé kozy.
1: Říká zoolog Jan Kirner ze Zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Matika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kdy je třeba je odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga doktora Michala Janáka a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

za malou chvíli se vydáme do Olomouce Holice konkrétně, na jeden ze sběrů květin pro podzimní vazby. Ty se totiž sbírají v létě, protože ty květy by neměly být otevřené, odkvetlé. Při sušení se totiž ještě trošku otevřou, no a stejně jako mají někteří houbaři svá tajná místa, kde prostě rostou, tak je mají i květináři. Za malou chvíli více, ještě předtím Kim Wilde.

0: Stejně jako mají houbaři svá tajná místa, kde houby vědí, že najdou, tak takové místa mají i květináři. Na nich sbírají nejrůznější byliny, které potom suší do podzimních a zimních vazeb. Teď o prázdninách je na sběr takových rostlin ideální čas. Sklízí se totiž za sucha, kdy na rostlinách není rosa ani voda, aby nezačaly plesnivět.
1: Tady nám roste vratič, jo? Žlutý, krásný květ, hezky voní, má silnou aromatickou vůni a nejenom, že je super do vazeb, do sušených, ale dá se použít třeba na odpuzení hmyzu, stejně jak levandule do skříně, nebo usušený do vázy, mezi okno odpuzuje hmyz, komáry.
2: Za Martinou Markovou se můžeme vydat do jejího malého obchůdku a nechat si tam uvázat květinu. Co je ale zajímavější v tuto chvíli, tak já jsem dostala tu možnost podívat se s ní na nejrůznější zákoutí. Slyšíte, že poměrně blízko nás je frekventovaná silnice, jsme na konci Olomouce a my se teď budeme zaměřovat na polní kytky.
1: Takový křovitý příkopový materiál, který se hodí do vazeb k usušení na dušičky. Protože teď je nejlepší čas to začít sbírat, aby se to usušilo, má to plný květ, pěknou barvu.
2: No a po čem pasete?
1: Základ je vratič, tady mám zlatobíl, ale ten ještě není nakvetlý. Ale jdu ještě sbírat lesní štětky, bodláky. Tady jsou takový už suchý trávy, to se dá použít, už tady odkvítá i divoká mrkev.
2: Já vás pustím dopředu, protože se nám stezka zužuje a dostáváme se mezi stromy za val, kterým budeme trošku kryté od té silnice.
1: Ono je to napínavé, tady takové výpravy jsou velice napínavé, protože jdete dolů na přírody, do divoké džungle plné pokladů.
2: A jsme na takové širší ploše, hledáme bodláky. Ten je krásný.
1: Jo, ten je malý a jak ty bodláky, ty lesní štětky jsou dvouletky, takže až příští rok.
2: Oblékáte si rukavice, takže opravdu vybavená.
1: Vybavená, já už jsem přijela na všechno, mám nůžky, rukavice a udělat to tuhle rozstřižený na půl, do kterých si to budu skládat a potom to hezky zavážu a odnesu do auta a následně nasnopkuji a zavážu na půdu na sušení. Většinou, když je teplo, tak do 14 dnů mám usušeno, ale tam to prostě do těch dušiček krásně vydrží. Pak se to dá přibarvovat barevnýma lakama, normálně kupuju nejlevnější autolaky, kterýma si to zastříknu, takže to krásně drží barvu, nepouští to barvu během deště.
2: Teď nástroje?
1: Zahradnické nůžky, ostré, a de facto si vybírám vratič, který je v plném květu, krásně vybarvený a stříhám si ty další větve.
2: Odstranila jste poměrně dost listů?
1: Ano, listy si sundávám většinou do půlky, protože když se to pak snopkuje, svazuju to, tak aby to nezahnívalo a není tam zbytečně moc materiálu v tom. Já mám hrozně ráda tady ty přírodní vazby, přírodního materiálu, protože to je takový to souznění s přírodou. Vratiče, bodláky, chvojí, šišky, mochyně oranžový.
2: A mají to rádi i zákazníci?
1: Právě, že mají. Hodně se jako ke mně vrací právě pro tu přírodní vazbu, klasickou, ne takovou tu jako extrémně barevnou až umělou. Samozřejmě z umělých květů dělám taky, ale vybírám si látkové květy, které vypadají prostě dobře, věrohodně a má to nějakou hlavu a patu.
2: Ruka se vám krásně zaplnila, takže to vypadá, že odložíte.
1: Ano. Odložíme na hromádku a jdeme pokračovat dál. De facto celý tady ten pytel vlastně bych si měla zaplnit velkou hromadou, abych měla na sezónu nachystaný, případně mi trošku zbylo na další sezónu. Proto používám nejen do těch vazeb, ale třeba když dělám jakože sušený, kladený věnce z různých trav, tak to ještě přidávám tady ty materiály sušený do toho na obarvení.
2: A jaké další byliny, květiny máte ráda v té sbírce, která se suší?
1: Já ještě hodně používám třeba z javoru javorové nažky. Ty si vlastně sbírám čerstvý, drátku si hezky na kolíčko, oni krásně zasknou a taky doplní právě ty lesní kytice a žardiny.
2: Můžete oslovit profesionála, ale samozřejmě můžete něco podobného vyzkoušet i vy sami. Z Olomouce Holice, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
4: Život je šatna v kabaretu,

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Už za pár minutek bude poledne a věřím, že spousta z vás, našich milých posluchačů, se chystá k obědu, nebo někteří teprve připravujete něco dobrého. Nevím, jestli zrovna dnes, ale třeba jste si už někdy doma dopřáli lanýže. Pokud si myslíte, že byste si s touto vzácnou houbou nedokázali poradit, tak Jarka Vykoupilová vás právě teď uklidní a řekne vám, že to není vůbec složité.
1: Babské rady.
2: Což takhle dát si lanýž? Lanýže, jedlé houby rostoucí pod zemí, jsou spojeny s kořeny stromů a keřů a i proto mají jedinečnou chuť. Rostou v hloubce okolo 20 cm, což stěžuje jejich hledání a vyžaduje to pomoc prasete či vycvičeného psa. Lanýžů existuje téměř 200 druhů a hlavními producenty jsou Francie, Itálie a Chorvatsko. Lanýže na první pohled nepůsobí příliš sympaticky. Mají tvar jako brambora, jejich povrch je hrbolatý, někdy bradavičnatý a barva v odstínech od bělavé po šedočernou. Jejich dužina má výrazné mramorování. Navíc těmto houbám nesvědčí tepelná úprava a v kuchyni se proto používají většinou pouze čerstvé. Jemně nastrouhané nebo nakrájené na tenké plátky skvěle dochutí těstoviny, brambory, risotta nebo smetanové omáčky. Lanýžový prach je považován za exkluzivní dochucovadlo, které se do jídla přidává vždy těsně před servírováním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Rangers neboli plavci dospívali v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Já věřím, že někteří z vás třeba také trávíte toto horký letní den u vody, protože píseň se jmenovala Teče voda. Za malou chvíli je tady poledne, mě ve studiu vystřídá kolega Tomáš Kedzior. Připraveni budou po zprávách samozřejmě písničky na přání, takže připravte své mobilní telefony, můžete si zavolat o váš oblíbený song. To je moje, Viléma Pospíšila dopolední loučení a Maria Rotrova a Petr Němec teď zaspívají to ranní loučení. Tak příjemný poslech a krásnou středu.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíko.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Rybáři v Lošticích vyhlásili kvůli vedrům zákaz lovu. Pracovníci olomouckého magistrátu přijali 12 kandidátních listin do komunálních voleb. Lékárně budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Dnes bude jasno nebo polojasno s maximy až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Bez zdroje vody jsou kvůli vedrům rybníky v Lošticích na Šumpersku. Potok, který je napájí poprvé v historii, vyschl. Ryby kvůli stojaté vodě a sinicím ohrožuje nedostatek kyslíku. Rybáři proto vodu provzdušňují a taky v části revíru zakázali lov, říká předseda tamní místní organizace Rybářského svazu Jan Konečný.
2: Domluvil se zákaz lovu tady na té retenční nádrži i z důvodu, že rybáři často krmí na tom svém místě lovebním a ty zbytky toho krmení na tom dně začnou kvasit a ubírají zbytky kyslíku, které v té vodě jsou.
0: Celkem 12 kandidátních listin přijali úředníci olomouckého magistrátu pro podzimní volby do zastupitelstva města. Podle informací pracovníků tiskového oddělení radnice, strany hnutí a koalice můžou do 10. srpna své kandidátní listiny doplňovat nebo upravovat.
3: Následně registrační úřad kandidátní listiny přezkoumá v případě nedostatku výzvy zmocněnce k nápravě nejpozději do 17. srpna. Do 22. srpna se rozhodne o registraci kandidátní listiny. Až poté budou k dispozici informace o tom, které volební strany podaly kandidátní listiny pro volby do olomouckého zastupitelstva. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moct nově lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to Ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel léků ústavu Tomáš Boráň.
4: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky. Sport.
0: Fotbalisté Sparty zvítězili nad Lyonem 2-1 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Odveta je čeká za týden ve Francii a tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v Montrealu. Nikola Bartuňková vyhrála utkání druhého kola v Torontu nad Dánkou Tausonovou a 2-0 na sety. Naopak Sára Bejlek a Kateřina Syniaková v Kanadě končí. A fotbalista Olomouce Jakub Elbel kvůli zapojení do korupční kauzy nesmí hrát 3 měsíce. Útočník Ostravy David Látal 2. Oba dostali i peněžitý trest. Počasí. Dnes bude na střední Moravě jasno nebo polojasno, později odpoledne a večer přibývání oblačnosti a tvorba přehánek i bouřek, nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 31. Vítr mírný, jižní v bouřkách přechodně zesílí a zítra čekejte na střední Moravě polojasno až jasno. Ráno s většinou oblačnost, jedinou možností přehánek. Odpoledne a večer přibývání oblačnosti a četnější přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Na jihu až 35 stupňů a v Jeseníkách okolo 24. Vítr mírný severozápadní, bouřka přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici 1/44 v Mohelnici na Šumpersku došlo k nehodě 3 aut. Silnice je kvůli nehodě dočasně uzavřená. A na silnici 43 v obci Písařov na Šumpersku narazilo auto do svodidel a v Kroměřížské ulici v Kojetíně na Přerovsku došlo ke střetu dodávky a osobního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jezdí jezděte opatrně v tomhle vedru, sledujte relace Zelené vlny Českého rozhlasu Olomouc a hlavně dobře dojeďte do cíle. I to přeje Tomáš Kedzior teď u mikrofonu na startu odpoledního vysílání, které je tady i dnes s hodinkou písniček na přání a ta právě začíná. Telefony do studia 221 555 444. Pro SMSky pište do Českého rozhlasu Olomouc na číslo 723 70 33 51.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc paní Jaroslava Skrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače tohoto krásného rozhlasu Olomouc a písničku bych chtěla věnovat paní Zdeňce Uničová, která je momentálně na LDNC v Olomouci, zítřejším narozeninám. Přeji jí hodně, hodně zdravíčka. Dále bych to chtěla věnovat mojí sestřice paní Evice Pastorkové z Olomouce, paní Evice s manželem ze Strukova, paní Lidušce Siglové z Obravice a panu Tomáškovi z Kanárka.

0: Českém rozhlase Olomouc paní Eva Skrnova a její přání. Dobré poledne.
1: Dobrý den, pane, já vás zdravím, pane Tomášku, a celý váš kolektiv v rádiu a přeji vám hodně zdraví a tak. Tuto písničku bych chtěla nechat zahrát paní Květušce z Bohutína, paní Marušce, paní Tihlásíkové, paní Tihelkové a kolektivu pizzerie na Družstevní ulici. Děvčata, je to hrozné vedro, ale vy jste šikulky a vy to zvládnete. Držím vám palce a to zvládnete všechno. Vám, pane Tomášku, děkuji za vyhledání písničky a těším se na další volání. Děkuji moc, nashledanou.
0: Paní Eva Skrnova domluvila, máme tady věnování do Chořelic, Kikuškovi k svátku, hodně zdraví, štěstí, lásky, pěkné prázdninové dny a hodně úspěchů v Kopané, přejí prababička Hela a Zlatíčka. Věnování také se srdečným pozdravem všem mým rozhlasovým přátelům, píše pan Břeťa Píska ze Štítů.

0: Českém rozhlase Olomouc hrajeme na vaše přání. Zdravíme paní Vlastu Skrnová, dobrý den.
1: Dobrý den, Tomášku. Děkuji vám za vybraní písničky, jste moc hodný člověk. A prosila bych paní Janku, Jarušce Janku, pozdrav od babičky Honzika. Ona bude vědět. No a co tady mám? Já jsem si to napsala, špatně na to vidím. No, jo, Zeničce do Zuničova, do nemocnice. Všechno nejlepší, Zeničko. Hodně toho zdravíčka potřebuješ. Já ti zase zavolám, neboj. Ahoj, Vlastina. No a Jiřímu do Litovle přeju taky hodně zdravíčka v tom horku, hlavně, že on mě nechal zahrát, tak já mu to vracím. Robertovi a to bude asi dneska všechno.
0: Úplně to stačí, děkujeme za pozdravy a věnování posíláme také panu Jaromíru Mikulkovi z Rakové, který má dneska narozeniny, hodně zdraví, štěstí a dobrou mušku v myslivosti přejí Srovnalovi z Rapotína a s přáním spokojenosti a loveckých úspěchů se přidávají také manželka Jaruška, dcera Lenka s rodinou a dcera Jaruška s přítelem. Další.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Jsou to písničky na přání a paní Věra z Olomouce, dobrý den.
4: Dobrý den, pane Tomášku, děkuji vám za písničku a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. A tuto písničku bych chtěla poslat nejen ním, ale také všem pracovníkům, kteří těchto dnech pracují na sluníčku. Nebudu to jmenovat, protože je hodně. A ještě bych chtěla poslat tuto písničku paní Elišce z Václavova, panu Františkovi od Brna, paní Věře Halouskové s Adánkem, paní Vlastě, paní Janice z Roštění, panu Jirkovi z Olomouce a panu Jirkovi z Litové a panu Milánovi Gruntále. Všem lidem bych chtěla popřát hodně, hodně zdravíčka a vám, pane Tomášku, děkuji a ta písnička se líbí a i vám. Děkuji a někdy zase na zhledanou.
3: Pěkně zdravíme a budou to krásné chvíle.

0: středeční písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a pan Antonín z Bedihošti. Dobrý den.
1: Dobrý den pro Rádio Olomouc i všechny skutečně věrné posluchače, kteří navzdory vedrům poslouchají náš skvělý olomoucký rozhlas. Nechávám zahrát píseň od Růste Malého, ale svou tvorbou písničkového velikána Karla Kryla, od kterého jsem přeblíže dlouho nic neslyšel. Věřte, že právě on si tu připomínku určitě zaslouží. Písničku zasílám pro životní pohodu, potěšení, radost manželů Miluši a Jarovi Černoškovi z Králi Znahané a potom Boha opravdu věřící manžele Procházky z Otonovic. Dále pro paní Lídu z Vyškova, kterou stejně jako mě provází sklíčenost a smutek. Paní Lído, mám zde povídky od Grossmana Šimka. Jejich výplody mě dokáží rozesmát. Tož tolik od vdovce Tondy v Bedihošti. Končím s voláním, ať je rozhlas Olomouc, ať slouží zdraví všem pracovníkům. Někdy příště nashledanou a ještě jednou děkuji, pane moderátore.
0: My děkujeme, posíláme písničku k svátku vnučkovi Dominičkovi, hodně zdraví a štěstí, přejí babička, dědeček a strejda, písničku oplácíme také Lídě a celé rodině Gottwaldové, píšou Joži a Faňa, ještě věnování do Senice na Hané Marušce Heroutkové, do Uničová Daně Vídramanové a do Nasobůrek Miládce Bezové, pro povzbuzení v těch úporných vedrech, ať je ve zdraví přežijí, píše paní Věra.

0: Karel Kryl zpíval na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. Vítáme teď pana Honzu, který nám volá z Rudy nad Moravou. Dobré poledne.
1: Dobrý den. No já bych chtěl zahrát písničku mýmu dlouholetýmu kamarádovi, spolupracovníkovi Vojtovi Riznarovi z Horních Studýnek. My jsme taky prožili hodně dobrého i zlýho a v horku a v různých průvanech u papiánského stroje. Tak při tom horku si na něm vzpomínám.
0: Ano, rozumíme, takže budeme hrát bývalým papírenským pracovníkům, no a písničku posíláme taky paní Lidušce Paluchové k sobotním 70. narozeninám. Hodně zdravíčka přejí posluchači Peřinovi z penzionu Mikulovice a je to do Nové Vsi u Jeseníku a věnování také panu Vráťovi do Štemberka pro zpříjemnění horkého dne posílá Maruška.

0: Českém rozhlase Olomouc máme další pozdravení. Je to od pana Michala z Petrova nad Desnou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát písničku Jarmile Svorníkové, babičce, mamince a teti. A ještě Jardovi Šavlovi ke dřevu a Anice Pavelkové k práci. Petrova nad Desnou všetci. A přeju jim hodně, no, do pohody, ať pro dobrou náladu. Děkuji.
0: Takže děkujeme, posíláme písničku, zároveň zdravíme také další posluchače, je to třeba paní Lída Loničková, které děkujeme za přání, přejeme jí hodně zdraví a štěstí, píše Anička Janečková a Marta Kočí. Ještě věnování jako poděkování na oplátku paní Marie Recové do domova seniorů v Bohuslavicích, ať se tam v těch vedrech všichni opatrují, přeje to posluchačka Věrka Nechvátalová, to je její bývalá sousedka z Hvozdu.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A v písničkách na přání zdravíme paní Majku Stršic. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já chci zareagovat na tu předchozí písničku, protože když si každý dělá, co chce, tak jsem tomu říká, co chcárna. No a nám za chvíli asi nezbýde, než se začít modlit, protože to je jediné, co můžeme dělat, aby s tím počasím se něco hnulo. Mirko, prosím tě, žiješ, nebo můžu se ti dovolat Mirka ze Štenberka. Jinak trošičáci samozřejmě děkuju za vybrání písničky a vy tam snad nějakou rozumnou klimatizaci máte naslyšenou.
3: Děkujeme, přidáváme věnování paní Lídě z Raclavic, naší sestře, ať se drží v tom horku. Děkuji za všechno, co pro mě dělá, píše posluchačka Marie.

0: sourozenci Urychově v Českém rozhlase Olomouc a paní Marie z Hrabišína. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, i vám přeji a všem posluchačům. 6. srpna oslaví narozeniny Zdeňka Pavelčíková tohoto času v Olomouci. Zdeňčko, přeji ti vše dobré, štěstí, zdraví, lásku, spokojenost i radost. A další přání bude do Hrabišína, kde Josefka Gojišová oslaví také 6. srpna narozeniny. A 80. narozeniny oslavila v červenci Maruška Hrubá také z Hrabišína. I vám oběma přeji zdraví, štěstí a další dny a roky, ať jsou prožité v lásce, pohodě a stále náladě. A vám, panu Hašku, za vše děkuji a mějte se hezky.
0: My je hezky zdravíme a přidáváme věnování a pozdrav na oplátku paní Majce Dotršic. Pozdravuje Mirka ze Štemberka.

0: Českém rozhlase Olomouc naše stálá posluchačka paní Lída z Olomouce. Dobrý den.
1: Krásný den vám přeji, pane Tomášku, všem do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat písničku s poděkováním dceři Leonce Hrozenové a Kájovi k zítřejším narozeninám Zdeničce Pavelčíkové. Uničová, Zdeničko, přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. Dále Věrušce Halouskové s Adámkem, Jančce Jiřímu z Roštění, Láďovi Stovačova, Milace z Přáslavy z Marušce, skromně Říže. A všem posluchačům posílám tuhle krásnou písničku. Vám, pane Tomášku, moc krát děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
0: A my předáváme věnování Jarmilce a Marušce. Buďte v chládku, píše Standa. Ještě věnování pro dobrou náladu a radost těchto vedrech naší mamince Mařence Recové ze Hvozdu. Její spolubydlící pozdravuje Maruška.

0: Písnička Ramona, zaspíval nám ji Zdeněk Krásný a v Českém rozhlase Olomouc ještě věnování pana Ládi Stovačova. Dobré poledne.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal, děkuju vám za vybrání písničky, zdravíme ještě jednou celé Český rozhlas Olomouc, český posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat paní Zdeničce Dolníčova toho času. V Olomoucu na Hrdence. Pani Zeničko, všechno nejlepší, hodně zdraví do dalších let. Já vám přeju. A mé sestře do Kroměřížana a Zemku, taky Segro, který se a Brzko zdravení. A
0: děkujeme.
1: Romanovi a Jiřičce do Staré, do Nové Psi.
0: Všechno jsme slyšeli, zdravíme pana Láďu a posíláme písničku.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Po požáru keřů na hřbitově prosí vedení Šumperka jeho návštěvníky o opatrnost. Dělníci modernizují v Prostějovském kulturním a společenském centru jeviště. Suché trávníky nedokáží ochlazovat své okolí, pomůže až déšť. Bude polojasno až jasno s přibývání oblačnosti k večeru bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. O maximální opatrnost žádají návštěvníky městského hřbitova a zástupci Šumperské radnice. Prosbu zveřejnili v souvislosti s úterním požárem okrasných keřů u jednoho z hrobů, popisuje mluvčí města Jana Kaněvová.
4: Díky všímavosti návštěvníků se podařilo oheň na hřbitově uhasit hned v jeho počátku. Vzhledem k panujícím vysokým teplotám a suchu prosíme všechny návštěvníky hřbitova o maximální zodpovědné chování.
3: Pracovníci specializované firmy opravují v Prostějovském kulturním a společenském centru několik desítek let staré jeviště. Pódium ze smrkových prken kompletně vymění za palubky z olše. Pokračuje vedoucí centra Ivo Peštuka.
5: Se snažíme, aby to vypadalo pěkně, protože už to mělo 40 let za sebou, takže tím používáním samozřejmě ty desky už odcházely, takže ideální, prostě nastal čas přes to léto to udělat, takže teď to letos bude nový, hotový, krásný.
3: Horské lázně Karlova Studánka dokončily letošní těžbu rašeliny z vlastního ložiska v Malé Morávce. To je staré přibližně 30 tisíc let. Rašelinu lázně získávají jednou ročně během několika letních dnů, aby doplnili zásoby pro léčebné procedury. Přímé rašeliňové zábaly budou moct od září využít také lidé, kteří si proceduru uhradí sami. Sdělila to mluvčí lázní Lucie Špačková. Kvůli tropickým vedrům a nízkým srážkám schnou trávníky ve městech po celém Česku. Ukládají se totiž k letní hibernaci. Na zemní část je suchá, neroste, přijde o svou zelenou barvu. O takový trávník pak podle Barbory Berecové z lesů hlavního města Prachy nemá smysl se víc starat. Pomůžou jen srážky.
6: Potřebujeme týdenní, příjemný, takzvaný zahradnický deštík, kdy to jenom tak jako pomalu kapé a krásně se ta voda pomalu začne vsakovat do té země. A takhle, když bude pršet týden, dva, tak je to úplně ideální na to, aby ten trávník se zase probral a začal něco dělat a byl zelený.
3: Udržovat zelené plochy v lepším stavu pomůže i méně časté sečení. Zrostlejší tráva je navíc útočiště pro hmyz.
1: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až jasno. Ráno s většinou oblačnost a ojediněle déšť, odpoledne a večer přibývání oblačnosti a četnější přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na jihu až 35 stupňů. V Jeseníkách okolo 24. Vítr mírný, severozápadní, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na silnici 43 v obci Písařov na Šumpersku narazilo auto do svodidel. V Bezručově ulici v Zábřehu na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta a cyklisty. A na dálnici D1 na 285. kilometru ve směru Ostrava je hlášeno porouchané vozidlo, a to v odstavném pruhu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
8: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod pěti kruhy vybojoval první zlato. Je také pětinásobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Alex a host.

0: Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl

0: miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
1: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
0: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
1: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
0: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
1: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo, na vás zanechalo nějaké stopy?
0: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
1: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
0: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
1: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Neandertálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad předtím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pitlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmén nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán. I když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Rejček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak by nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejetej i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že on 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu ohlikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak se ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až pátý místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ. Já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka je.
1: Jasně, jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebuju, protože jsou všichni zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili tady olympijskou jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety... Ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra, budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán, začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: A pěti.
0: Pěti olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabereme to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, by to bylo nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kaprát, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem.
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba i na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta, na štědrovečerní večeři nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Mám prostě

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Pracovníci olomouckého dopravního podniku upravili kvůli opravě zastávky na Svatém kopečku provoz autobusů číslo 11. Olomoucký kraj zvýší o 100 korun stipendia učňům. Hrad Bouzov je zatím letos nejnavštěvovanější památkou ve Zlíně v Olomouckém kraji. Bude polojasno až jasno k večeru bouřky s maximy až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Na olomouckém Svatém kopečku dnes začínají opravy autobusové zastávky poblíž zoologické zahrady směrem na hlavní nádraží. Práce potrvají do konce září. Pracovníci dopravního podniku kvůli tomu upravili provoz autobusové linky číslo 11, říká mluvčí dopravce Anna Sýkorová.
2: Po dobu realizace bude nástupní zastávka Svatý kopeček ZOO směr hlavní nádraží přemístěna přibližně o 110 metrů dále ve směru jízdy k přenosnému označníku. Spoje, které podle platného jízdního řádu končí na zastávce Svatý kopeček ZOO, budou pokračovat i s cestujícími až do Radíkova. Navíc budou obsluhovat zastávky Radíkov, Zahrádky a Radíkov. U spojů vedených přes Lošov nedochází k žádným změnám.
0: Několik tisíc učňů z 5 desítek učebních a maturitních oborů v Olomouckém kraji dostane od nadcházejícího školního roku vyšší stipendia. Hejtmanstvím kapesné zvýší měsíčně o 100 korun. Stane se tak poprvé po 16 letech, kdy kraj tato stipendia zavedl. Cílem zavedení stipendií bylo přelákat mladé lidi k oborům, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Zatím nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve správě Národního památkového ústavu v Olomouckém kraji je hrad Bouzov. Zamířilo na něj víc než 55,5 tisíce lidí. Podle památkářů ale celkové počty návštěvníků v meziročním srovnání klesly o téměř 5 tisíc.
3: V meziročním srovnání byl taky letošní červenec na Bouzově návštěvnicky o tisícovku lidí slabší. V prvních 7 měsících roku se za hradem Bouzov umístil zámek Velké Losiny a hrad Šternberg. Na obou památkách se návštěvnost meziročně mírně zvýšila. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Ten po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července.
1: Sport.
0: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michal Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérové sezóně AHL zaujal nejlepší úspěšnostních zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho povolal do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
4: Chodím teď už 3x týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně, za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénu vlastně tu suchou část.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až jasno, ráno s většinou oblačnost a ojediněle déšť, odpoledne a večer přibývání oblačnosti a četnější přeháňky i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24, vítr mírný, severozápadní v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 na 285. kilometru ve směru Ostrava je na krajnici odstavené nákladní auto a na dálnici D35 mezi 245. a 248. kilometrem směr Olomouc je hlášeno pomalu jedoucí vozidlo údržby v pravém jízdním pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: středeční odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc, u mikrofonu také s Tomášem Kedziorem, ale přijde i Václav Vidra, to je host dnešní Humoriády, startujeme za 2 hodiny. Já pro vás chystám soutěž Hřebíky a třeba také rozhlasovou pohlednici od Pradědu na Hanou, vydáme se do Postřelmova, tak ať se vám krásně poslouchá.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: A výhra je vaše a věřím, že tomu tak bude. I dnes s vámi soutěží Tomáš Kedzior. Máme pro vás knížku s nazvanou Ostrov zalitý sluncem vydavatelství Kazda. Jedná se o romantický příběh spisovatelky Kate Frostové. Je tady porcelánový hrnek Českého rozhlasu, je tady plátěná taška a řada CDček různých žánrů. Soutěžní telefon je 221 555 444. Na každou otázku je limit 10 vteřin, no a za tři správné odpovědi už je výhra a posíláme. Tak to je stručně souhrn toho všeho, co vždycky musíme říct na začátku soutěže. A tak přivítáme prvního z vás. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Leoš Rýmařov.
2: Pane Leoši Dorýmařová, pěkné odpoledne. Tak otázky dneska nejsou těžké, na rozdíl třeba od včerejška nebo předvčerejška, kdy to bylo trošku obtížnější. Takže Leoši, jste na nejlepší cestě něco pěkného vyhrát. Tak pusťte se do toho.
3: Začněte jedničkou.
2: Znáte jméno první ženy na světě? Za A Artemis, za B Diana, za C Eva.
3: Eva.
2: No. Říkám, že ty otázky dneska nejsou vůbec těžké, ale uvidíme. Leoši, co dál?
3: Zkuste dvojku.
2: Kolik váží 50-korunová mince? Kolik gramů myslíte, že to je? 2, 5 nebo 9?
3: 50.
2: 50-korunová mince.
3: 9.
2: Dáte 9 gramů. Je to správně, já jsem si to vážil, je to 9,7 gramů úplně přesně, aspoň teda na mé kuchyňské váze. Tak Leoši, a teď otázka na výhru?
3: Trojku.
2: Ze které země byli Beatles? Z USA, z Anglie nebo z Francie?
3: No tak to je jasný, z Liverpoolu, z Anglie.
2: No. Leoši, já to říkal na začátku, je to jednoduché, výhra je vaše, potlesk taky. Blahopřejeme. A budeme, doufám, vítězně pokračovat. Kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Věra ze Žulové.
2: Tak, paní Věro, tři otázky jsou fuč, další od čtverky do desítky.
4: Tak pětku.
2: Pětku. Když si krávu domácí rozdělíme podle druhů masa, které nám poskytuje, kde bude kliška? Buď to u hlavy, nebo na zádech, nebo na nohou?
4: Na nohou.
2: Jo, je to totiž... Maso nohy prorostlé šlachami, tak definuje encyklopedie Klišku. Věro, další otázka.
4: Sedm.
2: Jaké měřidlo použijeme pro zjištění hmotnosti tělesa? Buď to manometr, nebo gyroskop, anebo váhu?
4: No, váhu.
2: No, nic na tom nebylo. A teď?
4: Tak devět.
2: Berete devítku. Co má ve znaku Batman? Buď to meč, nebo písmenko S, anebo netopíra?
4: Esko.
2: Dáváte Esko?
0: Jau.
2: To jste popletla se Supermanem, ale Batman má netopíra. Ha, Věro.
4: Jo, já jsem to chtěla říct.
2: Tak, příště to dobře dopadne. Zdravíme pěkně.

0: Naslyšenou, paní Věra pohořela na té třetí otázce. No, je to škoda, kdo pak s námi soutěží právě teď? Dobrý den. Haló, slyšíme se, dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu Blažena z České Tři.
0: Blaženo, hezky vás zdravím. Otázka 4, 6, 9, 8 a 10. Takže čtverka, šestka.
1: Tak začneme čtverkou.
0: Začnete čtverkou. S jakým tenisovým klubem dlouhodobě spolupracuje wimbledonská vítězka Linda Nosková? S Prostějovským, s Přerovským anebo s Olomouckým?
1: Linda Nosková, mám takový den, že s Přerovským.
0: No jo. Taky tam byla velká sláva, samozřejmě nedávno. Šestka, osmička, desítka. Blaženo. Který z těchto tří hudebníků nepatřil mezi zakládající členy skupiny Olympic? Mimochodem Olympic jsme slyšeli před chvilkou, ale nebyla to ta nejstarší písnička. Takže jeden z těchto tří nebyl mezi zakládajícími členy skupiny Olympic. Buď to Petr Hejduk, nebo Pavel Sedláček, a nebo Pavel Chrastina.
1: Pavel Sedláček.
0: Dáváte Sedláčka, ten tam byl od začátku, představte si to.
2: Jauaj.
0: Petr Hejduk, který přišel Petr do Olympiku až v roce 71, představte si. Blaženo, zdravím pěkně, naslyšenou.
1: Nedá se nic dělat, mějte se krásně.
0: Já jsem říkal, že dnešní otázky jsou jednoduché a naprostá většina byla skutečně naprosto jednoduchých, ale třeba tahle s tím Olympikem ne a ohledně Lindy Noskové to třeba taky každý úplně nemusí vědět, ale nakonec to dobře dopadlo. Zbývající dvě otázky schováváme na příště, tak ať je to spravedlivé a bude to třeba zítra zase po 14. hodině.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Tahle písnička bude o krtkovi, ale za chviličku se zaměříme na zvířata, na králíky, hlodavce a další. Jak se jim daří v tomhle horku? No asi to samozřejmě není nic příjemného. Tak informace v našem vysílání za chvíli.

0: odpolední Českého rozhlasu Olomouc teď navštívíme veterinární kliniku Agivet v Příkazích a lékařku Agátu Novákovou. Od ní jsme se dozvěděli třeba to, že králíci a hlodavci nemají potní žlázy, takže je pro ně ochlazování veliký problém. Pokud takový králík nebo jiný hlodavec žije se svým majitelem v přehřátém bytě, asi to není moc pěkné.
1: Když si vezmete v přírodě, jak se to zvířátko chová, tak ono si vyhrebe někde v hlíně nějaký důlek, tam leží celý den, potom se jde chvilku jenom najíst, napít a v podstatě je zalezlé celý den, takže my bychom měli ideálně simulovat to přirozené prostředí. V tom bytě můžete použít třeba ochlazovací kachličku nebo nějaké petláhve třeba s vodou, kterou dáte do chlaďáku nebo mrazáku, ale tady u toho máme jenom pár takových, bych řekla, vykřičníků. Když dáte úplně namraženou láhev na to rozehřáté zvířátko, můžete způsobit až teplotní šok, takže určitě zabalit třeba do nějaké deky a nechat to na tom zvířeti, aby se trošičku samo zvolilo, kterou tu polohu třeba zvolí, a hlavně dodržovat pitný režim. Pokud zvířátko třeba je zvyklé pít z napáječky, určitě obohatit tu ubikaci o misku s vodou, i třeba nějakou vodnatější zeleninu, kterou třeba běžně úplně nemá. Třeba okurek, meloun vodní, v takové míře, aby zase z toho nemělo to zvíře nějaké zažívací potíže. Potkanáři třeba hrozně rádi používají i mražený hrášek do vodní lázně, kde oni si loví tuto zeleninu a jednak je to zabaví, osvěží, takže to jsou takové drobnosti, které bych určitě doporučovala.
2: Co se týče dávek, jídla, zachovat stejné anebo v těch vysokých teplotách trošku snížit?
1: Já bych zachovala krmnou dávku a tady bych třeba nepanikařila, pokud to zvíře opravdu nesní to, na co jsme zvyklí, protože se nám množí taky dotazy. Zvíře nesnědlo v těchto teplotách toho tolik, takže je fajn si uvědomit, že ani my nejíme třeba tolik v těch vedrech a opravdu se více napijeme. Takže pokud to zvířátko je relativně aktivní, dá si tu dobrůdku, ale nesní plnou krmnou dávku a má trus, tak bych zatím zachovala chladnou hlavu.
2: Co se pohybu týče, nechat to zvíře, ať je absolutně v klidu, nebo je ten pohyb jakýsi pro ně důležitý, aby ho měli?
1: Tak obecně pohyb je důležitý pro každého z nás, ale zase vzhledem k těm teplotám ta aktivita bude nižší. Především přes ten den, třeba králíci, morčata, to jsou zvířata, které jsou nejvíc aktivní při soumraku nebo naopak při východu slunce, takže tady ty biorytmy jsou většinou zachované, ale tu aktivitu bych nechala na nich. Předpokládám, že to nejsou zvířatka, které bereme někde na vycházky, jako třeba u pejsků, kočiček, tam bych dávala pozor, když venčíme tady ty tvory, nebo pokud máme králíčka, co chodí třeba ven, tak ho nedávat právě mezi 12. a 3. hodinou, kdy opravdu ty teploty dosahují nejvyšších hodnot, ale směřovala bych to opravdu kolem 6. a 8. hodiny.
2: Poznáme jako lajci, že se nám to zvířátko přehřalo?
1: Myslím si, že každý zná své zvíře asi nejlépe, takže tu odchylku je schopný nějak jako zhodnotit. Většinou majitel uvádí opravdu zrychlené dýchání. Dobré si uvědomit, že králíci jsou typičtí nosodýchači, takže pokud uvidíte zvíře s otevřenou tlamičkou, co opravdu lape po dechu, tak to je za mě akutní stav. Ale většinou, když tomu zvířátku dáte klid, pitný režim, nehoníme ho do opravdu nějaké vyšší aktivity, tak to zvládnou opravdu v pořádku ty teploty.
2: Je ještě něco, co jim hrozí během léta?
1: Tak určitě léto je velice těžkým obdobím pro kardiaky, takže je fajn si uvědomit, že právě i hromada králíčků, morčátek a třeba potkanů můžou mít onemocnění srdíčka, takže pokud nechodí na nějaké pravidelné vyšetření, tak se může zdravotní stav zhoršit a právě s to projevou tou dušností, výrazným snížením aktivity a nechutenstvím.
2: Pokud se vám cokoliv nebude zdát, každopádně můžete oslovit svého veterinárního lékaře, respektive lékaře svého zvířete. Z Příkaz Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s

0: Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc a podíváme se na raně barokní kapli svatého Prokopa na okraji Postřelmova. To je cíl následujícího putování Mirka Kobzy. Vydáme se nejen do historie kaple, ale zapřemýšlíme také nad tím, proč sedlák v 17. století budoval tak nákladnou stavbu.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Kaple má čtvercový půdorys, na který navazuje trojboký uzávěr oltářního prostoru. Na šířku měří něco přes 6 metrů a délka kaple je přes 10 metrů. Podle tehdejších zvyklostí je situována oltářem k východní straně. Vstupní portál je nasměrován k cestě, která se bohužel za léta trošku zvedla, takže kaple vypadá kapánek utopená. Kromě barokních prvků můžeme zde sledovat ještě pozůstatky stylu renesančního. Právě tím je tato kaple pozoruhodná. Stranu vstupu zdobí pískovcový portál s českým nápisem, který dokladuje donátora, a to je dost zajímavá záležitost. Donátorem je jeden z postřelmovských sedláků, který nemusel být ani svobodným člověkem. Souhlasila-li tedy vrchnost s tím, že se kaple vytvoří i s tímto portálem navíc s podpisem donátora, je to skutečně neobvyklé. Pozoruhodná je také plastika Panny Marie, která se nachází nad portálem. Má téměř mužské rysy. Vnitřní vybavení kaple už až tak zajímavé není. Pojďme se tedy podívat do doby jejího vzniku. Zdejší farní kostel pochází pravděpodobně ze 14. století. Po husitských válkách se zdejší fara dostala do područí kněží luterské konfese. V roce 1668 se ale do Postřelmova kněz vrací. Stal se jim Martin Jurkovský a přestože to nikde není uvedeno, dá se předpokládat, že byl katolík. Tím začala v Postřelmově faktická rekatolizace, protože tato obec patřila vždy k těm větším a musela tedy mít vlastní duchovní správu. V roce 1690 hlásí místní kněz Martin Kruš, že v Postřelmově ani v okolí už není heretiků. Právě 6 let po této významné zmínce v historických análech vzniká v Postřelmově kaple svatého Prokopa. Proč ale byla kaple postavena? Zde se názory historiků liší. Jak už jsme zmínili, jméno donátora si můžeme přečíst na hlavním portále. Je tam napsáno, že ji postavil jakýsi Jakub Procházka. Z lánových rejstříků vychází, že byl poměrně zámožnou osobou. Vraťme se ale k těm důvodům, proč nechal postavit tuto pozoruhodnou kapli. Tady si dovolím spekulace a hned 3. První důvod je nabílední. Prostá víra v Boha. Mohl to být velmi zbožný člověk, který chtěl tuto víru nějak hmotně vyjádřit a tak nechal postavit barokní kapli. Druhou variantou byla vina. Uvědomme si, že to bylo krátce po 30-leté válce, kdy se selskému lidu na moravském venkově nevedlo příliš dobře. Přesto sedlák investoval značné peníze na vybudování této kaple. Může to být proto, že se dopustil nějakého přečinu nebo trestného činu a po vzoru smírčích křížů byl vyzván, aby svůj skutek nějak odčinil právě stavbou kaple. No a pak si dovolím snad nejšílenější spekulaci. Nebyl sedlák Procházka jedním z těch, kteří prostě chtěli zachovat víru svých předků, to znamená víru luterskou. No a protože legálně to možné nebylo, nechal postavit tuto kapli pozoruhodně umístěnou na druhé straně obce, jakoby co nejdál od farního kostela, kde možná probíhaly tajné bohoslužby. Ale nechme této spekulace. Každopádně nám díky Jakubovi Procházkovi zůstala na kraji Postřelmova půvabná kaple zasvěcená českému národnímu patronu. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Postřelmova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Miroslav Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Rybáři v Lošticích vyhlásili kvůli vedrům zákaz lovu. V Prostějovském kulturním centru pokračují opravy. Dělníci opraví v Úsově na Šumpersku smuteční síň. Zítra bude polojasno až jasno, k večeru bouřky z maximy až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Bez zdroje vody jsou kvůli vedrům rybníky v Lošticích na Šumpersku. Potok, který je napájí, poprvé v historii vyschl. Ryby kvůli stojaté vodě a synicím ohrožuje nedostatek kyslíku. Rybáři proto vodu provzdušňují a taky v části revíru zakázali lov, říká předseda tamní místní organizace Českého rybářského svazu Jan Konečný.
5: Domluvil se zákaz lovu tady na té retenční nádrži i z důvodu, že rybáři často krmí na tom svém místě lovebním a ty zbytky toho krmení na tom dně začnou kvasit a ubírají zbytky kyslíku, které v té vodě jsou.
4: V denní Prostějovského kulturního a společenského centra využilo letní pauzy v programu k opravám interiéru budovy. Pracovníci specializované firmy se pustili do rekonstrukce jeviště. V plánu jsou ale také další úpravy, pokračuje vedoucí centra Ivo Peštuka.
6: Upravujeme sále rytmiky, chystáme to na pronájem, budou tam trénovat bojové sporty, takže upravujeme šatnu, malujeme, chystáme takové ty základní věci. No a co nás čeká, doufám, do konce roku, je v podstatě upravit cateringové místnosti na to, aby byly ty prostory daleko atraktivnější.
4: Samospráva Úsova na Šumpersku nechá opravit tamní smuteční síň. Budova je ve špatném technickém stavu. Investice bude zahrnovat obnovu střechy, oken, ale taky instalaci klimatizace. Práce by měly být hotové na podzim, pokračuje nezávislý starosta Benedikt Lavrinčík.
7: Tím, že vlastně ta smuteční síň je z jižní strany dost prosklená, tak v letních měsících je skutečně v té smuteční síni velké teplo a lidé vlastně, kteří se tam přijdou na poslední rozloučení, by měli mít nějaký příjemný mikroklima. Původně jsme počítali s investicí někde kolem 1,5 milionu korun, teď se dostáváme zhruba na polovinu.
4: Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal.
1: Sport.
4: Fotbalový záložník Samuel Šigut dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Kvůli účasti v korupční aféře ho potrestala etická komise fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jedno z utkání druhé ligy. Komise zároveň potrestala dalších 5 osob.
1: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až jasno. Ráno s většinou oblačnost s ojediněným deštěm. Odpoledne a večer přibývání oblačnosti a četnější přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na jihu až 35 stupňů a v Jeseníkách okolo 24 stupňů. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D55 na 7. kilometru ve směru Olomouc probíhá práce na silnici. Pravý jízdní pruh je zde uzavřen a na dálnici D1 mezi 258. a 282. kilometrem směrem Ostrava je hlášeno pomalu jedoucí vozidlo údržby na krajnici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jsme uprostřed prázdnin, školy jsou zavřené, na mnoha místech se opravuje, je to jedno z témat odpoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc teď mezi 15. a 16. hodinou. Chystáme také zámecké léto i rubriku Co v učebnicích nebylo v obvyklých časech a pozvánka k humoriádě, tak ta bude za hodinu. Václav Vidra, dnešní host po 16. právě tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a s vámi je také Tomáš Kedzior. Přeji dobré odpoledne.

0: Zámecké léto, celé prázdniny, velká cestovatelská soutěž Českého rozhlasu a všech jeho regionálních stanic. Naším průvodcem je František Kinský, zámecký pán a samozřejmě také redaktoři, co putují po různých zámcích České republiky. Včera jsme byli v Náměšti na Hané, dneska to zase bude úplně jinde.
1: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopeny u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu, tak jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byly maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování, Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku, dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, kdo má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Matika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kdy je třeba je odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga doktora Michala Janáka a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

David Dale v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Máme 5. srpna, školy jsou samozřejmě zavřené, nicméně od povodní na severu Olomouckého kraje uplynuly už skoro 2 roky a některé školy, ty původní na Jesenicku, stále ještě nejsou opravené. Na místo nebo na několik míst Jesenicka se podíváme za chvíli.

0: odpolední Českého rozhlasu Olomouc se teď vydáme na Jesenicko. Pokračují tam opravy základních škol, které poničily předloňské záplavy. V České Vsi a Jeseníku se proto část žáků bude i příští školní rok učit v náhradních modulárních školách. Více nám řekne redaktor Michal Poláček. Michal, hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Tak na čem dělníci pracují v základní škole nejprve v České Vsi?
1: Tam se aktuálně práce týkají obnovy tělocvičny, která po povodních prakticky celá zmizela. V rámci rekonstrukce nyní odstraňují původní podlahy, rozmisťují nové izolace a probíhají tam další stavební práce. Oprava by měla být přibližně na 10 milionů korun a hotová by měla být do března příštího roku, pokračuje nezávislý starosta České Vsi Petr Mudra.
2: Půdorysně bude vypadat stejně, i když bychom byli rádi, kdybychom měli větší tělocvičnu, ale samozřejmě už to bude tělocvična, která bude klimatizovaná, která bude mít vzduchotechniku, bude už odpovídat standardům, které dneska jsou. Takže nová podlaha, nové vybavení, protože všechno vybavení také bylo zničené.
1: Kromě tělocvičny se v České Vsi pracuje na obnově třetího pavilonu školy, který by měl být hotový také do března příštího roku. Jeho oprava bude stát přibližně 15 milionů korun, doplňuje Petr Mudra.
2: Výsledný pavilon zase by měl být tak, jak ušlo vidět na druhém pavilonu, takže moderní škola. Samozřejmě předěláváme i vzduchotechniku, částečně předěláváme rozvody a hlavně takový i světelný komfort lepší pro ty děti.
1: Podle starosty České Vsi je v tuto chvíli opravená přibližně polovina školního areálu a po dokončení probíhajících prací zbývá opravit ještě hlavní pavilon, spojovací chodby a venkovní areál školy.
0: Michale, jak opravy pokračují ve škole v Jeseníku?
1: Na základní škole Nábřežní se momentálně pracuje na obnově odborných učeben v prvním patře. Ty by měly být hotové do začátku školního roku, popisuje ředitel Dominik Liberda.
3: Teďka se aktuálně obnovuje učebna fyziky, chemie, obnovuje se tam vlastně učebna jazyků, obnovuje se tam učebna pro informatiku a robotiku, takže toto se teďka děje, takže to horní patro budeme mít z části jako obnovené. Chceme, aby od září začaly fungovat.
1: Celé spodní patro školy, ale rekonstrukce teprve čeká. Vzniknout tam mají nové odborné učebny, jídelna i zázemí pro zaměstnance. Náklady na opravu této části školy přesáhnou 160 milionů korun, pokračuje Liberda.
3: To spodní patro je v podstatě úplně jako, řekněme, nová stavba, která i bude podléhat stavebnímu povolení, protože se tam bude samozřejmě hodně věcí měnit. I to stravovací zařízení bude tam v podstatě nově řešeno, takže tady bude ta složitost jako významně jiná. To nás teďka čeká, čekáme v podstatě teď na předání finální projektové a prováděcí dokumentace a na to konto hnedka by se měl teda na podzim, doufujeme, spustit výběr toho dodavatele.
0: Teď ta hlavní otázka, Michale, budou v Jeseníku a České Vsi dál fungovat náhradní třídy v modulárních školách?
1: Ano, budou obě školy, budou muset modulární prostory využívat minimálně ještě v příštím školním roce. V České Vsi končí jejich pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj na konci srpna a na prodloužení smluv proto aktivně pracují.
2: No, my tu smlouvu máme teďka do konce srpna, takže v podstatě od 15. srpna jsme měli likvidovat školu. Teďka intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv s dodavateli těch kontejnerů a samozřejmě jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení živlu 4.
1: Ještě dodám, že podobnou situaci řeší taky v Jeseníku. Přestože tam pronájem modulární školy končí až na konci roku, celou rekonstrukci do té doby dělníci nestihnou dokončit. I tam proto řeší možnost dalšího využívání náhradních prostor.
0: V odpolední Českého rozhlasu Olomouc školám věnoval redaktor Michal Poláček.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Co bude dál v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc? Za chvíli rubrika Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík se tentokrát zaměří na zvířecí říši. Po 16. hodině středeční humoriáda, tentokrát s hostem Václavem Vidrou. No a mezi 5. a 6. odpoledne pro vás nachystáme Den v kraji, tedy každý den touto dobou přehled toho nejdůležitějšího, co se stalo v Olomouckém kraji.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: 16 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Po požáru keřů na hřbitově prosí vedení Šumperka jeho návštěvníky o opatrnost. V Olomouckém kraji v úterý padaly teplotní rekordy. Pracovníci olomouckého magistrátu přijali 12 kandidátních listin do komunálních voleb. Zítra bude polujasno až jasno, k večeru bouřky s maximy až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. O maximální opatrnost žádají návštěvníky městského hřbitova zástupci Šumperské radnice. Prosbu zveřejnili v souvislosti s úterním požárem okrasných keřů u jednoho z hrobů, popisuje mluvčí města Jana Kaněvová.
4: Díky všímavosti návštěvníků se podařilo oheň na hřbitově uhasit hned v jeho počátku. Vzhledem k panujícím vysokým teplotám a suchu prosíme všechny návštěvníky hřbitova o maximální zodpovědné chování.
2: V Přerově v úterý padl více než stoletý teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili 39 stupňů. Dosavadní rekord na stanici, která měří 144 let, pocházel z roku 1921 a činil 38 stupňů Celsia. Řekl Tomáš Ostrožilík z Českého hydrometeorologického ústavu. Téměř stoletý rekord padl také v Olomouci Holici, kde bylo 38,8 stupně. Nejvyšší teplota v kraji však byla ve Šternberku a bylo to 39,6 stupně. Absolutní dosavadní teplotní rekordy padaly na dalších stanicích Olomouckého kraje. Celkem 12 kandidátních listin přijali úředníci Olomouckého magistrátu pro podzimní volby do zastupitelstva města. Podle informací pracovníků tiskového oddělení radnice strany, hnutí a koalice můžou do 10. srpna své kandidátní listiny doplňovat nebo upravovat.
5: Následně registrační úřad kandidátní listiny přezkoumá v případě nedostatku výzvy zmocněnce k nápravě nejpozději do 17. srpna. Do 22. srpna se rozhodne o registraci kandidátní listiny. Až poté budou k dispozici informace o tom, které volební strany podaly kandidátní listiny pro volby do olomouckého zastupitelstva. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim lékař vystavil.
6: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až jasno, ráno s většinou oblačnost, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na jihu až 35 stupňů a vítr mírný severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D48 je na 3. kilometru směr Olomouc hrášen předmět na vozovce.
7: Končí.
8: Končí.
7: Já
8: mám
7: to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Dobrý den, krásný den, horkej den.
7: Ano, slunce, plášť.
8: Ochlaďte se.
7: Ano, slunce, plášť nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu humoriáda.
8: No, krásný, mně se to rýmuje. Humoriáda.

0: Anaka nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Umoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku samozřejmě, modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku, Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám, léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, není nešťastný, je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No, ještě,
1: oni chodí v letě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava Vidru vidět.
1: Nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek, napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem to cítil, že by to mohl být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, no, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme. No, tam, tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal prosím vás tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít. Dobrá.
2: Malý Moric přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, počkej, já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem, a co oni Kon taky? A co, nešli by na Gáblík? To je dobře.

0: asi toho velkého slanečka a povídá malcajt. A on říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak momentko, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombónek. jak se mají, Rubíček, jak se mají, ba tak, tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. Co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak, tak. Ruský orchestr na turné po Spojených státech. A na jedný tý štasi se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru a když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je například, já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá, víte, že ani nevím. Pan Kohn si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na 2 půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
3: To taková sranda není.
2: Třeba ano, co my víme. Nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku, horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
3: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
2: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav.
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byl asi 4 stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím. Dobře.
5: Tyhle židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál. V jo, tak, to
4: já si opomenu, to jsem bylo dítě ještě. No, právě. No, jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně, a na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí, ty pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, no. Ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká: rabi, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká: klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samej problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi: klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme. A jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: I vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujem. Syn světového formátu, slavné herečky, ano,
5: ne,
4: výborně.
5: Ne, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky.
8: Pergolují 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12 stupňů.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Pokračování v anekdotách, protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se padala na kolena.
4: Až se pergola otřásala. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bečko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Ďakujeme krásne. Ďakujem, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, ďakujem.
11: Ja bych si přál Bečko.
4: Dobre, máme zapsáno, máme naslyšenou.
5: Píšem.
4: Je to napínavé, ešte neprozradíme, kam to smeruje. Dobré odpoledne.
12: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
12: Přeji
3: je posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní Bouškovou.
5: Díky.
3: A hodně, hodně sil do vaše úspěšné herecké práce.
5: Díky.
3: A dávám Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme, děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sezbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
12: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
13: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
12: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
13: No, dobře. Ale co pak?
12: No pak se na to zvykne.
13: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
12: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
13: Feinberg, když je střízliv.
12: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
13: Feinberg, když je opilý.
12: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
13: Jak se jmenujete?
12: Jakob Abeles.
13: Odkud?
12: Z Tarnopole.
13: Vaše zaměstnání?
12: Vetešník.
13: A vyznání?
12: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal včera,
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, a jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože ono je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí, tak je blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou
2: to,
1: blíž si pohladit třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky?
2: Jo, je to romanticky, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovi limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře. No.
3: A vy jste kdo? No to tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějaký povědomý. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli, ne? Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme 2 typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak jo, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě, malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečků.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem bejval, se chtěl naučit bejt, nebo respektive lítat, ale na to už není čas, no tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj 2 velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou, můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji.
2: Dobře. Máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko,
2: ano.
3: Dobře, zapsat.
2: Píšeme, děkujeme. Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Goťáka.
2: Zapsáno, mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravím.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko přijelo auto. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: A hlavně jsem. Ano.
2: Dobře, Ačko. Děkujeme
3: super,
2: moc.
3: Tak jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott, Bčko je Vladimír Menšík. Já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc. Nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Goťák
2: nebo Menšík?
9: Menší.
3: Tak, takže jsme... Bčko, děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuji moc.
2: Je to taky. Mějte se hezky.
3: Do Zlína.
2: Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den,
3: dobrý
10: tady
3: den.
10: Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to
3: zapsáno. Taky zdravíme, děkujeme.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak,
3: prosím.
2: Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnosti. Pane obžalovaný.
12: A rovnej se, člověče, nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec, čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. Obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
12: Jsem nevinen. Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodný, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Voženit, voženit, voženit, voženit, voženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáš.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: uvažena nevjesto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal váš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík. Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem pozdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo?
3: Děkuju.
2: A maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to Art Protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže a maminku tady opravdu jsem vážila jsem si a my jsme se naposled viděli s váma Vašíku a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo,
3: moc.
1: Tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2.30 dneska.
3: No, asi, no za 2.30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Čím ona měla učit?
3: No, ale ona dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál, dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin z Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás,
1: ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci, známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
3: Jo,
4: jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak. To bych spíš čekala,
5: že
6: hubnáte, jsou neštěvé.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Je, ty si to tak přesně pamatuj.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemůže.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně.
6: Tak
5: to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel
5: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto je snad, abych radši šel, ne?
6: Kam by si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
5: No kdyby jenom do školy chodili.
6: No co? Nic jiného přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, když tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no,
5: to
6: tak to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebe zákový tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina. Tak.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec, ty jsi vzpomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Kde pak žádnou kudlánku ne- nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct, mi nechybí. No a já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: že? Ještě budu přemýšlet,
6: no. To jsi vždycky přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku.
5: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u sebe.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kdeco, já jsem si to odřízen si, ve vlaku mi to někdo to
6: ale nepovídej, vídej, knoflíky sundej, sako, já ti to přišel.
5: Ne, když si tak to vůbec nepřichází v úvahu, musíš se vrátit tvůj manžel.
6: Co se vrátí manžel?
5: No já tady musím jít nahadný v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale
5: cizí chlap, no to nejde
6: upravdu. To pořád jdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Pokud tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přišlu doma.
6: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nic. Ale já bych byl rozmyšlený. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
5: No takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
6: Počkej, pomeď, já se nevrátím, připrav si za tím.
5: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám.
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být malý a kouknu, a ona opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: hraje. Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a tak počestnosti.
3: Se samozřejmě,
1: tak,
3: Bolka zdravím
1: den,
3: moc, všem. Mám ho rád. Mm-hmm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera, hezký den. Znám.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Šanci na peníze z participativního rozpočtu Přerova má 12 projektů. Samospráva Olomouce se chce u soudu bránit proti stavebním omezením kvůli ochrannému pásmu vod u firmy Olma. Hokejový brankář Michal Postava chce v Česku chystá na další sezónu v zámoří. Zítra bude polujasno až jasno, k večeru bouřky s maximy až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Do veřejného hlasování o rozdělení peněz z participativního rozpočtu Přerova postoupilo 12 návrhů. Rozhodla o tom komise města. Dohromady se ucházelo o podporu 28 projektů. Pokračuje Anna Vojzolová z kanceláře primátora.
4: Přerované přišly například s nápady na obnovu dětských, dopravních i sportovních hřišť, úpravy zastávek městské hromadné dopravy, nové odpočinkové zóny, výsadbu zeleně nebo obnovu soch či umístění umělecké plastiky.
3: Olomoučtí radní rozhodli, že se připojí k žalobě na zrušení ochranného pásma vodního zdroje lékárny Olma. Tu podala jedna z firem energetické skupiny ČES. Podle ní je ochranné pásmo nezákonné a omezuje bezpečný provoz distribuční soustavy. Ochranné pásmo taky komplikuje plánovanou stavbu východního obchvatu města. Pokračuje náměstek primátorky Tomáš Pejpek z koalice pro Olomouc a Pirátů.
5: Uzávěra v tom území je extrémně přísná, zamezuje téměř jakékoliv stavební činnosti. A protože zájmem města je, aby město se mohlo běžným způsobem rozvíjet, probíhat stavební činnost, tak z toho důvodu navrhujeme připojit se k té žalobě.
3: S úpravou ochranného pásma naopak dlouhodobě nesouhlasíme lékárna Olma, patřící do holdingu Agrofert. Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vyhnou se jen krajům sousedícím z východní a západní hranicí. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť, případně i krupobytí. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části Česka bouřky vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k východu Čech a severu Moravy a Slezska. Sport. Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michal Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérové sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho povolal do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
6: Chodím teď už třikrát týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně. Za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénu vlastně tu suchou část.
3: Do zámoří Postava odcestuje na začátku září. Více o tématu se dozvíte v následující půlhodině v našem vysílání. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě polujasno až jasno, ráno s většinou oblačnost, ojediněle déšť. Odpoledne a večer přibývání oblačnosti a četnější přeháňky i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na jihu až 35 a v Jeseníkách okolo 24 stupňů. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 na 285. kilometru ve směru Ostrava je hlášeno porouchané nákladní auto a na silnici 1/46 v Dolanech na Olomoucku probíhají práce na silnici. Vozovka je zde zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Oprava železnice v Polsku zastavila vlaky v českém pohraničí. Zjišťovali jsme, jak funguje výluka na trati přes Glucholazy. Hokejový brankář Michal Postava se aktuálně připravuje i v Přerově, i v Olomouci na svoji další zámořskou sezonu. Popovídáme si s ním a prostor dostane i Kondor Andský, kterého si představíme v našem letním seriálu o Zoo Olomouc. A bude taky předpověď počasí. Hezké odpoledne přeje Tomáš Kedzior.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Markéta Janíková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: O maximální opatrnost žádají návštěvníky městského hřbitova zástupci Šumperské radnice. Prosbu zveřejnili v souvislosti s úterním požárem okrasných keřů u jednoho z hrobů, popisuje mluvčí města Jana Kaněvová.
3: Díky všímavosti návštěvníků se podařilo oheň na hřbitově uhasit hned v jeho počátku. Vzhledem k panujícím vysokým teplotám a suchu prosíme všechny návštěvníky hřbitova o maximální zodpovědné chování.
2: Několik tisíc učňů z 5 učebních a maturitních oborů v Olomouckém kraji dostane od nadcházejícího školního roku vyšší stipendia. Hejtmanství jim kapesné zvýší měsíčně o 100 korun. Stane se tak poprvé po 16 letech, kdy kraj tato stipendia zavedl. Cílem zavedení stipendií bylo přilákat mladé lidi k oborům, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Bez zdroje vody jsou kvůli vedrům rybníky v Lošticích na Šumpersku. Potok, který je napájí poprvé v historii, vyschl. Ryby kvůli stojaté vodě a sinicím ohrožuje nedostatek kyslíku. Rybáři proto vodu provzdušňují a taky v části revíru zakázali lov, říká předseda tamní organizace Českého rybářského svazu Jan Konečný.
4: Domluvil se zákaz lovu tady na té retenční nádrži i z důvodu, že rybáři často krmí na tom svém místě lovebním a ty zbytky toho krmení na tom dně začnou kvasit a ubírají zbytky kyslíku, které v té vodě jsou.
2: Před olomouckým soudem dnes stanuli manželé z Olomoucka, obžalovaní stýrání 89leté ženy. Šlo o matku obžalovaného. Oba jsou lékaři. Péči seniorce na konci života poskytovali v jejím domě, nacházejícím se na společné parcele. Žena zemřela na otok mozku, způsobený proleženinami 4. stupně. Po smrti znalci zjistili, že měla zlomená žebra, obratle i nos. Lékaři se bránili tím, že zlomeniny mohly vzniknout při resuscitaci po mrtvici nebo se snutím z postele. Oba vinu popřeli. Fotbalista Olomouce Jakub Elbel kvůli zapojení do korupční kauzy nesmí hrát 3 měsíce. Útočník Ostravy David Látal 2. Oba dostali i peněžitý trest.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Meteoroložka Eva Richtariková je připravena s předpovědí i rekordy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak včera jsme to s kolegou Tomášem Ostrožlíkem vlastně avizovali a říkali, že opravdu padly nejvyšší teploty v Olomouckém kraji. Za tu historii měření ve Štemberku bylo včera 39,6 stupně Celsia, ale vypadá to, že dneska je stejně nebo podobně teplo, nebo možná i více. Jak to máte?
2: Na mnoha místech bylo dnes ještě tepleji než během včerejšího dne a tak opět padaly absolutní rekordy na mnoha stanicích, i když někde zůstaly nepřekonané ty včerejší hodnoty, ale například stanice Přerov měla 39,5 stupně Celsia a tam bylo dnes nejtepleji a samozřejmě také absolutní extrém tam na této stanici padl, ale i mnohde jinde bylo nad 38 stupňů Celsia.
1: Teď se podíváme tady na to, co se chystá odpoledne, pozdě tedy, podvečer a v noci. Už jste také avizovali nějaké bouřky, budou nebo ne nad Olomouckým krajem?
2: Ano, už nyní se vytvářejí spíše přehánky než bouřky, zatím slabšího charakteru, ale ta linie, kde se tvoří přehánky, zasahuje právě přes spíše severní region nebo severní části Olomouckého kraje, takže tam dnes potenciál je i na výraznější bouřku doprovázenou přívalovými srážky, výraznou bleskovou aktivitou, případně nárazy větru, takže zde ještě ve večerních hodinách pozor. Potom směrem do noci by ta srážková aktivita měla opět slábnout. V noci tak očekáváme převážně jasno nebo polojasno, i když na severu může zůstat více oblačnosti a ještě zejména z kraje noci ojediněla přehánka nebo bouřka. No a pak opět v ranních hodinách se mohou bouřky na podobné lokality vracet. Ale to už předbíhám. V noci klesnou teploty jen málo na 22 až 18 stupňů Celsia a vítr bude výjima bouřek jen slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: A pojďme se ještě podívat na zítřek, jaký ten bude. Samozřejmě, že horký.
2: Ještě ano, i když už dnes nebude tak výrazný jako ten dnešní den, protože nás už přece jenom začne ovlivňovat studená fronta, ale ze začátku očekáváme zejména v jižních, jihovýchodních částech regionu polojasnou až jasnou oblohu a naopak sever, severozápad může být pod zvětšenou oblačností a už od ranních hodin se zde mohou vyskytovat přehánky nebo případně opět i intenzivní dešťové srážky spojené s bouřkama. V odpoledních a večerních hodinách pak bude přibývat oblačnosti i jinde v regionu a postupně se místy i jinde vytvoří přehánky nebo bouřky, opět mohou být i silné. Teploty tak očekáváme nejčastěji mezi 27 až 30 stupni v té severní části, na jihu může být stále až 35 stupňů Celsia. Teploty na horách budou mezi 22 až 26 stupni, vítr se postupně rozfouká na mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a opět připomíná.

0: že v bouřkách bude i zesilovat.
1: Meteoroložka Eva Richteriková ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tak jsme zvědaví na ty dnešní rekordy, jestli ještě třeba tam nějaký ten stupínek nepřipadne nebo desetinka. Vše se v našem vysílání včas dozvíte. Vy posloucháte Den v kraji a za chvíli se vydáme na sever Olomouckého kraje a částečně i do Polska.

Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Pokud v Polsku opravují železniční trať, zastaví se vlaky i v části Českého Slezska. Zní to paradoxně, jenže spoje mezi Krnovem a Jeseníkem vedou přes polské Glucholazy. Kvůli výluse proto České dráhy vyslali do pohraničí náhradní autobusy, které vyjíždějí z Jindřichova ve Slezsku.
1: Holky, za jak dlouho máme odjezd? Za 7 minut vyrážíme.
2: Před nádražím na parkovišti v Jindřichově je už připravený náhradní autobus.
1: Důležité, musíte mít ty lidi ráda.
2: Za volantem je veselý a usměvavý chlapík Petr Klepáček.
1: Já mám celý zareklimatizovaný, nejde to teda moc k řidiči, ale já to vydržím.
2: Takže okinko nebo?
1: Ne, okinko, prostě se nadechnete a vydechnete až v Jeseníku.
2: Takže počkat, tady tohleto auto, to je taky součást vaší výpravy, tahle ta dodávka.
1: No, ano, ano.
2: Takže když někdo má kolo, tak si to dává do té dodávky.
1: Tak. Ale nechcete se podívat dovnitř?
2: Chci, tak jak to vypadá?
1: No, tak jako normální dodávka.
2: Ty jo. Speciální přepravní box.
1: No, postaví se normálně ke stěnám a hubcukama se ty kola, když je potřeba, tak se prostě stáhnou, ať pevně drží. Jo, žádný valení po zemi. Přivřete to.
2: Pojďte. Jak to vnímáte, že jedete teď autobusem, že je ta výluka?
3: Já to vnímám tak, že je to potřebné. Akorát, že všichni už museli si zajít na záchod a paní průvodčí byla tak laskavá a každého upozornila.
2: Jak vidím, cykloturisté z koli.
4: Vůbec to nevadí. Hlavně, že nám to koli od kola dovezou do Jeseníku a zpátky už pojedeme na kolech.
2: Z koli se tady nasoukali usměvaví turisté Libor a Dáša.
5: No, teď pojedeme přes Polsko, přesně tak.
2: A věděli jste to, že to je taková
5: věc? Ne, protože my jsme jezdili vždycky do Jeseníku, vlastně jak jsem byla malá hodina, tak taky jsem jezdila do Jeseníku, takže víme, že to vlastně vždycky přes Polsko, vždycky se to vracelo, takže všechno víme.
6: Tak pro naše občany je to určitě hodně takové komplikující, protože jezdí do práce do Zlatých hor. Do CS Kontu, tam je velký zaměstnavatel, kontejnerová výroba.
2: Jan Huplík, místostarosta Jindřichova ve Slezsku z nezávislého sdružení. Jsme tady přímo na nádraží.
6: My jsme na to zvyklí, že jak to tady funguje, ale to jsou turisté právě, tak ti jsou docela překvapení, bych řekl, tím, že jedou přes Polsku, najednou se objeví v Polsku a jak to je možné, že když jedou do Jeseníku. Myslím, že to nikde v České republice není něco takového, že by česká trať jakoby jela přes zahraničí a tam dokonce zastavovala nějaké zastávce a jela dál.
2: Výluka tady potrvá do poloviny prosince. Z Jindřichova ve Slezsku, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Květiny pro podzimní vazby se sbírají v létě. Květy by neměly být plně otevřené ani odkvetlé. Při sušení se totiž ještě trošku otevřou. Ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc se za chvíli na jeden takový sběr vydáme.

0: Středeční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc vyrazí do přírody. Stejně jako mají houbaři svá tajná místa, kde prostě rostou, mají je i květináři. Sbírají na nich různé byliny, které se pak suší do podzimních a zimních vazeb. Teď o prázdninách je na to ideální čas. Sklízí se za sucha, kdy na rostlinách není rosa ani voda, aby nezačaly plesnivět.
1: Tady nám roste vratič, jo, žlutý krásný květ, hezky voní, má silnou aromatickou vůni a nejenom že je super do vazeb, tu sušených, ale dá se použít třeba na odpuzení hmyzu, stejně jak levandule do skříně nebo usušený do vázy, mezi okno odpuzuje hmyz, komáry.
2: Za Martinou Markovou se můžeme vydat do jejího malého obchůdku a nechat si tam uvázat květinu. Co je ale zajímavější v tuto chvíli, tak já jsem dostala tu možnost podívat se s ní na nejrůznější zákoutí. Slyšíte, že poměrně blízko nás je frekventovaná silnice, jsme na konci Olomouce a my se teď budeme zaměřovat na polní kytky.
1: Takový křovitý příkopový materiál, který se hodí do vazeb k usušení na dušičky. Před teď je nejlepší čas to začít sbírat, aby se to usušilo, má to plný květ, pěknou barvu.
2: No a po čem pasete?
1: Základ je vratič, tady mám zlatobíl, ale ten ještě není nakvetlý. Ale jdu ještě sbírat lesní štětky, bodláky. Tady jsou takový už suchý trávy, to se dá použít, už tady odkvítá i divoká mrkev.
2: Já vás pustím dopředu, protože se nám stezka zužuje a dostáváme se mezi stromy za val, kterým budeme trošku kryté od té silnice.
1: Ono je to napínavé. Tady takové výpravy jsou velice napínavé, protože jdete dolů na přírody, do divoké džungle plné pokladů.
2: A jsme na takové širší ploše. Hledáme bodláky. Ten je krásný.
1: Jo, ten je malý a jak ty bodláky, ty lesní štětky jsou dvouletky, takže až příští rok.
2: Oblékáte si rukavice, takže opravdu vybavená.
1: Vybavená, já už jsem přijela na všechno, mám nůžky, rukavice a výletový tuhle rozstřižený na půl, do které si to budu skládat a potom to hezky zavážu a odnesu do auta a následně nasnopkuji a zavážu na půdu na sušení. Většinou, když je teplo, tak do 14 dnů mám usušeno, ale tam to prostě do těch duště krásně vydrží. Pak se to dá přibarvovat barevnýma lakama, normálně kupuju nejlevnější autolaky, kterýma si to zastříknu, takže to krásně drží barvu, nepouští to barvu během deště.
2: Teď nástroje?
1: Zahradnické nůžky, ostré a de facto si vybírám vratič, který je v plném květu, krásně vybarvený a stříhám si ty další větve.
2: Odstranila jste poměrně dost listů?
1: Ano, listy si sundávám většinou do půlky, protože když se to pak snopkuje, svazuju to, tak aby to nezahnívalo a není tam zbytečně moc materiálu v tom. Já mám hrozně ráda tady ty přírodní vazby, přírodního materiálu, protože to je takový to souznění s přírodou. Vratiče, bodláky, chvojí, šišky, mochyně oranžový.
2: A mají to rádi i zákazníci?
1: Právě, že mají. Hodně se jako ke mně vrací právě pro tu přírodní vazbu, klasickou, ne takovou tu jako extrémně barevnou až umělou. Samozřejmě z umělých květů dělám taky, ale vybírám si látkové květy, které vypadají prostě dobře, věrohodně a má to nějakou hlavu a patu.
2: Ruka se vám krásně zaplnila, takže to vypadá, že odložíte.
1: Ano. Odložíme na hromádku a jdeme pokračovat dál. De facto celý tady ten pytel vlastně bych si měla zaplnit velkou hromadou, abych měla na sezónu nachystaný, případně mi trošku zbylo na další sezónu. Proto používám nejen do těch vazeb, ale třeba když dělám jakože sušený, kladený věnce z různých trav, tak to ještě přidávám tady ty materiály sušený do toho na obarvení.
2: A jaké další byliny, květiny máte ráda v té sbírce, která se suší?
1: Já ještě hodně používám třeba z javoru javorové nažky. Ty si vlastně sbírám čerstvý drátku, si hezky na kolíčko, oni krásně zasknou a taky doplní právě ty lesní kytice a žardy.
2: Můžete oslovit profesionála, ale samozřejmě můžete něco podobného vyzkoušet i vy sami. Z Olomouce Holice, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a teď pro vás máme sportovní téma. Hokejový brankář Michal Postava za poslední dva roky ušel obrovský kus cesty. Na jaře 2024 dochytal sezónu v prvoligovém Přerově. V té nadcházející už perfektním výkonem zajistil brněnské Komotě extraligový titul a v uplynulé sezóně už usedl i na lavičku Detroitu v NHL, i když do zápasu nezasáhl. Přechody do nového prostředí tedy Michalu Postavovi evidentně problém nedělají.
1: Asi se umím prostě přizpůsobit tomu, co je potřeba a určitě nesnažit se měnit úplně všechno, ale jenom se přizpůsobit v těch menších detailech a pracovat na nich vlastně celý ten rok, což si myslím, že se mě dost dařilo a byl jsem za to nesmírně rád, že mě i takhle trenér, ať už brankářů na farmě, pomohl s různýma detailama.
2: Právě tyto detaily pomohly Michalu Postavovi k pozici nejlepšího brankáře AHL, co se týče úspěšnosti zásahu a ceně Harryho Holmse pro nejlepší golmanskou dvojici soutěže a také povolání k prvnímu týmu slavného Detroitu Red Wings, i když jen do pozice náhradníka na lavičce.
1: Měl jsem z toho obrovskou radost, vlastně byli jsme v Grand Rapids v Clevelandu, kde jsme měli hrát zápas ten den, takže po rozbruslení jsem nasedal do autobusu normálně zpátky na hotel a volali mě trenéři, ať se vrátím zpátky, takže nejdřív to bylo určitě, co jsem udělal za průser nebo co se nepovedlo. Když jsem přišel do šatny, tak mě jenom řekli, ať si zbalím věci a že mě povolávají nahoru a říkal jsem si jenom, že si to chci prostě užít co nejvíc, i když chyběl už tomu jenom ten start, ale i tak jsem si to tam užil moc.
2: První zámořská sezóna pro ně ale představovala mnoho změn. Třeba poloprázdné stadiony v takzvané farmářské soutěži AHL.
1: Určitě je to prostě jiný svět. Myslím, že ta atmosféra mě trošku zaskočila víc. Není to takový ten čistý fanatismus, kolikrát ať už jsou tyto kotle, na co jsem byl zvyklý z toho Brna, plný stadion, který se vás snaží hnát, tak tam je to spíš braný víc jako show.
2: Na život ve městě Grand Rapids, kde sídlí záložní tým Detroitu, se ale zvykl rychle. I díky českým spoluhráčům Jakubu Rychlovskému a Ondřeji Becherovi.
1: Já musím říct, že to Grand Rapids bylo klidné město, takže pro nás úplně super. Tím, že jsme vlastně s klukama bydleli prakticky přes cestu od haly, takže to pro nás bylo taky jednodušší a většinou jsme právě trávili čas, kdy jsme bydleli v rezidenci a měli jsme tam právě ať už posilovnu, bazén nebo takovou terásku, takže pak jak už bylo pěkné počasí, tak jsme právě s českýma klukama hodně grilovali venku a takže takhle jsme se snažili spíš jako regenerovat mezi těma tréninkama a zápasema.
2: Aktuálně se připravuje na ledě s týmem prvoligového Přerova, kde ještě na jaře 2024 dochytával sezónu. Za necelé dva roky už seděl na lavičce týmu NHL.
1: Tohle je to určitě neskutečný, ojedinělej podle mě případ a asi si to ještě nedokážu toho tolik vážit. Ani si to tak nepřipouštět, že vlastně dva roky zpátky jsem byl tady ještě v Přerově a podařilo se mě to vlastně za dva roky se dostat právě do toho NHL týmu a být tam jenom na té střídačce, takže myslím si, že postupem času si toho budu vážit víc a víc a doufám, že to ještě pozvednu o ten jeden stupínek. Cíl je jasný, je to NHL, tam naskočit do toho zápasu. Zbytek už se prostě bude odvíjet od toho, jak budu pořád pracovat a snažit se každý den být ten nejlepší.
2: Říká hokejový brankář Michal Postava, který do zámoří odcestuje na začátku září. Z Přerova Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

Svět. Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc má před sebou poslední příspěvek a je to seriál o olomoucké zoo. Vylíhli se v zoologických zahradách v Peru a v Jižní Koreji, ale domov našli na svatém kopečku. Řeči je o páru kondorů andských. Vydáme se za nimi se zoologem Janem Kimmerem.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na svatém kopečku.
2: Aktuálně se nacházíme u voliéry Kolka. Tady tenhle zajímavý název v sobě skrývá obří voliéru, která byla vybudována původně v 70. letech, ale v roce 25 prošla zásadní rekonstrukcí a najdete v ní pár kondorů andských. A celá ta voliéra má připomínat prostředí kaňonu Kolka, který se nachází v Peru a je to velice vyhlášená lokalita pro pozorování právě kondorů andských. Volili jsme strukturu a barvu skal přesně podle toho kaňonu. Jsou zde dvě jezírka s vodopády, které vytváří velice příjemnou atmosféru. Doplněné je to o výsadby jihoamerických rostlin, juk. Celkově ta voliéra dýchá z brusu novou vizáží.
3: Teď stojíme tady tak trošku ve stínu. My jsme si sem přišli, protože jsme tady viděli jednoho z toho páru a mezi tím se nám ztratil a už je nahoře na skále. A druhý je tady vlastně nad náma. Je to pár, jste říkal, tak kdo je kdo?
2: Samce od samice poznáte u kondorů andských velice jednoduše. Hlavním poznávacím znakem jsou kožní výrůstky na hlavě, kdy samec má takový mohutný hřeben přes čelo a přes temeno hlavy. Samice tohle nemá, ale jinak dalším znakem je i velikost. Samec teďka krásně roztahuje křídla. Víme, že náš samec váží skoro 13 kg, což na létajícího ptáka je opravdu hodně. Samice se pohybuje kolem 9,5 kg. A pro pozorné pozorovatele takový drobný detail je oční duhovka. Samice jí má sitě rudou, takže vypadá velice tak zlověstně. Samec jí má takovou hnědožlutou, ale v reálu samice je mírnější zvíře charakterově než tenhle náš samec.
3: I když má krvavý pohled.
2: Přesně tak.
3: Pojďme si říci, jak tady ti kondoři žijí ve svém přirozeném prostředí a jakým způsobem tady u vás v zoo.
2: Jejich přirozené prostředí jsou vysokohorské svahy And, případně travnaté oblasti v Jižní Americe. Jsou to ptáci, kteří jsou stavěni pro plachtění hodiny a hodiny v teplých vzdušných proudech. Nemají úplně moc silné létací svaly, proto máchání křídly jim moc nejde. A je to i proto, že spolu s několika dalšími ptáky se dělí o pomyslný titul největšího létajícího ptáka na planetě.
3: Ještě jsme si neřekli, čím se kondoři andští živí, čím je tady v zoo krmíte.
2: Kondoři andští jsou mrchožrouti. Krmíme je v pondělí, ve středu a v pátek. V pondělí dostávají potkany, ve středu králíky a v pátek maso na kosti, většinou zvěřinu, hovězí nebo třeba skopové. Kondor andský je stavěný na to, aby se lidově řečeno přežral a potom nějakou dobu trávil. Proto krmíme pondělí, středa a pátek. O víkendu mají hladovku dokonce dva dny a jenom jim to prospívá. Znovu zdůrazním pondělí, středa, pátek. Během letních prázdnin, tak ve 12.30 o 12:30 odpoledne můžou návštěvníci zavítat k voliéře na komentované krmení kondorů, které je letos vůbec poprvé v naší nabídce komentovaných krmení a můžu vám říct, že zážitek je zaručen. Uvidíte rozhodně, jak takový kondor andský s rozpětím 3 metry letí vzduchem, protože voliéra je dostatečně velká a jak se vypořádá s porcováním mršiny, i když je to jen mršina králíka, ne třeba celé kozy.
3: Říká zoolog Jan Kirner ze zoo Olomouc na svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na svatém kopečku.
0: A představovat ji budeme i zítra opět závěrem Dne v kraji. To už ale bude čtvrteční a mám pro vás ještě jedno téma. U Olomouce ubylo polí s řepkou. Někteří farmáři místo ní pěstují například technické konopí. A právě o tom si budeme povídat zítra. Naše vysílání pokračuje po zprávách hodinkou písniček dechové a lidové muziky.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hrad Bouzov je zatím letos nejnavštěvovanější památkou v Olomouckém kraji. Dělníci opraví v Úsově na Šumpersku smuteční síň. Pracovníci olomouckého dopravního podniku opravili kvůli opravě zastávky na Svatém kopečku provoz autobusu číslo 11. Zítra bude polojasno až jasno, k večeru bouřky s maximy až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Zatím nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve správě Národního památkového ústavu v Olomouckém kraji je hrad Bouzov. Zamířilo na něj víc než 55,5 tisíce lidí. Podle památkářů ale celkové počty návštěvníků v meziročním srovnání klesly o téměř 5 tisíc.
2: V meziročním srovnání byl taky letošní červenec na Bouzově návštěvnicky o tisícovku lidí slabší. V prvních 7 měsících roku se za hradem Bouzov umístil zámek Velké Losiny a hrad Šternberg. Na obou památkách se návštěvnost meziročně mírně zvýšila. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Samospráva Úsova na Šumpersku nechá opravit tamní smuteční síň. Budova je ve špatném technickém stavu. Investice bude zahrnovat obnovu střechy, oken, ale také instalaci klimatizace. Práce by měly být hotové na podzim, pokračuje nezávislý starosta Benedikt Lavrinčík.
3: Tím, že vlastně ta smuteční síň je z jižní strany dost prosklená, tak v letních měsících je skutečně v té smuteční síni velké teplo a lidé vlastně, kteří se tam přijdou na poslední rozloučení, by měli mít nějaký příjemné mikroklima. Původně jsme počítali s investicí někde kolem 1,5 milionu korun, teď se dostáváme zhruba na polovinu.
0: Na olomouckém Svatém kopečku dnes začínají opravy autobusové zastávky poblíž zoologické zahrady směrem na hlavní nádraží. Práce potrvají do konce září. Pracovníci dopravního podniku kvůli tomu upravili provoz autobusové linky číslo 11. Říká mluvčí dopravce Anna Sýkorová.
4: Po dobu realizace bude nástupní zastávka Svatý kopeček ZOO směr hlavní nádraží přemístěna přibližně o 110 metrů dále ve směru jízdy k přenosnému označníku. Spoje, které podle platného jízdního řádu končí na zastávce Svatý kopeček ZOO, budou pokračovat i s cestujícími až do Radíkova. Navíc budou obsluhovat zastávky Radíkov, Zahrádky a Radíkov. U spojů vedených přes Lošov nedochází k žádným změnám.
0: Ve Strážnici na Hodonínsku dnes padl třetí den po sobě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili zatím rovných 41 stupňů Celsia. V pondělí ukazoval teploměr ve Strážnici 39,9 stupně, úterý pak o stupeň víc. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Teplota ale ještě může do večera dál stoupat.
1: Sport.
0: Italský cyklista Jonathan Milan vyhrál i třetí etapu závodu kolem Polska a připsal si už třetí vítězství v řadě. Jezdec stáje Lidl Trek ovládl závěrečný sprint a upevnil si vedení v průběžném pořadí. Jediný český účastník Petr Kelemen je celkově před čtvrteční horskou etapou 93.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až jasno, ráno s většinou oblačnost, ojediněle déšť. Odpoledne a večer přibývání oblačnosti a četnější bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na jihu až 35, v Jeseníkách 24 stupňů. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 na 292. kilometru ve směru Brno havarovalo osobní auto do svodidel a na D55 je na 7. kilometru ve směru Olomouc odstavené porouchané auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět minut po 18. hodině, tak změněny byly bouřky, rekordní teploty a dokonce i strážnice. Jedno po druhém bychom mohli probrat také teď 5 minut po 18., kdy už začínáme, startujeme to dnešní 5. srpnové vydání pořadu. Hrajeme pro radost. Tak, ty rekordy, třeba teď klidně ještě 37 stupňů Celsia a výheň v Olomouci na Horním náměstí. No a bouřky, tedy žádný zelený, žádný modrý odstín na detektorech srážkové činnosti, ale přímo bílá místečka, černá místečka, což vypadá docela zlověstně. A míří, řekněme, tak ze skraje Vysočina, nebo možná i z jižních Čech, do severní, severozápadní části, nebo těch nejsevernějších partií. No, tak od Olomouce na horu v Olomouckém kraji zhruba tak na 18. hodinu. No a pak ještě jedna důležitá věc, 5.8. mohou oslavovat mnozí třeba i narozeniny, jubilea, a ti, kdo se jmenují Kristián, ti mají jmeniny a v Olomouckém kraji jsou zastoupeni zhruba 200 nositelů. No a teď ta strážnice, nikoli v teplotní rekordy, ale jedna písnička od Brolnu.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Tak ještě nemáváme, to byla jenom ta strážnická, protože byla strážnice změněna i stran teplotních rekordů, ale dejte už pokoj v rádiu a v Českém hydrometeorologickém ústavu s rekordy, kuriozitami stran počasí, normální léto by to chtělo, normální prázdniny, tak snad od zítřka, nebo pak na víkend, no ale pak možná zase oteplování, uvidíme, jak bude ještě na tom světě, ale hezky, když si zahrajeme pro radost 11 minut po 18, to je ten správný čas zkusit třeba linku 221 555 44. A co pak na to všechno říkají v Kroměříži? Krásné, doufám, že přívětivá slova pro nás má paní Maruška. Mařenko, dobrý den.
2: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Zítra, 6.8., má krásné narozeniny Zdeníčka Pavelčíková z Uničova, tohoto času v Olomouci. Zdeníčko, já ti přeju hodně štěstí, zdraví, osobní i rodinnou pohodu. To ti přeje Marie a za polední písničku děkuji Lidušce do Olomouce, Vláďovi do Tovačova a Jindřišce Naďové do Kroměříže. Vám, pane Božku, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme a do Kroměříže i na další místa moc pěkně zdravíme a přejeme, ať ještě ty rekordy zvládnou a případné bouřky už jdou, někde už jsou a někde nás to čeká spíše tak opravdu v té vyšší severní polovině části Olomouckého kraje, ale někde po republice už to pěkně dovádí a řádí. A teď ještě zdroj s číslem a jménem 723 70 33 51. Tady se píše, tady se říká, tady se teď také hlásí do vysílání, že máme popřát krásné narozeninky oslavenci, který bude oslavovat o víkendu Míšovi, kterého zdraví děvčata, všichni z rodiny a především bratranec a sestřenka. A všechno nejlepší přejí. Zahrajeme moc rádi z dalšího písemného přání jubilantovi, 80-letému panu doktoru Václavu Rysu.

0: Danča a prázdninoví účastníci. Těšíme se ještě v srpnu a pošleme pozdravy též dovolené. Babi, ahoj!
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: No a jdeme dál a pokračujeme, už máme chvilinku po čtvrt na sedm a už tady máme paní Zdeničku, kterou pěkně vítáme. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Božku, srdečně vás zdravím. Prosím tě, aby nechal zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. A to Jindřice Slavíkové do Prostějova, Zdeničce Kočenkov do Prostějova, Jindřice do Kropině a se nám brzy uzdraví v nemocnici Kroměříže, Vláďovi do Tovačova, Marušce do Kroměříže a Věrušce Halouskové do Bílovy. To je všechno a zase někdy nashledanou.
0: Děkujeme pěkně, děkujeme a nabízíme dál linku 221555444 i SMS kontakt 723 70 33 51 a dovídáme se, že máme zahrát k příjemnému, snad už lepšímu odpolednímu a podvečernímu času a k příjemné sprše nebo do bazénku všem posluchačům, kdo si to zaslouží a nutně to potřebují. A taky Jardovi, skvělému taťkovi, kterého zdraví Miška, Luky a Mamča. Tak rádi vyřizujeme a opravdu opatrujte se a hlavně opatrně taky potom s tím šokem, s ledovou sprchou nebo ledovou vodou. Opatrujte se, prosím. Rádi pošleme písničku též do Jeseníku, a to od Rudy a Datky od Hřiště, paní Daně Zálešákové. K narozeninám všechno nejlepší, zdraví, štěstí přeji Ruda a Datka, paní Daně Zálešákové. A my přidáváme ještě krásná přání, a to opět po práci řidiči Mirovi, kterého zdraví Standa a Jarda. A my se přidáváme a doufáme, že to bylo taky trošku aspoň snesitelné. Záleží, jak v jaké přepravě, v jakém vozidle, jakého stáří. Tak prosím, ještě jednou opatrujte se. Úlevu vám posíláme a taky kouzelnou písničku, výběr od paní Zdeničky.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kde je třeba ji odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga, doktora Michala Janáka, a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
4: Den dobrý.
5: Češ.
4: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
5: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
4: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
5: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
4: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
5: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak dobrého večera, kečera, kičera a Jarunka Šuláková, 18.25, možná se někde tak smrklo, smráká se, setmělo se, možná to souvisí s bouřkami. Ty v určité části našeho regionu už mohou o sobě dávat vědět, opatrujte se také proto a myslete na to. Teď pozdravení, krásného podvečera přání do Štětovic panu Jendovi a ze Štětovic kam pak dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení a dobrou náladu posílám. Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostějova s milující Kočenkou, Zdenice do Holubic, Lacice z Kukálkové do Krnova, Liduste do Olomouce a mojím sestrám. Všem přeji hodně zdravíčka. Pane Božku, vám děkuju za vyhledání písničky a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuju.
0: Děkujeme též pěkně za všechny. Pěkná pozdravení. Teď také vyřizujeme Marošovi, kterého zdraví Lucinka a Lucinka mladší. Rádi vyřizujeme a posíláme též krásná písničková pozdravení. Ta ovšem míří také srdečně Helence z Uhelné, Aničce z Vápené, vlastně do Karnova, Majice, Aničce v Bludově také opatrně a pozor na pitný režim je nutný, držte se a taky na sebe myslete, přeje vám a určitě i sobě Marci, tak Marci ano, děkujeme moc za upozornění, děkujeme za pozdravení Vlastince, Helence, Majice, Aničce, tak a vám též. Srdečně zdravíme pracovníka Miru, opatruj se taky, dávej na sebe pozor, není to žádná sranda, žádná legrace, tahle neuvěřitelná morná zdraví tě, celá rodinka do práce, moc na sebe dávej pozor. No a ještě krásná další pozdravení, nabídneme také skvělé Jarunce k jejím narozeninkám Jaru. Opatruj se taky, co se týká toho vedra a až to půjde, tak to pěkně oslavte a pořádně se rozšoupněte. Zdraví tě tvoje kamarádky a dlouholeté kolegyňky z práce. Krásné brzké narozeniny.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: slunečko jít.
1: Krásně cymbálem, kytkou, břeťou, osičkovými. A další krásná přání tady máme, a to prosím Jindřišce do Kroměříže toho času a taky bratrovi Laďovi do Tovačova a úplně všem od Marušky z Přerova. Písničková pozdravení a přání pohodových dnů plných zdraví, duševní síly, sourozencům a jejich rodinám Pepovi do Strmilova, Mirovi na Červenku, Jarovi do Skřipova, Magdě a Romkovi do Prostějova, pozdravení od Heli, její rodince a též přátelům, kteří poslouchají a nechávají si pěkně zahrát a nebo ještě pěkně krásně někomu i dneska zahrají. Teď po 7:30, 8:00. Přáníčko je tady totiž právě dnes Kristiánkovi, kterého zdraví babička a přeje mu taky ještě krásné prázdniny a hezký dnešní sváteček. Kristiánku, všechno nejlepší od celé rodinky a podepsaná tedy za všechny babi.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Další pozdravení tu pro vás máme a to jednak od Broni, ale myslím, že teďko další zprávy od některých, kterým už jsme ale vykládali, co jsme měli, tak prosím, nechme to i na další. A taky, když se dovoláme třeba v poledne, nechme ten večer také i ostatním. A ti jsou zváni, pochopitelně písnička udělá velkou radost, doufám, mamince, skvělé paní Taťáně, která bude mít brzy narozeninky a taky zdraví rodinka a podepsána je Milena. Tak a další pozdravení od Broni, milovanému Peťulkovi Stejskalovi. Peťulko, si moje životní láska, jsem šťastná, že tě mám, moc tě miluju. Díky, jak jsi na mě hodný. Broňa zdraví Peťulku a my zdravíme i celou rodinku. A už je tady hned v zápěti také Boženka a ta nechává hrát pěkně Peťovi i Broničce s Tejskalovým do Hrochova, Zdeníčce Šínové s Jarmielkou do Bílovic, Věrušce Halouskové do Knova, Vlastičce Skutálkové. Boženka Horničková pěkně zdraví, stejně jako Liduška, která vzpomíná a my rádi pošleme pozdravení jí. A teď zase do kroku, do skoku, no pro zahřátí dneska ještě pořád ne, ani ve 6:45, ale zahrajeme zase jednu pěknou klasickou nestárnoucí s Pepičkem. No, to je vítané příjmení Pepičkem Zímou.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Krásná z Braslavska s Pepičkem zimu. To bychom vám přáli. No, ono se ochladí, ale pak hned ještě do týdne prý se ty teploty vrátí. No, ke 30 lehce na 30. Uvidíme, upravíme, aktualizujeme. Teď v 18.50 hrajeme krásně a pro radost. A to ještě Oldovi, kterého zdravíme. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. Vám, pane Božku, děkuji za vybrání písničky. A posílám pozdrav do Dobrovice, rodině Gotwaldové, Hriduště Siglové, taktéž do Dobrovice a do Lukavice Jitce Chmelařové, která měla minulý měsíc narozeniny a já jsem to nějak prošvih, tak jí přeju hlavně zdraví a všechno nejlepší. Dále do Zábřeha Emilce a do Velkého hostin Božence Petrčelové. Děkuji vám za sledou.
0: Děkujeme pěkně, to byl Olda a koníčková baboucká, ta potěší a doufám, že také pracanta Peťu, který si užívá konečně volná po dlouhém horkém dni v práci. Užij si tedy naplno zdraví tě tvoje rodinka a hlavně tvoje děvčata. Přidává se teta. Krásná pozdravení ještě máme určitě poslat a vyřídit taky všem, kdo pečují o kohokoliv, ať to zvládají, ať mají doma aspoň trošku přijatelně, pokud se o někoho starají. Vím, o čem mluvím, píše Věrka Věruško. Moc se také opatrujte a opatrujte blížního, ale i sebe. No a krásně ještě pošleme také i duševní síly a pokud možno nějaké to zázemí, nějaký ten chládeček, stíneček a větříček, kyslík. Taky od Milušky, babičky, jejím narozeninovým oslavencům, Tanice a Liborkovi. Všechno dobré a také hodně sil do těch ještě stále terných letních dnů. Duševní síly též sourozencům a jejich rodinám, Pepovi, Strmilov, Mirovi, Červenka, Jarovina, Skřípov a Magdě Romkovi. Jsme přáli pozdravení též do dalších domovů, jako vždycky od Hery, z děvčaty, úplně všem také pečujícím a pečovatelům i profíkům. No a ještě pozdravení, prosíme, vyřiďte oslavenkyni, snad bude o víkendu možnost oslavit to bez čtyřicítek, protože 2x40 slaví děda Tonda a brzy také společné výročí s babičkou Boženkou je čeká. Takže budeme slavit, ať už je jak chce, moc zdravíme a především popřejte to nejdůležitější, tedy babi a dědovi a hlavně tedy všem oslavencům správně naladěným na vlny Českého rozhlasu Olomouc, protože prý vždycky poslouchají. Krásným zahrajte.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Šanci na peníze z participativního rozpočtu Přerova má 12 projektů. Rybáři v Loušticích vyhlásili kvůli vedrům zákaz lovu. Silné bouřky dnes odpoledne zasáhnou centrální část Česka. Zítra bude polojasno až jasno, k večeru bouřky s maximy až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Do veřejného hlasování o rozdělení peněz z participativního rozpočtu Přerova postoupilo 12 návrhů. Rozhodla o tom komise města. Dohromady se ucházelo o podporu 28 projektů. Pokračuje Anna Vojzolová z kanceláře primátora.
2: Přerované přišly například s nápady na obnovu dětských, dopravních i sportovních hřišť, úpravy zastávek městské hromadné dopravy, nové odpočinkové zóny, výsadbu zeleně nebo obnovu soch či umístění umělecké plastiky.
0: Hlasování o rozdělení peněz z předovského participativního rozpočtu začne v září a potrvá měsíc. Bez zdroje vody jsou kvůli vedrům rybníky v Lošticích na Šumpersku. Potok, který je napájí, poprvé v historii vyschl. Ryby kvůli stojaté vodě a senicím ohrožuje nedostatek kyslíku. Rybáři proto vodu provzdušňují a taky v části revíru zakázali lov, říká předseda tamní organizace Českého rybářského svazu Jan Konečný.
3: Domluvil se zákaz lovu tady na té retenční nádrži i z důvodu, že rybáři často krmí na tom svém místě lovebním a ty zbytky toho krmení na tom dně začnou kvasit a ubírají zbytky kyslíku, které v té vodě jsou.
0: Nad Českem postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jich Česka a k večeru budou postupovat na severovýchod. Vyhnou se jen okrajovým částem na východní a západní hranici Česka. Doprovázet je může nárazový vítr kolem 70 km za hodinu, přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Zvýšené riziko vzniku požárů zůstává v platnosti a polevit nemají ani horka.
1: Sport.
0: Fotbalista Samuel Šigut dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Kvůli účasti v korupční aféře ho potrestala etická komise České fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Vedle Šiguta komise potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbela, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce. A taky ostravského útočníka Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sařkařské korupční kauze, která začala letos v březnu, dnes dostali tresty i další 3 osoby.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až jasno, ráno s většinou oblačnost, ojediněle déšť, odpoledne a večer přibývání oblačnosti a četnější přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24 a vítr mírný severozápadní, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Mezi Bedlovem a Benkovem na Olomoucku došlo k nehodě auta a traktoru a na D35 na 292. kilometru ve směru Olomouc havarovalo auto do svodidel.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Ledemin, příjemný podvečer u dalších prázdninových legend Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Dnes s pátým albem skupiny Wings, jejíž desky se právě řadí do portfolia Paula McCartneyho, i když právě tady se snažil dát velký prostor i ostatním členům, aby zvýraznil kapelního ducha. Což potvrdil i tím, že skladbu The Note You Never Wrote nechal zpívat kytaristu Dannyho Lanea.

The Note You Never Wrote, písnička z alba Wings at the Speed of Sound z roku 1976. Paul McCartney nechtěl dopředu vydat žádný single, ať si prý rádia vyberou sama hit. A tak nakonec bodovali obě úvodní skladby vinylových stran. Tu první, Let 'Em In, jsme si hráli v úvodu, ta druhá, Silly Love Song, byla v Americe dokonce číslem jedna.

Hloupá milostná píseň, odpověď Paula McCartneyho novinářům, kteří tvrdili, že nic jiného nepíše. Dnes si v legendách Českého rozhlasu Olomouc hrajeme páté studiové album skupiny Wings, které mimo jiné ukázalo, že Lindě McCartney zpěv moc nešel. Cook of the House.

Tak to jen, abyste věděli, ale jinak má deska Wings at the Speed of Sound spoustu nádherných momentů. Některé jsme si už hráli a ten nej jsem si nechal na závěr dnešních legend Českého rozhlasu Olomouc. Beware my love.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na většině meteorologických stanic v Česku dnes padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zimní stadion v Klášterci nad Ohří je otevřený veřejnosti. Lidé se tam mohou v horkých dnech přijít ochladit. I zítra nás čeká horký den, opět bude přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Ve čtvrtek se má extrémní horko zmírnit, v pátek by se pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Klášterci nad Ohří znovu zvou správci zimního stadionu obyvatele k ochlazení. U ledové plochy je v extrémních vedrech teplota o víc než 10 stupňů Celsia nižší než ta venkovní. Podle ředitele správy sportovních zařízení Milana Vackého lidé mohou až do 9 hodin večer sledovat pestré tréninky sportovců.
2: Můžou koukat na tréninky, máme tady hodně krasobruslařů taky, takže z Německa hlavně, takže si myslím, že to může být i zajímavý koukání a zároveň řekněme ve 22 stupních Celsia, což je dobrý.
0: Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58 letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieny zatím nepadly.
3: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se podle nich objevily i poškozené podlahy a nábytek a znečištěné stěny a taky matrace. Ondřej Wolf, Český rozhlas. Sport.
0: Ve Spojených státech začne dnes ve 22 hodin českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Pokračuje šéf české výpravy Jan Koutník.
4: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kůz za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam nabourala 3 osobní auta a zdržení je 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrně hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod 5 kruhy vybojoval první zlato. Je také 5násobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Máte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku, já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmen nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Kryček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak aby nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejete i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s tím směrem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu oklikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak se ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal, zajel ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až páté místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp. Tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale ze zahraničí. A bylo neuvěřitelné, jak ty lidi, že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho, no a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijde za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka je.
1: Jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Frančeskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všechny zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile. A říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra. Budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán, začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, s vědomím i svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede, ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, by to bylo nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kaprát, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jen na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí, ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Mám prostě

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Málo obchodníkům v červnu meziročně vzrostly tržby o víc než 3,5%. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci a i zítra teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Napajedla na Zlínsku zprovoznila novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst napajedelské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
3: Aplikace se jmenuje Napajedla. Je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: V ústeckém letním kině se ode dneška znovu promítají filmy. Před 13 lety kino skončilo kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu. Od té doby se tam konají pouze koncerty a jiné kulturní akce. Současné vedení kulturního střediska Ústí nad Labem se ale rozhodlo dát filmovým projekcím další šanci. Samotné náklady na obnovu promítání byly zhruba 700 tisíc korun, říká jeho ředitel Jan Kvasnička.
4: Došlo tam opravě sedaček, rovněž jsme opravili chodníky a schodiště. Letos jsme pořídili novou promítací plochu a máme tam připravenou technologii, která by nám měla dostatečně ozvučit celý ten prostor a zároveň poskytnout kvalitní obraz.
2: V letošní sezóně chce Jan Kvasnička zajistit hlavně zájem diváků. Program složený z novinek i kultovních klasik začal už dnes českým filmem Hoří má panenko.
0: Sport.
2: České hokejisty do 18 let dnes čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
2: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu za 2 hodiny.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech v Česku se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů a ve východní polovině Moravy a Slezska budou až 37.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení Usadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla, ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení asi na 25 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Vítejte u velkého příběhu, kde velkou roli hrál osud.
7: Tolikrát dvěma mladým lidem nahrával. Svedl jejich cesty dohromady. ale jejich duše zůstávaly sami.
6: Až musel mladý 24letý muž vzít do ruky fleret jako mušketýr a bojovat o lásku ženy, kterou mu osud přiřknul.
7: Jak napsal Alexandr Dima, byl by jí šel opravdu hledat až na konec světa. Ale svět má mnoho konců. Už proto, že je kulatý.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes 85-leté manžele Janu a Františka Albrechtovi. On už sice těžce chodí a mluví, ale srdce a duši má stále mladé. Ona je energie sama.
0: Žijí v překrásné staré chaloupce uprostřed Častolovic, na dohled od kostela svatého Víta, kde je navštívil náš Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Albrechtová.
4: Dobrý den, paní Albrechtová, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý den.
4: My jsme za vámi přijeli na natáčení k vám domů.
3: No,
4: jsme na test.
3: Tak čekáme, ano.
4: My už jsme tady, jestli jsme...
3: Ano.
4: Tak jo, tak já pokládám telefon, jsme za dveřmi.
5: No to je úžasný. Tak my vás vítáme.
4: Tak jsme se hledali po telefonu, až jsme se našli. Tak vy budete Jana. To je kytička pro vás.
5: Ježiš, děkuju moc krát. Děkuju, to jste... Dobrý den, pojďte dál, pojďte dál.
4: Můžeme.
5: Pojďte dál.
4: A prozraďte mi, jak dlouho už jste spolu tedy.
5: My jsme spolu 60 let, letos tomu bylo 21. července. Takže už jsme překročili 60. Diamantový teda.
4: Výročí? Diamanty jste dostali?
5: Výročí, ano. Diamanty jsme dostali, tamhle jich máme plno. Vidíte, na čtvrtce a tamhle máme dva.
4: Aspoň nakreslený.
5: Nakreslený, ano.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, mladým lidem a umění s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 70 lety.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to tak, že jsme se znali ze střední školy vlastně, z Kostelce nad Orlicí. Byla to 11letka tenkrát. My jsme se narodili na počátku druhé světové války. Já v 1938, 21. listopadu a František první jarní den, 1939, teda týden po protektorátu, takže my jsme válečné děti a proto nás teda ty války současné, abych vám pravdu řekla, pořád sedí v mysli a nejde nám to tak dobře oslavovat, jak bychom třeba chtěli. Tak abych se dostala k věci, my jsme se tedy znali z té 11letky, František byl tehdy sportsman, gymnasta, taky šermíř, urostlý to mladý muž. Já jsem o tělocvik zájem nejevila příliš, jen takový základní.
4: Do té doby nejste viděla Františka, jo?
5: Ne. František mě byl celkem nedostupný, abych tak řekla. Jednak byl v jiné třídě, v paralelce, protože my jsme byli teda třída po reformě, tam spojovali dva ročníky. A tím pádem mohli někteří z nás vlastně maturovat už v 17 letech, protože měli zkrácenou tu základní docházku. Takže jsme se znali odtud, já jsem byla v Cčku, on byl v Ačku, ale jak jsme se k sobě dostali, abych to skončila, představte si, že až daleko po maturitě, po vysoké škole, kdy on studoval tělocvik, ruštinu, já ruštinu, češtinu, na tehdejší vysoké škole ruského jazyka a literatury, která potom byla zrušena.
4: A studovali jste ve kterém městě?
5: V Praze. Praze, oba dva. Nikdy jsme se tam neviděli. Nepotkali, on bydlel na privátu u tety, já na koleji, takže jsme se viděli až potom, když jsme se octli v prvním, teda na učitelském místě, oba jsme učitelé středoškolští. Já jsem se dostala na průmyslovou školu strojnickou do Rychnova a František poté také. Nejprve jsem nastoupila na umístěnku do Skuhrova nad Bělou, tam to bylo velice pěkné a ráda na to vzpomínám. A pak na tu průmyslovku, na kterou vzpomínám celkem taky ráda, přišel tam teda František o rok později než já. A já jsem tou dobou, protože jsem se zajímala o ochotnické divadlo, navštěvovala kurz režisérů amatérských. A to bylo v Hradci, kde nám kladli na srdce, že my jako režiséři musíme zvládnout pohybově své amatérské herce a k tomu budeme potřebovat základy šermu. Že projdeme tedy takovým kurzem, ale bylo by dobré, kdybychom si sehnali nějaké prostě školení.
0: Janě tehdy vytanulo na mysli, že František se ohání závodně fleretem, a tak ho po nástupu na stejnou školu požádala, zda by u něj nemohla brát hodiny šermu.
1: Jakoby jim osud už potolikáté nahrával, aby jim konečně dal více poznat, aby zjistili, že patří k sobě.
6: No, s tím šermem to je docela zajímavé, mě by to i bavilo o tom povídat, protože ten šerm, ten mě bavil a bavil mě proto, protože můj tatínek absolvoval v Košicích v roce 29, myslím, tam. No a tak tam se učil šermu, tam šermoval aktivně. No a naučil, já jsem tam ve takový kroužek u nás na škole šermířskej, no a bavilo nás to. Dokonce já jsem kvůli tomu v pražské knihovně v Klementínu jsem ukradl tam šerm podle italské a francouzské školy a podle toho jsem to teda učil, což ostatní všechny zajímalo. No a tady s paní Janou jsme se tak jako... Ona mě zaujala tím, že byla taková pořád veselá, komunikativní, že

0: udělala režisérský kurz, ale už se to přerodilo v tom zalíbit se Františkovi.
1: Bylo to asi zároveň. Chtěla jsem udělat ten kurz, taky jsem ho udělala potom. Byla jsem skoro nejlepší. Ale zároveň se mě chtělo ho nějak nesklamat, že jo? Protože já jsem to skutečně držela jak prase kost, abych tam řekla.
0: Jaká byla Jana tedy jako žačka v šermu? Jaký to šlo?
2: Pilná a snažila se.
0: Dokázal byste si ještě v paměti tak jako vylovit, jak tehdy Jana vypadala, že byste nám ji posluchačům popsal?
2: Jak vypadala? Vypadala celkem dobře. Zrovna tak jako teď. Já bych řekl, že to je děvče do nepohody. Prostě už od samého začátku.
1: Takže byla poslední, jako poslední hodina, to bylo nějako v červnu a já si vzpomínám, že jsem tě nějak vyzvala, že půjdeme ke splavu.
2: Asi jsme tam teda šli, no.
0: První rande?
1: Tohle bylo první rande zřejmě.
0: U splavu.
1: U splavu. To byl, abyste věděli, Kostelecký splav byl proslavený tím, že to bylo Františkovo oblíbené místo. On byl taky výborný plavec. No a na tom prvním rande jsem si nějako, já si nespomínám, že bychom si nějako řekli nějaká vyznání nebo ne, ale věděli jsme, že se zase uvidíme a to ještě pořád o těch prázdninách. A že já teda po těch prázdninách udělám ty zkoušky teda v tom Hradci a tam v tom Hradci jsem poznala paní Carmen Majerovou. Tenkrát jako velmi půvabnou, ona je pořád velmi krásná, ale velmi půvabnou 16-letou asi dorostenku, která nám dělala právě demonstrátorku na pohybové výchově. Ona se na to možná ani nepamatuje.
3: Jano, to je neuvěřitelné. Vy mi přímo otvíráte krásné vzpomínky. Byť jsou už staré více než 60 let. Moc jste mě potěšila. Byla to krása a já si to moc dobře pamatuji.
4: Jak to tak vypadá? Paní Jana znala Carmen mnohem dřív než já.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a František Albrechtovi.
2: Poznali se už na střední škole. Studia na vysoké škole prožili každý sám. Jana zamilovaná do literatury a umění, František do sportu.
1: Co by mladí učitelé posléze i na stejné škole se začali více a více zbližovat. Psal se rok 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nám spolu bylo dobře, protože jsme se spolu často potom vídali a jezdili jsme spolu, představte si, na lodi. Já jsem nikdy na kánoje neseděla. On mě to všechno učil, já jsem byla tedy háček, on byl kormidelník, učil mě přitahovat, takže já už jsem byla zvyklá na ty jeho povely z toho šermu. Čili jsme jeli Orlici a to až do Hradce Králové a to do divadla. Byli jsme dvakrát v divadle na lodi.
4: Ne.
3: Ano.
4: Jeden čas jsme to dělali za tu jednu sezonu, třeba dvakrát, třikrát. Po cestě si někde jsme si opekli buštík nebo něco, nebo jsme si tam zřímli někde. Tak na tyhle ty si pamatuju, na některé tyhle ty detaily. No.
5: To jste se oblékli slavnosti a jeli jste lodí.
3: Měli jsme sebou obleky, tam jsme se převlíkli. Loď jsme nechali u přítele, víš, tam u toho Vaška a šli jsme do divadla. Vzpomínám si, že jsme spolu viděli tenkrát, myslím, světovou premiéru Jáchyma Topola, Konec masopustu a František tam usnul. Jak jsme byli unavení.
5: No, to má logiku, no. Pánujete?
3: Jak celý den, slunce.
5: Ještě jste měli štěstí, že jste se neudělali.
3: A neudělali, to, on byl výborný kormidelník.
5: Dá se teda říct, že vás zblížila voda a vodáctví?
3: Nebo? Jo, taky. Já jsem tam poprvé, pak jsme jeli tady tu Cidlinu, víš, jak jsme jeli ten kanál.
4: Opatovický.
3: No a pak jsme teda řekli, že bychom mohli spolu další rok jet na pionýrský tábor jako vedoucí. A jeli jsme do Lanškrouna. To jsme prakticky za sebou měli rok takového poznávání. A protože už jsme byli 25 letí de facto, že jo, tak rodiče samozřejmě nemohli nic namítat, co si dospělí lidé, kteří si na sebe vydělávají, už řádně dělají nebo tak ve volném čase. A na tom pionýrském táboře jsme si řekli, že se vezmeme. Představte si.
5: Čí to byl nápad?
4: No to nějak vyplynulo, to já zase nevím.
5: Jako z celotáborové hry, jo? Nebo...
4: No hlavně my jsme čekali co nejdřív, aby ten tábor byl prázdný, čili zůstal jenom pro nás.
5: To znamená, až děti turnus odjede, že ano. Budete mít čas pro sebe.
3: Ano.
4: Tak nějak. No.
3: Kývl na to, protože nějak se mu zdálo, že by mohl založit rodinu. Tak já si tady v krejčosti dám ušít šaty, ty si dojedeš domů pro moční, že jo, co pak, rodiče nám poskytnou prstinky, tam si dáme udělat data později o něco. Já si tady koupím bodky a bude. Takže jsme to rodičům takhle nějak, já nevím, jak už sdělili. Ti teda nenamítali ani slovíčko a nikdo z nich nepřijel, kromě mého tatínka. No a ten komunální podnik nám skutečně tu svatbu jak si uspořádal. Ten vedoucí ředitel nám byl se svou ženou za svědka a my jsme se octli 21. července, my jsme chtěli to datum, protože jsme oba 21. narození, takže bylo to úterý a prostě tam bylo volno, na té radnici, že jo, takže samozřejmě nás přijali, nic tam nedělali, no a ten náš vedoucí zařídil můj odvoz autem, František přijel stopem, viď?
4: Nákladňákem s uhlím. No, on to tam vysypal někde na náměstí, no a tak to byla zajímavost, no.
5: Vy jste jako na svatební obřad přijel z uhlíři, jo, v podstatě.
4: No, ale tam jsem udělal salto na ty obřadní síni, což teda jsem si všiml, že někteří se tam hrozně báli, co tam bude. No.
5: Proč jste tam dělal salto?
4: Jenom tak z bujnosti, no. Protože tehdy jsem dělal salta a stojky všude.
5: Vy jste byl takový jako tělocvikář tělem i duší za každé situace.
4: Ano, přesně tak. Spíš jsem dělal gymnastiku, to se dneska nenosí. Kde to bylo, tak byla nějaká stojka nebo salto nebo něco, to jsme pořád.
5: No, já musím říct, že třeba mě gymnastika na tělocviku bavila oproti jiným sportu. Já to dělal radši než, já nevím, nějakou vybíjenou nebo když se hrám basket. No, mě gymnastika bavila.
4: To je sympatický, protože to se dneska nenosí už ta gymnastika.
5: Ten přemet nebo tak v té obřadní síni, to jste dělal ještě před slibem nebo po slibu z radosti?
4: Po.
5: Takže jste dal Janě pusu, nasadil prstýnek a pak přemety, jo?
3: Pak nám přišli gratulovat kominík, pohřebák, fotograf, prostě příslušníci komunálního podniku. No a pak nás odvezli do toho prázdného, už vyprázdněného pionýrského tábora, který čekal na další turnus.
5: A tam jste měli svatební noc.
3: Tam jsme měli svatební noc, ale my jsme předtím šli ještě si zaplavat.
4: No pamatuju, to dopovídej.
3: Já jsem měla ondulaci samozřejmě, že jo. A teď jsme byli už v plavkách a já teda plavu, jak paní Radová. A František se ke mně blíží, takhle tou ručičkou mě na hlavu a já jsem tušila, že mě teda chce potopit a bude po vlnách, bude po trvalé, ne, ta prostě po účesu, že jo. Tak jsem zbledla, zrudla všecko možný a radši jsem tam skočila sama teda. Radši jsem teda nečekala na to, až mě tam ponoří on a pak jsem teda jako vodník, víte, celá umorousaná, teda jsme teda doplavali, přeplavali jsme ten rybník. No a pak jsme tedy zbořili stan v svatební noci.
5: Jste jako tak se do toho v noci, jste to tak prožili, že jste přitom zbořili stan.
4: Ano.
5: To byl takový ten stan s podsádkou.
3: Takže, no, tatínek potom odjel, jo, ještě hostina, že jo, hostina samozřejmě nebyla, šli jsme na guláš a tatínek teda odjel, dal nám košíkem před hostinou, svědkové také se odporučili, přáli nám všechno nejlepší, ať nám to dlouho vydrží a měli pravdu. No, do roka se nám narodila dcerka, ta se nám narodila 14. září 1965 a 7. 77 hodin ráno se nám narodil synek. Ten se jmenuje František a dcera se jmenuje Jana.
5: A máte ji rád?
4: To bych řekl.
5: Vy jeho.
3: No, tak samozřejmě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jana a František Albrechtovi mají za sebou už 60 let společného života v manželství.
2: Když jim bylo 30 let, prožili bouřlivý rok 1968. Jana se nebála projevit veřejně svůj nesouhlas a nesla následky.
1: Vyhodili ji z práce a jejich dcera nemohla studovat. Dokonce byla nucena odejít na internát, aby rodina negativně neovlivňovala její výchovu. Taková byla doba.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: František mě byl velmi nápomocný, protože se byl i za mými zády přimluvit. To jsem se dozvěděla až mnohem později. Nebylo to nic platné, ale věděla jsem, že za mnou stojí. To ano, to jo. Ale myslím si taky, že díky tomu, že jsem byla vyhozena já, tak už jeho nechali. Mám takový dojem, že nechtěli zase, díky zase řediteli, pro kterého on byl vlastně výkladní skříň, tam oni vyhrávali ti jeho hoši v gymnastické závody třeba v těch letech 70. a tak, takže on byl vlastně reprezentant na úrovni a ten ředitel ho nechtěl ztratit, že jo. Tak já jsem musela spoléhat hlavně na sebe tak, abych nedělala doma dusno, mračno, abych si nestěžovala přímo, abych mu nevisela na krku, to jsem nechtěla. Za žádný způsob. Takže pokud jsem brečela, a to jsem brečela, tak vždycky tajně, vždycky on to neviděl a ani to neví do dneska, protože to vlastně říkám teďka poprvé, protože jsem nechtěla zkrátka tím obtěžovat. A já jsem to nepotřebovala ventilovat, nepotřebovala jsem ho nějak obtěžovat a já jsem docela brzo našla potom zase díky divadlu útočiště v závodním klubu jako metodička takzvaná v Brychnově, protože mě tehdejší vedoucí toho závodního klubu viděl vést teda režii jedné hry, se kterou jsme se dostali na písek, potom na přehlídku a na to konto on mě angažoval. On se za mě prý musel zaručit, jakože mě bude hlídat, nebo co, já nevím. No a takže já jsem potom po asi 8 měsících hledání dostala tu práci u něj, že jo. On dal chlapci školku třeba, takže jsme jezdili se synkem do školky. No, takže jsme to překonali jakž takž a tak to nějako ta strašlivá léta utekla.

0: Já si teda vzpomínám, že z narození dcery byl velice až dojat a dodnes se mají teda velmi, velmi rádi s dcerou. Já jsem viděla, že má ty děti hrozně rád, že by pro ně dejchal a že je natolik uzavřený, že by to nedal na sobě znát nějak slovy nebo nějak okatě nebo něco takového. Ale vždycky, když bylo potřeba, že jo, tak se o ty děti postaral. Tak on to všecko to vzorně jak si splnil.
1: Máte o Františka strach dneska třeba v některých věcech, nebo jak se projevuje ten cit k němu právě v těch chvíli?
0: Cit se projevuje tak, že vlastně posloucháme jeden druhého, jak dýcháme. On říkal, že mluvíme i o smrti, samozřejmě, že to jsou věci, které už v tom našem věku, protože je nám 85, tak to už přijde taky na přetřes, ale ten život byl tak pestrý a tak jako naplněný, že se nějak jako nebojíme. A já se o něj nebojím, vždycky si říkám, že snad to všechno dobře dopadne. Teď jedni naši kamarádi odešli v jeden den, 1. října oba dva zemřeli v nemocnici teda, a že tohle bychom si nějak přáli, taky upřímně řečeno, protože bychom nechtěli zůstat jeden bez druhého dlouho. A co se týče toho strachu, tak ten člověk musí pořád jakoby odhánět. Ten strach oslabuje a nic si s ním nepomůžete. Nic. Tak strach je tady, strach odejde. No a co? To se nedá nic dělat. Takovejhle je život. Tohle to dneska přinese, tohle přinese zítra. Já teda třeba u Františka vím, že on je vnitřně velmi citlivý, velmi, velmi zranitelný a citlivý, takže se snažím taky ty svoje, pokud mám nějaké bolesti, to má každý, tak si taky nějak nestěžovat, nebejt mu na krku, protože vím, že by to prožíval dvakrát tolik, a že by měl o mě strach, ale doopravdy takovej jaksi, když to já se k tomu stavím, on říkal, že jsem ze statku byl můj otec. Nesmíš se podávat, nesmíš plakat, nesmíš bědovat dlouho, poběduj si chvíli a nazdar, protože tomu nepomůžeš, stejně ten svět chce činy, že jo, nějaké, tak musíte se k tomu umět postavit.

0: Vítězslav Nezval už dávno napsal: těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.
1: Jana a František Albrechtovi prožili plný život ve vzájemné lásce a úctě. A tak jsme se i jim rozhodli poslat dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Patrik rozehnal ho, právě rozbalil a nainstaloval v jejich kuchyni. Jde o překvapení.
2: Prosím vás, to není možný tohle. Ne, opravdu.
3: Jo.
2: Jak my k tomu přijdeme?
3: No tak napíšete dopis, přihlásíte se, máte život, který je inspirativní, obdivuhodný, a Kostkovým se to líbilo, tudíž předávám tento velký automatický kávovar.
2: Prosím vás, no to je tak něco úžasného, že já nemám slova vůbec.
3: Tak nevadí, nachystejte hrnky, uděláme kafe. No určitě to, se to šikne i Františkovi, který si šel na chvilku odpočinout, protože my musíme říct, že přece jenom i pro něho je to výkon, protože je v tomhle věku a je už trochu nemocný.
2: Je to pro něj výkon, já jsem ztratila slova.
3: Nevadí, tak moment, uděláme takovou pauzu, jak se ztratí v rozhlase slova. Takhle nějak to vypadá, Karmina Petře.
2: Ano, nemám slov. Nemám slov. Tisíceré díky, paní Karmen i pane Petře, to je k nevíře. Já skutečně vám, hrozný. Hrozný.
3: Jano, posaďte se radši.
2: Děkuji vám.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 70 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete téměř 3/4 století.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom také diamantový pár Jana a František Albrechtovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Seděla vám někdy na klíně?
4: Jo, seděla jednou, se pamatuju, v parku na lavečce.
3: Seděla jste svému muži někdy na klíně?
5: Ano. Ano. Ve škole to bylo.
3: Jaké knihy ráda čtete?
5: Všechny možné. Životopisné, cestopisné. Dokonce jsem se dala i do detektivek na stará kolena. No takže všechno, co mně přijde pod ruku.
3: Jaké knihy čte ráda vaše žena?
4: Všecko. Fakta, historický a nicméně taky poezii a samozřejmě hlavně historii.
3: Co má váš muž rád k snídani?
5: Ten jí všechno.
3: Preferuje nějakou chuť? Třeba slanou, hořkou, sladkou?
5: Myslím, že ne. Myslím, že on rád jí.
3: Co máte rád k snídani?
4: Sladký. Buď to štrůdl, nebo když něco zbylo napečenýho. Tak takhle.
3: S čím jste jí pomáhal ve škole?
4: Ve škole byl takový tvrďas, že všecko udělala sama. Byla na to hrdá, že si poradí sama.
3: Bylo nutné, aby vám občas s něčím pomohl ve škole?
5: Nevzpomínám si, že bychom jeden druhému museli nějak tak pomáhat.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
4: No, průběžně, protože jsme pořád peněz měli málo.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
5: No, na tuhle chaloupku. A tu jsme si ještě povypučovali různě. A měli jsme spoření teda, že jo, takže stavební spoření a to jsme teda většinou dali dětem.
3: Kdo víc trestal děti, když bylo potřeba?
4: Kdo byl rovnou na řadě?
5: Myslím, že to bylo vyrovnané, my jsme moc dětí netrestali, nemuseli jsme ani.
3: Kde jste byli na své poslední dovolené, spolu?
4: Někde daleko, tak asi v Bulharsku.
5: V Bulharsku.
3: Jakou muziku máte rádi?
5: Všechnu možnou. Všechno možno. František velice, velice miluje country.
4: Country a něco z klasiky. Takový ty populární klasický věc. Mozart a takový, tak to.
5: A já moc nemusím dechovku.
3: Čeho se bojíte? Máte z něčeho strach?
5: Já vám se snad ničeho nebojím už.
3: Je něco, čeho se vaše žena bojí? Z čeho má strach?
4: To nevím, právě naopak. Ona vyhledává nebezpečí. To jí baví.
3: Františku, jak vypadala vaše první postel?
4: Takový gauč skládací.
5: To bylo na manželských postelích po rodičích.
4: Ale pak jsme se zmohli na takový lepší o něco. No.
3: Jaké probuzení máte nejraději?
5: To je hezká otázka. Musím se teda protáhnout, ano, a pozdravíme se. A řekneme si dobré jitro.
3: Jaké probuzení má vaše žena nejraději?
4: No, pomaličku se budí a podle toho, jakou máme náladu, tak trošku cítíme, tak sedneme si pěkně, já si sednu na kraj postele, co se nám zdálo, si povíme.
3: Pohladíte se navzájem, dáte si pusu ráno?
4: Dáme si pusu.
3: Raději večerní nebo ranní milování, když bylo?
4: Milování bylo, i byla chuť. Ale nejhorší je, že já jsem byl dost utáhaný takovej z těch svíčinností. No.
3: Raději večerní nebo ranní milování?
5: Ranní.
3: Líbá vaše žena s otevřenýma nebo zavřenýma očima?
4: Asi zavřenýma.
5: Zavřenýma.
3: A kde na těle je pro vás to nejhezčí pohlazení teď v tomhle věku?
5: V tomhle věku? Po vlasech. Po vlasech a po rukou v tomhle věku.
4: Po tváři, po hlavě, po zádech.
2: Jana a František Albrechtovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají. Čeho si jeden na druhém váží?
1: Prožívají romantické okamžiky a lásku ve svých 85 letech a drží se ještě za ruce.
5: Ano, ano. Můj muž mě například až teprve teď nahlas říká, jsem rád, že tě mám, že jsem si tě vybral, nechal, že jseš se mnou. To je po 60 letech docela prýma.
4: Já si vždycky vzpomenu, myslím, že to byl tenhle ten pořad zrovna, ale to už je další dobu. Tak tam se ten moderátor ptá, jako kdy jste naposledy dal ženě pusu. No a ten člověk nevěděl, asi nevzpomíná si vůbec. No tak to já můžu říct, že každý den, že ano, si dáme pusu. No a tak asi takhle, jak říká ten Krampol, asi takhle. Asi takhle.
3: Když sil ubývá, nemoce přicházejí, přátelé, rodina odchází, a jste rád, že jste se tohle věku dožil právě s Janou?
4: Určitě. Bez diskusí, bez debat.
5: Já určitě. A víte, každý den přináší něco trochu jiného a třeba i jiný pořad v rádiu, v televizi. Nebo setkání s lidmi, jako jste vy. Vy jste hrozně milí. Takže je na co se těšit, takové ty drobné radosti. Bohužel nemůžeme už cestovat, nemůžeme spoustu věcí sportovat a tak dál, ale jsou tady tedy ty vzpomínky i čekání, že ten den prožijeme nějak bezvadně, zajímavě, že si můžeme, ráno si většinou povídáme u snídaně, probíráme, co se stalo a probíráme situaci a podobně. Takže myslím si, že se to vydržet, to je hezký slovo, vydržet, jednak dá a jednak má možná.
3: Františku, čím vás v tom životě obohatila Jana? Co vám dala?
4: No, mnoho věcí. Zamýšlet se, jak hodnotit věci, které lze konfrontovat to s tím, co já můžu říct, nebo co si můžu vzít. No a to stačí tím.
3: Dokázala byste nějak popsat, jak vy cítíte tu lásku k němu?
5: To vám se snad ani popsat nedá, protože to je takový pocit, že to je kus mě, že jako kdybych měla ruce a nohy, pocit sounáležitosti, o kterém se nedá nějak ani moc mluvit, myslím.
3: Je něco, za co byste svému muži poděkovala?
5: Za velkou toleranci, kterou měl vždycky celý život. Takže mě dopřával vlastně svobodného pohybu. Já jsem si mohla dělat svoje koníčky, to znamená to divadlo hlavně. Jako jsem dopřávala i já jemu, takže tolerance. A takovou i důvěru, kterou mě věnoval a dal. A já jsem se snažila i naopak.
3: Je něco, za co byste jí v tomto ohledu třeba teď po těch více jak 60 letech, co se znáte, poděkoval?
4: Samozřejmě, protože to je děvče pro všechno. To znamená, co si vymyslíte, tak to všecko bude platit, pokud je to pozitivní. Přemýšlím všecko, co jsme spolu prožili a bylo to zajímavé. Ty příjemné věci, ty stojí za to, tak se oživějí občas.
3: Co je pro vás tedy v tom vztahu s vaší paní důležité?
4: Vydržet. Nějakou dobu ještě. Chvíli vydržet. Ale ne moc, netlačit na pilu.
5: Já bych chtěla umřít zároveň s ním, teda to teda se vám přiznám bez mučení. Ale kdybych musela zůstat bez něj, tak bych si vzpomněla na ty časy, kdy teda chyběl doma, protože měl nějakou jinou práci a pořád bych si myslela, že má jinou práci. To já bych nemohla ho nějak jako oplakávat. To ne, to pláč k němu nepatří. Ne.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě jo.
3: A jste rád, že svoji ženu máte vedle sebe?
4: Rozhodně.
3: Milujete ho?
5: Ano. Ano, to se vám přiznám, že ano. Jestli to slovo platí v tomhle smyslu, že je mojí součástí, tak ano.

0: Jana a František Albrechtovi už vědí, že lásce neuškodí nic, když máte toho pravého. Můžete s ním i mlčet a přitom si říct o všem, co jste v životě prožili a cítili. Milovat můžete stále, do poslední chvíle.
1: Jak prohlásil knižní hrdina hrabě Monte Cristo. Všechna lidská moudrost je shrnuta ve dvou slovech. Čekat a doufat.
0: Čas a naděje lásce prospívá. Proto nespěchejte, vnímejte každou chvíli, poslouchejte své blízké, buďte s těmi, které máte rádi a milujte.
1: To vám radí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody tisíce odběratelů. Čeká nás další tropický den, zítra bude znovu přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně připravují cisterny s pitnou vodou.
3: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
4: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to člověk musí furt chodit pro vodu.
3: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Během dopoledních hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5500 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
3: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Slezská Ostrava pokračuje v přípravách na dostavbu obvodní radnice. S vítězem architektonické soutěže podepsala smlouvu na přípravu podrobné projektové dokumentace. Nová budova má doplnit historickou radnici na nábřeží řeky Ostravice. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chtějí začít stavět do 2 let.
6: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází.
0: Sport.
2: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michael Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérově sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho pozval do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
7: Chodím teď už 3x týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně. Za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénu vlastně tu suchou část.
2: Do zámoří Postava odcestuje na začátku září.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometru. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. A kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit Divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdráva. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy. Ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu, 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem

0: Loďa. Praha, 7. listopadu 1984.
1: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Alegrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
0: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbostě, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu a některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1970.

0: kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. A veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovná Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít, ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další, nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda. To jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází. Nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím, proti své vůli si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, Libeji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo? Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: smutku a strachím kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: Hele, koukej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z umedle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si, konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No,
3: unavený.
4: Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť, jak jsme již kdysi, nevím, jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem o nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8 hodiny večerní až do 7 hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Jaru Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je po 23. hodině a je tady s vámi opět Noční linka a s ní Jana Chládková. Věřím, že spolu prožijeme pohodové 2 hodiny. I dnes se můžete těšit na společné povídání, alespoň doufám. Vybrala jsem pro vás téma, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali. A zajímat mě bude, co zásadního ve vašem životě byste změnili. Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli. Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Telefonovat mi můžete jako vždy na telefonní linku 731 800 900 nebo mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu můžete také posílat samozřejmě příběh k dnešnímu tématu, ale také náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba v příští noční lince. Přeji příjemný a nerušený večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás ptám, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Minulost představuje soubor všech událostí, které už proběhly. Spolu s přítomností a budoucností tvoří osu lidského vnímání času. Zkoumáním minulosti se zabývají vědní obory jako historie či archeologie. A kdo se dovolal k dnešnímu tématu jako první na linku 731 800 900? Tou první, která se dovolala, je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já bych se vám chtěla svěřit s tím, už jsem to jednou říkala. Já bych chtěla změnit rok 1970, kdy jsem se poprvé vdala. Můžu vám říct, že vdala jsem si manžela o 7 roku staršího. On chtěl,
0: ano.
1: On chtěl se ženit. Já jsem se nemusela, nebyla jsem těhotná.
0: Ano, ano.
1: No a takže jsme se vzali a on se ke mně choval, jako kdybych já byla jeho děcko.
0: Uh-huh.
1: On říkal, že si mě vychová ke svému obrazu. Takže to už, ale když jsme spolu chodili jsme spolu teda od 15 roku.
0: Ano.
1: A já jsem normál, a on vždycky, když jsme šli na zábavu, nebo se na mě někdo podíval, tak hnedka na mě byl protivnej.
0: Uh-huh.
1: A já jsem takhle vždycky s plačem jsme šli dom. Nezábava, tak když pro mě přišel někdo tancovat, tak jemu se to nelíbilo. No takže dobře, takže jsem s ním vydržela 11 roku. Měla jsem s ním dvě děti, které teda jsou ráda, že je mám. Teďka už je jim. Klukovi už bude 55, holce 52. A víte co, ale mě mrzí, že to děvče ví, že jsem strašně ublížená tím jeho, on ještě žije, uh-huh. Je má 81 roku.
0: Uh-huh.
1: A ona mu dává přednost přede mnou, že jestli ten tatínek jí chyběl, já jsem je nikdy nenaváděla proti němu.
0: Rozumím.
1: Ale oni s ním ani nechtěli jít. A teďka najednou tatínek, Vánoce, tatínek, já jsem sama. Protože ten kluk zase, ten je ženatý, má manželku, která jí nemřela maminka,
0: uh-huh.
1: Takže se musí starat o tatínka, ještě o tetu. Ta teta teďka zemřela,
0: ano.
1: Takže musí tam jezdit i v týdnu. Takže ten se o mě nemůže. A ta nejmladší, co jsem měla s druhým manželem, tak ta teda je na tom dobře, má šikovného manžela, mají postavený, má vnoučata. Ale tak jsem tam ze začátku chodila vždycky na ty štědry, ne na to, ale zase on má rodiče někde v Dunajovicích, v Dolních, takže zase tam tíhnou.
0: Uh-huh.
1: Takže můžu vám říct, že a když jsem si teda po druhý dala, tak ten zase rád měl ženy.
0: Jo, rozumím vám.
1: Rád měl ženy, tam kolik jsme šli, tak každou obtěžoval. A ještě když se napil, tak to bylo horší. No a potom to uznal, takže já jsem se s ním rozvedla. Já jsem odešla od něho, protože byt byl můj, tak jsem si koupila v Brně byt. A on, když jsem dávala ta dcera, tak jí mě říkal, já jsem byl tak hloupý, já jsem měl navařený, já jsem měl vyžehlený. Všechno dělala pro mě a pro děcka. A teďka jsou takhle jsem se já dopadl.
0: Uh-huh.
1: Já jsem si tě nevážil, já prej jsem byl nevybouřený. A já říkám, a maminka moja na té svatbě mu říká, jo, ty jsi byl nevybouřený, tak si teďka dělej, co chceš.
0: Tak, tak. Je to tak.
1: A teďka, potom jsem teda měla, a z něho jsem, toho jsem milovala. A z toho jsem měla nervy, jako jo, z toho druhého manžela. Nervy, a tak jsem si přivodila všelijaký nemocí, to mě říkali můj spolušák, který byl před mosta kliniky neurologie, říkali, prosím tě, ty si pevně uděvé doma, pořádek, a potom teda se ti uleví, protože ano. Ta páteř to všechno vnímá.
0: Ano.
1: A tak jsem jezdila do lázní a on vždycky mě říkal, je do lázní aspoň ve pokoji. No a tam jsem se seznámila teda s jedním byl o 15 roků starší, ale my jsme byli kamarádi. My jsme se neskýtali jako, protože on byl otoupavý a byl pirát. A takže my jsme si jenom volali a on mě vždycky říkal, hele, jestli, no já bych tak krásný Karle mluvil a všechno mu rozmluvil, jaká seš dobrá ženská a že ho si tě neváží, ale nemůžu, aby nás nepodezřívali spolu něco máme. No, takže nakonec jsme spolu byli třikrát v lázních, ale opravdu jako kamarádi. A on vždycky mě doma říkal, jo, jeď do lázní, aspoň bude pokoj. A já říkám, Karle, ale já chci mě doma společ, normálně doma to spokojený manželství a ne, abych jezdila do lázní. No, a takže dobře, takže jsem se to, takže on je teda už taky teďka 7 let mrtvej, on umřel.
0: Ano.
1: A já jsem si teda našla, měla jsem chatu a tam byli kamarádi, kteří hrávali na kytaru a to. A ty tam byli jeden a oni mě dali s ním dohromady. No byla jsem s ním 15 roku, ale nebydleli jsme spolu. Ale on už asi 15 roku je mrtvé. Tak co chcete, Janičko, říct? A ten mě vždycky říkal, prostě ty už si nikoho nehledej, protože vždycky takhle dopadneš.
0: Ale takže děkuju já, moc. Chtěla,
1: a já teďka, Janičko, ještě to vám řeknu, já když poslouchám teďka ty Zlatý lásky.
0: Ano, ano.
1: Mě to tak strašně mrzí, že jsem nedokázala mít takovej vztah, abych byla spokojená a šťastná. A vždycky se rozplaču.
0: Jsou to dojemné příběhy. Opravdu jsou krásné. Paní Ludmilo, já vám moc děkuji, já se omlouvám, ale už jsme na 7 minutách. Děkuji moc a přeju krásnou dobrou noc. Moc se omlouvám, ale opravdu to paní Ludmilo nejde, protože potom jako náš šéf nás opravdu za to jako kárá, protože musíme dát šanci všem stejnou. Já pustím další písničku, tou je Kola, Pop Music se točí dál, Karel Zich, a pak se budu těšit na další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás vyptávám, co zásadního ve vašem životě byste změnili v minulosti. Na jakou životní etapu byste třeba nejraději zapomněli? A vyptávat se v tuto chvíli budu paní Elišky z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se jednou taky, možná už jsem to říkala, ale chtěla bych se znovu vyjádřit k tomu, který je roky, bych nerada už nejdy zpátky. Já to byl rok 1939, to začínalo, končil 1945 a to byly nejhorší roky, nejenom pro mě. Mě bylo v tu dobu 12 roku a já jsem prožila strašné tragédie, protože jsem přišla o rodinu, o matku,
0: o sourozence.
1: A takže to byla pro mě tragický, že? Takže mě jako dětství končilo dětství. Tak v 12 letech jsem měla konec dětství, to byly jiný

0: Takže toto by chtěla zdůraznit a ne, aby se to opakovalo. Nebyla jsem já sama, bylo nás tenkrát mnoho tak postižených tragicky to válko hnusno. Takže nerada na to vzpomínám, ale musím. Musím, protože když to vidím kolem dokola, jak se nenávidí, jak se zabíjí, tak já teda v tomto chci, aby se to už nikdy neopakovalo.
1: A paní Eliško, protože... taky, aby se to připomínalo, protože mně někdy přijde, že rychle zapomínáme. Protože jak člověk najednou žije jakoby v něčem jiném, je to samozřejmě dobře, že žijeme jinak, ale nemělo by se zapomínat. Mělo by se to opravdu připomínat, co všechno může hrozit.
0: Já právě taky se, když přijdu, já mám 11 pravníků a někteří už jsou dneska dospělí, studovaní, když přijdu, já s nima chci jenom o tomhle mluvit. Oni neznají, to se nikde neučili.
1: Ano.
0: Ale já ještě tady jsou z těch 93 letech, abych jim připomněla ten život, který jsem si prožila já a lidi kolem nás. Takže já to ráda opakuju. Někdo řekne, že pořád mluvím o válce, ale já budu pořád o tom mluvit, protože já už jiná asi nebudu.
1: Paní Eliško, ale to je taky dobře, protože bohužel těch pamětníků, těch přímých pamětníků ubývá. A mně pak přijde, že skutečně najednou všichni dělají, že to vlastně neexistovalo. Když dokáže někdo říct, že neexistovaly koncentrační tábory, tak já prostě, můj rozum to vůbec nechápe, že jo? No, prostě
0: já
1: tak to je.
0: Já jsem to všichni prošla, vím, bo to má možná... Tím, že to pořád opakuju, že jsou tím postižená, ale to mě jaksi nebere nějak povahu, protože určitě, protože já jsem to prožívala jako děcko, kdy měli si tamhle hrát a koupat a jít na zájezdy,
1: tak.
0: Ale to jsme mi nemohli.
1: Tak.
0: Takže jsem prožívala to úplně jinak.
1: Taky jsem, paní Eliško, vždycky ráda poslouchala, když mi tatínek o tom vyprávěl, protože když končila válka, tak mu bylo 15, mamce 13, takže přece jenom už nějaký rozum měli a moc ráda jsem poslouchala takový ty autentický příběhy, přesně tak.
0: Taky si to prožili a já, víte, co to je, když člověk ztratí mámu a moje matka byla v nejlepších letech, tenkrát dělala 37, za nás bylo 6 dětí, že? Takže já ráda na ní vzpomínám a je mi těžko, protože nikdy jsem se s tím nesmířil a to ani nikdy nebude.
1: To ani nejde.
0: A chci, aby taky ty moji pravnosti věděli.
1: Tak.
0: Za co bylo, jak naši dětství bylo.
1: Moc děkuju, paní Eliško, za vaše vzpomínky.
0: Není, jsem ráda, že jsem se dovolila, Janičko, a přeju vám hodně zdravíčka.
1: I já vám, paní Eliško.
0: A všem posluchačům přeju, skutečné mír, aby už to nezabíjelo.
1: Přesně.
0: Tak to bych přála všem.
1: Já taky. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuji.
1: Přidám k paní Elišce zprávu, kterou napsal pan Arnošt. Dobrý večer, pokud bych měl možnost změnit něco z minulosti, rád bych se do ní vrátil a ještě si několikrát promluvil se svým dědou. Byl v civilu nežádoucí, takže skončil u pomocných technických praporů v uranových dolech v Dolní Rožínce. Jestli můžeme být na někoho v naší rodině pyšní, tak právě na něj. Hezkou noc přeji, napsal pan Arnošt. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co by v minulosti změnila zásadního paní Boženka z Hradce, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, děkuju. A já bych, jestli jsem chtěla mluvit o tom, o čem mluvila paní Eliška z Olomouce. Ano. Já jsem taky prožívala druhou světovou válku, sice jako děcko, ale no tak... Když končila, tak mě bylo 9. Ano. Ale do školy jsem začala chodit ve 42. roce, kdy už pak jsem jako poznala tu nesvobodu a to prostě omezování dávky, dodávky, že jo, ano. Přídělovej systém, zakázaný divadlo. U nás bylo ochotnické divadlo, do kterého byla zapojená celá vesnice, ale museli se vybírat jen takový témata, které jako odpovídali a tak prostě přestali hrát vůbec, že jo? Protože u nás se hráli takový historický Jan Zachrta Dan a prostě takový ty věci a já teda pocházím z vesnice takhle. A pak tu válku, tu prostě ve strachu, co jestli máte zatemnění, jestli prostě splníte dodávky a takový učení ty němčiny, sice to jako nebylo, no tak čím víc řečí člověk umí to, ale takový to donucení, jo, nebo prostě to omezení, to už bych nechtěla a nikomu nepřála, aby tohle se ještě dělo, protože byly ty děvčata, které byly 28. ročníka, ty chlapci nasazovány do rajchu, do zbrojovek, tak ty šli radši k sedlákům jako sloužit, aby nemuseli jako odcházet, no některým se to povedlo, některý taky jako museli odejít, jo. A před koncem války, to bylo tak v únoru, nebo to vzpomínám, že naše vesnice musela poslat 20 dělníků na zákopy do Brna. Uh-huh. Tak mezi tím odešel i můj taťka, mezi těma 20 byl můj táta. A jenže on tam dostal zápal plic a byl asi 14 dnů prostě, co byl na těch zákopech a pak byl asi 14 dnů v nemocnici a pak šel pěšky stopem z Brna. Někde jel kousek vlak, pak to bylo rozbombardovaný, že jo, ty kolejnice a tak. A tak teda mám vzpomínky na tu válku, který jako nikdy nezapomenu a o tom vyprávím i svým pravnoučatům. Máme dvojčata, dva kluky a ty vždycky babi vypravují nám, jak to bylo dříve. A já říkám, víte kluci, ani si to nepřejte, toho strachu, co my jsme jako prožili, že jo, ty kontroly, prohlídky, můj strejda byl jako zahraniční voják v Anglii a druhý ho vyhodili z gymnázia v Výčině, že jako se zapojil nějak do těch letáků, takže jsme občas ty kontroly jako doma měli, že no. Tak to by bylo jinak.
0: Moc děkuju.
1: Ve svým osobním životě jsem byla docela spokojená. My jsme jeli tou střední cestou, sice jsme taky zažili krizi měnů, že jo, a takový ty, ale to už bylo něco jiného, než ta válka.
0: Přesně.
1: To jako opravdu nikomu nepřeju a už bych nikdy nechtěla, aby ty naše děti pravnoučata prožili to, co jako jsme prožili my, tu nesvobodu a to.
0: Děkuju, paní Boženko, zdravím.
1: To je všechno.
0: Hodně zdraví a dobrou noc.
1: Já mám taky, přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Já přidám k paní Božence právě tu vzpomínku mého tatínka a to jako holka vlastně už dospěla, tak mi to zůstalo do dneska v paměti, když mi táta vyprávěl. Oni bydleli ve Vchynicích, ve vesnici a šel kolem pochod smrti. A oni to samozřejmě, jak to tajili, že jo, všechno a tak dále, tak ty lidi netušili. A táta říkal, že vybíhali lidi a dávali, protože když se to dozvěděli, že tam půjdou, tak třeba hospodyně utíkali a vysypali tam uvařené brambory, nebo aby prostě ty lidi si mohli něco vzít. A taťka říkal, že zažil a že to bylo pro něj asi nejhorší, co prostě viděl. Ani se to nechci vříct, jak prostě ty zoufalí lidé skákali, že tam rostla řepka a tu řepku prostě hltali, jedli jí a samozřejmě jako Němci, že jo, jako je stříleli no za to. Takže já se to pamatuju opravdu, že jsem jenom tátu poslouchala, co všechno, jako jsou si schopní lidé dělat, co je člověk schopen udělat člověku. Taky jsem vám už vyprávila v Noční lince, že jsem dělala rozhovor s paní Evou Erbenovou o její knize, kterou napsala opravdu až v hodně pozdním věku, protože ona mi říkala, že vůbec o tom, že prožila koncentrační tábor, že viděla, jak maminka zemřela při pochodu smrti a jak ona sama přežila, tak že o tom nemohla vyprávět celý život, až úplně na sklonku života. Vlastně to nikdo vůbec v rodině nevěděl, co ona prožila a že měla hodně bezesných nocí. A já ty příběhy, paní Boženko i paní Eliško, taky moc ráda poslouchám. A jsem moc ráda, budu opravdu vděčná za to, když už se to opakovat nebude, i když vidíme, že za hranicemi to bohužel je a že lidstvo je nepoučitelné. Tak teď už dost moudér, přečtu zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Tak já, kdybych mohla něco změnit, měla bych děti určitě dřív. Mladší žena má více energie a tuto radu dám i svým dcerám v budoucnu. Hezký večer všem, napsala Věra. Jiří Korn nám bude zpívat písničku Dík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A na to samé se budu ptát i pana Olina, který nám volá z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a čekají, co řeknu.
0: Ano.
1: Já bych to řekl asi takhle. Každý z nás si myslím, že má v životě takové chvilky, že by sekl nejradši ze vším a vyměnil by všechno, co by mohl.
0: To je pravda.
1: Třeba úplně všechno. Ale já to zkrátím na dvě takové epizodky. Samozřejmě bude to v souvislosti se ztrátou blízkých. Bylo mi 28 až 32 let, kdy jsem přišel o rodiče. Maminka v 50 svých letech zemřela, tatínek o 3 roky později. To je jedna věc. Ale nejhorší je, to už jsem tady v této noční lince říkal.
0: Ano.
1: Když jsme před 4 lety vlastně můj syn zjistil, že onemocnil takovou tou...
0: No, já tady rozumím, nevím, tou hnusnou nemocí, řeknu to tak, že jo.
1: Ano. Takže trvalo to opravdu rok a půl, co s tím bojoval. Když to člověk viděl, byl to účasten dennodenně, viděl, jak se mění, jak se snaží, jak bojuje. V jednu chvíli to vypadalo velice dobře, že to skoro ustoupilo, pak se to vrátilo. Potom ten závěr úplně, když nám tady vlastně přišli pomáhat ze stromu života, to už jsem říkal taky tady, že lidi, kteří, nebo když máte příbuzného, který, jak se říká, tam špatně a je v tom posledním stádiu, nebojte se obrátit na tady profesionální pomůžou vám, pomůžou okolí, pomůžou i tomu člověku, který vlastně
0: odchází. Ano.
1: Takže to bych se přimlouval tady k tam za tady tu partu těch lidí. Trvalo to rok a půl, prostě, když to potom skončilo, tak to bylo samozřejmě smutné, ale vzhledem k tomu, že jsme s tím žili, vlastně, člověk byl na to připravený.
0: Je to moc smutné, je to moc smutné, pane Oline, ale jak říkáte, obrátit se na tyhle lidi, dělá to i moje kamarádka, velmi záslužná činnost, a říkala mi další moje kamarádka, které umíral takhle tatínek, že zavolala té mé přítelkyni, která dělá v takové organizaci, a říkala, Jani, to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat.
1: Ano, ano, přesně tak. Nestýdět se za to, nebát se prostě hledat tu pomoc někde jinde, protože člověk se snaží samozřejmě sám, co mu síly stačí, ale prostě dochází k těm situacím, kdy je najednou bezradný a tápe, je nešťastný z toho. Potom to se to přelívá i na ty ostatní a jako ne, už bych to nechtěl zažít tady toto.
0: Moc, pane Oline, děkuju, že jste to řekl do noční linky, děkuju vám.
1: Takže
0: dobrou noc, naslyšenou.
1: A zdravím přátelé, kteří mě zdraví taky, takže ještě jenom děkuji vám.
0: Děkuju taky, nashledanou. To byl pan Olin z Kopřivnice a já přidám zprávu, kterou napsal pan Aleš. Abych pravdu děl, z kamenů těch špatných a ještě horších rozhodnutí bych mohl dláždit Via Appiu. Některým se dnes už smějí, některá nejsou a nebyla podstatná. Žel byla i rozhodnutí fatální. Za to úplně nejhorší považuji výběr partnerky pro manželství. Jenže rozbor příčin a následků by přesáhl vymezených 2000 znaků. Ale abych nebyl za škarohlída, učinil jsem i jedno rozhodnutí, kterého a to, že jsem před 20 lety dal valé rodnému městu a rodině. Tím se dostávám k meritu věci. 35 let jsem prožil za socíku, 35 let v kapitalismu. A je-li nějaké období, které bych rád vymazal z hlavy, jednalo by se o léta 1990 až 2007. Tolik hladu, bídy a nouze, co jsem zažil. Nicméně, rád o sobě tvrdím, že jsem v nebi dobře zapsaný, takže jsem si pořídil nové bydlení, hypotéku umořil, dočkal se i důchodu a spod výživy jsem dospěl do mírné obezity. Selaví, napsal Aleš. Děkuji i za váš příspěvek, který rovněž přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Samozřejmě můžete napsat i přes e-mail, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně zavolat na číslo 731 809. Teď už Pavel Bobek, otec a syn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

barvení barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit něco ve vaší minulosti. Co zásadního by to bylo? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? A jak se na dané období třeba díváte s odstupem času? Dovolal se i pan Miloš z Rychnova nad Kněžnou. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že jsem se náhodou potkal s lidma, který dělají něco jako paměť národa.
0: Ano, ano.
1: Jo, z Osvětimi utekli dva židovští vězni a ty se dostali až na Slovensko, aby předali tu informaci, jak zabírají ty Židi a sbírají a na práci, že to není na práci, ale že to je na vyhlazování.
0: Rozumím.
1: Jo, takže to je organizace, která pořádá každý rok pochod plus něco k tomu, jo, jako dopravu. Jsou to starší lidé v podstatě z celé Evropy a na tohleto konto pořádají právě tu vzpomínkovou takovou historickou akci.
0: Právě, jo. Aby se, pane Miloši, nezapomnělo, jak jsme o tom hovořili.
1: Tak, ta paměť národa je hodně důležitá.
0: Je to tak, je to tak.
1: To je všechno. Děkuju.
0: Moc děkuju, pane Miloši, taky za váš příspěvek. Dobrou noc. Tak, pan František nám napsal, dobrý večer. Já ve svém osobním životě bych asi neměnil nic, ale co bych měnil, by byl rok 1989. Tato změna vrhla náš stát do hluboko zadlužených států. Bylo nám to zapotřebí. Řeknu jenom jeden příklad. Spíš každý český občan odváděl daně. Dnes je to problém dokázat. Válku na Ukrajině bych nechal podporovat Ukrajinci, kteří u nás pracují. Kdyby se každému srazilo každý měsíc 2000 korun, tak by se vyřešil. Taky náš problém se zadlužoval. Další příspěvek napsal pan Michal. Není toho málo. Především bych se nechal každý rok preventivně vyšetřovat na magnetické rezonanci. Na prevenci neurodegenerativních onemocnění u predisponovaných jedinců se i přes jejich zákeřnost zapomíná. Tohle je nejdůležitější bod. Studoval bych jiný obor a místo pedagogiky bych se vrhl raději na medicínu. A nebo bych se vzdělával sám. Dal bych se třeba snažil více rozumět některým máminým postojům a názorům. Dnes bych si s ní rozuměl ještě více a v mnohem bych jí dal za pravdu. Více bych důvěřoval své intuici a nedával bych ve svém životě prostor lidem, kteří se mi od začátku zdají špatní. Necestoval bych do Asie, ale když už do Dálav, pak místo toho spíše do Jižní Ameriky. Konkrétně mě láká Jižní Brazílie s evropskou atmosférou, kde žijí potomci německých přistěhovalců. Tohle je bod, kde by se to ještě napravit dalo, napsal Michal. Teď už píseň, samozřejmě děkuji vám oběma za vaše příspěvky, zopakuji, ano, napsali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka a teď už nám bude zpívat Michal Hrůza Bílou velrybu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu v minulosti by nejraději zapomněla paní Magdalena z Hradce Králové? I na to se budu vyptávat. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všechny účastníky dnešní noční linky.
0: Děkujeme.
1: A já bych odvovrala období, já to řeknu ve stručnosti, období covidu.
0: Ano.
1: Kdy jsem do té doby byla relativně zdravá ke svému věku. Dokonce asi půl roku předtím mě lékař potom mě řekl, že mám srdce jako zvon na svůj věk.
0: Ano.
1: A po covidu začalo problém plíce, operace srdce, mám jednu ledvinu, která druhá se mi ztratila a tak dále. Takže toto období bych odbourala, protože kdyby nebylo, kdyby ho neprošila, tak jsem zdravá a můžu vykonávat spoustu věcí,
0: které teď nemůžete, že jo?
1: Mohla bych se dále věnovat charitě, jako jsem se věnovala předtím. To je tohle. Dále, já už jsem to tady říkala, že jsem měla dědečka v koncentráku, dva jeho bráchové tam zůstali. A my dneska s odpuštěním, jak bych to řekla slušně, se klaníme Němcům.
0: Rozumím.
1: Kteří tady zotročili kus národa a děkuju moc Františkovi za jeho názor, protože si myslím, že válka se má připomínat, ale má se připomínat tak, co je na tom pravda a co ne, když to jsou tady různý komentátoři a tak dále, kteří překručují dějiny a doposud žijící rodiny, které přišly ve válce nebo při pochodu smrti bo svý členy rodiny, tak si myslím, že na to nezapomněli a asi by se nemělo zapomínat a měli bychom to učit i naše děti, vnuky, pravnuky, jak to vlastně bylo.
0: Ano.
1: A co se týče Ukrajinců, tak si myslím, že některým chybí pokora, co pro ně děláme a že si vymáhají privilegia, které ani nemáme my a že by, já nedovedu pochopit, že můžou odejít z domova mladí a nechat tam svý rodiče.
0: Rozumím.
1: Tak.
0: Děkuju, paní Magdaleno, za váš názor. Děkuju.
1: Ano, je to můj názor. Já ho nikomu nevnucuju, ale myslím si, že jako kdo se na to dívá střízlivýma očima, takže mi dá za pravdu. Díky.
0: Taky děkuju. A zdravím do Hradce Králové. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Díky.
0: Já přidám k paní Magdaleně zprávu, kterou napsal Lukáš Sklatov také přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdybych mohl změnit minulost, udělal bych jednu důležitou věc. Už dříve bych se začal naplno věnovat počítačům a oboru IT. Vždycky mě bavilo opravovat techniku, ale dlouho jsem si nevěřil. Dnes už pracuji z domova ve své malé dílně, kde opravuji počítače a pomáhám lidem s jejich technikou. Když se ohlédnu zpět, říkám si, že kdybych začal dřív, možná bych měl vlastní větší opravnu počítačů a více zkušeností. Na druhou stranu věřím, že všechno má svůj čas. Minulost už změnit nemůžu, ale můžu dělat to, co mě baví dnes a dál se zlepšovat. A to je pro mě nakonec to nejdůležitější, napsal Lukáš. Lukáše, myslím si to taky. Bohužel, jak to píšete, no, minulost změnit nemůžeme. Dnešní téma je, kdybychom ji mohli změnit, co bychom udělali. Ale jak říkáte, prostě bohužel s tím už nic nenaděláme. Teď už další píseň. Iveta Bartošová, Dej mi ruku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I 3 minuty před půlnocí se budu vyptávat na stejnou otázku, kterou vám kladu celou hodinu, kdy mě zajímá, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Josefa, asi jsem špatně rozuměla, z Šenova, pane Josefe, voláte, dobrý večer.
1: Šenov, vedle Svíta.
0: Aha, děkuju moc za upřesnění.
1: No, kdyby to vyšlo, ale nám tady nevládli od začátku komunisti a Rusáci. Jo? Nebylo by toho, co je dneska. Ty starý podnikatelé a starý řemeslník, to byla strašná škoda, že prostě to všechno, ta, jak to mám říct.
0: Odválčas, že jo?
1: No, odválčas. Oni je zavírali, zebrali jim fabriky. Jo. A i malí živnostníky normálně vystěhovali z baráku, přijeli vám, vyházeli to před barák. Jo. A kde se si kam vtete. No a potom ty lidi už neměli chuť do toho, když bylo takhle. A ty starý mistři,
0: ano.
1: A ty vedoucí ze provozu, nebylo by tolik krádeží, tolik podvodů, co člověk slyší. Já vím, že lidi byli vždycky pravíti, vždycky se někdo najde. Ale to lidí chlebilo, tomu věřte. Táta měl živnost s maminkou, no to tam někde kvůli to myšle.
0: Ano.
1: No. Vystěhovali nás, koupili jsme takovou starou hospodu, to byla barabisa.
0: Uh-huh.
1: Museli jsme si ji opravit, no a potom jsme si postavili, že to myšli ještě stát. Od malička jsem byl zvyklý doma makat všechno. A věřte tomu, že aj ty, prostě v těch rodinách, to bylo to, že ty děcka, ne, že by nás táta honil, dřel, to ne. A dal vám vždycky takový, třeba měli jsme slepice jeho
0: na vesnici. Na vesnici, ano.
1: Se o to starat.
0: Ano.
1: Jo. Natarat jim trávu, aby měli co dělat. Nebylo to těžší, ale dělat. Byla to povinnost, jo. A dneska ty děcka to přijdou do bytovky a co tam mají chudáci dělat? Sedějí u počítače, budíš, když se doopravdy učí nebo něco, budíš. A když se tam na ty programy, když tomu moc nerozumím, jsem starší, tak tam nic příkladného není, jo. A v televizi je to taky tak, jo. Občas tam jsou dobrý pořady, a jsou tam pořady, že by se jen zvládl. Prostě neukazuje to ten mladým, jak se má žít a jak to. Říkám, hlavně, že ty mistři a ty podnikatelé starý, kteří drželi prostě nějak tu, jak se říká, čest, tam za první republiky, alebo ještě po ní, jako chvilku, tak mezi sebou nemuseli nic psát na papír.
0: Vše slovo platilo, že jo? Ano.
1: A to platilo jak zákon. To neexistovalo, aby to. To by ho ty druhý upousali. Jo. Ty byli třeba tyhle řezníci, tam měli řeznické tři a tam byla taková porota právě z těch řezníků, z těch opravdu už podnikatelů starší. A ty dávali vysvědčení tomu
0: učni,
1: že se vyučil.
0: Přesně tak.
1: Tak musel být nejdřív tovary, potom mohl být mistr.
0: Je to tak, pane Josefe. Souhlasím s vámi. Můj tatínek taky vždycky o tom říkal, že řemeslo je opravdu zlaté dno, ale bohužel asi nemáme moc pokračovatelů. Je to velká škoda. Já vám moc děkuji za váš příspěvek, pane Josefe. Zase byl z jiného soudku. Děkuji a dobrou noc.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám ještě zprávu, kterou napsala paní Blanka. Dobrý večer. Vymazala bych okupaci v 68. roce. V té době mi také zemřela maminka a bylo mi 15 let. Tak to bych nejraději vymazala. Vymazala bych zlé lidi a války ve světě. Bylo by krásně, kdyby byl všude na světě mír. Vžít ten život je tak krátký, tak proč ho nežít jen hezky a v pohodě? Zdraví Blanka z Přeloučska. Děkuji samozřejmě paní Blanko i za váš příspěvek a teď už Karel Gott a Oči barvy holubí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do čtvrtku 6. srpna. Stále si budeme povídat o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A mě zajímá, co zásadního ve vašem životě byste změnili? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co si myslíte? Je dobře, že minulost změnit nemůžeme? A paní Iva mi napsala. Dobrý večer, paní Jano. Nechtěla bych něco měnit, ale chtěla bych poděkovat paní Elišce a vůbec mi nevadí, když její příběhy slyším víckrát a vyprávím její osud svým dětem a vnoučatům. Nesmí se historie opakovat a musí ji mladší generace znát. Vám děkuji za citlivý přístup k volající. Hezký večer, napsala paní Iva. Paní Ivo, děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová, Bílá java 250.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A tu samou otázku položím i paní Anešce z Vysočiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já kdybych, můžu teda k tomu tématu něco říct,
0: ano.
1: Tak bych ráda vymazala ze svého života 25 let soužití s tchýní pod jednou střechou v jednom domku, poněvadž nám udělala ze života peklo, sama dala na řeči nějakých zlých lidí, který mě pomluvili jako její nastávající
0: snachu.
1: A tím pádem se celý život místo soužití odehrávalo úplně hrozně. Seděla na mě, byla to prostě taky teda taková povaha panovačná,
0: ano.
1: Selská povaha. A já jsem byla z chudých poměrů, no, tak jsem jí asi nepřišla do noty. A takže celých 25 let, co jsme spolu museli s ní žít pod jednou střechou, protože jsme nedostali byt, museli jsme si přestavět domek a bydlet s ní. A takže vlastně to soužití nebylo pěkný, no, a nedokázala jsem si k ní najít lepší už vztah. A když teda končila svůj život, tak se snažila teda jako se srovnat se mnou, ale já už jsem to nedokázala.
0: Už to nešlo, prostě, že jo? Po těch 25 letech, kdy vás terorizovala, tak ono to jde dost těžko.
1: No.
0: To rozumím,
1: takže
0: paní Aneško.
1: Takže to bych ráda jako...
0: Vymazala.
1: Kdyby to nemuselo být, no.
0: Rozumím. Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky, paní Aneško.
1: Já vám moc krát děkuju, všechny zdravím a vás taky, paní redaktorko.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Anešce zprávu, kterou poslal pan Pavel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer, paní Jano. Já už jsem toto zmiňoval víckrát. Zajímalo by mě, jak by se můj život vyvíjel, kdyby má mamka nežila s mým otčímem, který mě neměl rád a připravil mě o dům. A já se svým postižením se musel naučit sám protloukat životem. A taky bych už nevěřil losům, protože je to jen lež a vyhrají vždy jen ti, co to nepotřebují. A jak by řekla má kamarádka, je to cesta do pekel. Ale če bylo, to bylo. Já hledím do budoucna spíše. Tak pěkný večer, napsal pan Pavel. Děkuji, pane Pavle, samozřejmě i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Eva Farná. Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nic.
1: Na jakou životní etapu z historie by nejraději zapomněla paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Tak já bych se nejraději

0: skončila, dali jí to, druhá nastupovala, dali jí to, byla z toho klinická smrt, bylo to v nemocnici, takže jako ji zachránili.
1: Uh-huh.
0: Za třetí sestra rodila druhý dítě, byla to zdravotní sestra, jako bývalá, pak, která změnila profesi. A sestřička, která ji přijmula, je řekla, hele, ty jsi od toho, tady si to připlň, já si jdu nakoupit. Jo, a přišel doktor a sestra musela dostat, moje sestra musela dostat urychlovačky, aby se jí kluk neudusil.
1: Uh-huh.
0: No, tak prostě to jsou lidi, kteří tam nemají co dělat, těžko se jim to dokazuje.
1: Rozumím.
0: Mluvím o sobě. A co by jsem teda opravdu chtěla změnit, zrušit amnestie, zavést trest smrti. A pokud se jedná o cizince, to už je jedno jaký. Já jsem teď na ubytovně, mám odpracováno jenom na železnici 50 let.
1: Ano.
0: Továrně rok a nepočítám vyučení.
1: Ano.
0: A ucpávají se mi cévy, tepny. Už jsem tu vlastně ani být neměla. Jo, a partner měl dva druhy rakoviny. A to, co s ním udělali, to se nedá ani povídat. Převezli ho bez našeho vědomí a svolení z Prahy, z Bulovky, do Hořovic, do Spádově nemocnice. Byl to rok 2005, je to dávno, do dneška jsem se z toho nespamatovala. Ten byt mám jako muzeum.
1: Uh-huh.
0: A bydlím po ubytovnách, po privátech. A prostě lidi, kteří tam nemají co dělat na těch místech, snažila bych se nějak odstranit. Jo, jde to hrozně těžko, jo. A nejvíc mě teda mrzí, že z naší republiky už je jenom takový malý voříšek. Jo, už jsme za chvíli vymizíme úplně. Chtěla bych vědět, kolik přispívá třeba Švýcarsko nebo Rakousko na Ukrajinu. Já jsem tady mezi nima. Naše museli z ubytovny pryč. Hodně lidí.
1: Hmm.
0: Jo, a oni už se nesnesou některý ani mezi sebou. Nechtějí pouštět na záchod. Chtějí to mít jenom, jsou tady i celý rodiny, jenom pro tu svoji rodinu.
1: Uh-huh.
0: Jo, a opravdu každý je chrání, skoro každý je chrání, hlavně ty bohatý, a bodyť by je nechránili, když oni jim chodí dělat i domů, uklízet barák nebo i na zahradu. Jo, to je opravdu tak, jak to říkám. Nejde proti tomu udělat nic, ale nic. To musí udělat i nahoře. Jo, ale vlastně ten, kdo dělá nejvíc, tak má nejmíň. A naopak.
1: Děkuju, paní Marie, i za váš příspěvek do noční linky. No. A přeju hodně zdraví.
0: Naschledanou, naslyšenou.
1: Hodně no, zdraví. Naschledanou, naschledanou. K paní Marie předám zprávu, kterou poslala paní Jana Zjerková. Dobrý večer. Jani, to vím celkem přesně. Tedy myšleno, co by změnila paní Jana. Nestudovala bych školu, kterou jsem studovala, a nezačala bych si se svými bývalými partnery a nebyla bych už taková puťka, která si nechala všechno líbit. Paní Jano, děkuju samozřejmě i za váš příspěvek a teď už Tomáš Linka nám bude zpívat Paní má se má.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci a stále si povídáme na dnešní téma, kdy se vás ptám, co byste změnili nebo co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Roberta, který nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Chládkovo. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, protože tam jaj pořádně přerušuje, takže to je malá hruza z toho jaj, no ale proto nevolám. To bych nikdy nechtěl zažít. A stalo se to a stejně to nezměním. Nejhorší den mého života byl 7.8.23. To mi umřela manželka, to je úplná zkáza.
0: Ano.
1: Od té doby koukám na dveře a vím, že nepřijde dom. Takže to bylo nejhorší, co mě potkalo. Klidně
0: to věřím.
1: Mě
0: ptete, To ne, to pane Roberte, to věřím. To je věc, na kterou nejde zapomenout, že jo? Nebo nejde to jen tak přejít. Když ztratíte někoho, vlastně toho blízkého, nebo dalo by se říct nejbližšího člověka, tak s tím se člověk jen tak nevyrovná.
1: No tak je to čas. Našel jsem si teda kamarádku, jestli bude vážný stav, nebude, to nevím. Jinak teda mám syna Marka, to je to nejcennější, co po ženě mám. Sice je autista, ale mám ho rád. Je to prima kluk.
0: To je dobře.
1: A chtěl jsem ještě říct jednu věc, že tam je nejhorší. Já jsem měl pocit, já nevím, jo, jako nezažil jsem to, ale já si myslím, že já jsem se cítil, když jsem se to dozvěděl, protože jsem s tím nepočítal, jo, že prostě žena se mě utopila, takže to bylo ze dne na den prostě.
0: To je šílené.
1: Já jsem měl pocit, že ani nedondu dom, když jsem šel dom, protože mě to máti řekl, takže jsem si objednal taxík, protože já jsem měl pocit, jak kdybych vlezl do ringu a dostal pořádný výlago, že zkušený boxer ze mě udělal puding. Tak to je takové blbé pocit.
0: A paní byla plavat, že se tak hloupě ptám.
1: No a utopila se na Poděbrade v Olomouci, takže to byla malá hrůza.
0: Tak tenhle den byste vymazal ze svého života, že jo? Kdyby to šlo změnit, zažít. Přesně tak.
1: To bych teda zažít nechtěl ani náhodou. No a pak ještě, když tam mluvili o té okupaci, tak to bych nechtěl, aby tady byl někdy 68. No to taky bylo, že jo?
0: Ano.
1: Já jsem to nezažil a pamatuju si, když jsem chodil do školy, tak rodiče mě říkali, jako já jsem se s nima o tom bavil, co nám učitelka nám prostě říkala něco ve škole, protože oni to měli v osnovách.
0: Ano.
1: A rodiče mě řekli doma něco jiného. Oni řekli, no přišli jsem si z vojska a z bráchu to neříkajte, protože mám ještě bráchu. Protože my bychom šli do děcáku, to byli takový darebáci, jo, promiňte, že to tak říkám. A my bychom seděli v kriminále, jo, takže o tím jsem mluvit nesměl, já jsem věděl teda, jak to je.
0: Přesně.
1: A jinak
0: tak.
1: Vám chci poděkovat, že jste mě vzala. Doufám, že se do příští linky dovolám, protože tam vždycky je jedna paní a já nevím, jestli je to i a já to vždycky kým tomu volá, ten neodpovídá, takže já se do nikde nedovolám. Nedokážu si představit, že by byl teďka, jak je to sucho, nějaké rozsáhlé požár a furt mě přerušovali, tak to už bych jim mohl říct, ať vyjedu rovno všechny sbory ve městě, protože už by ten požár byl fakt rozsáhlý. No a jinak chci poděkovat linkařům, paní Ludmila z Brna, paní Vlastice z Krnova, panu Olinovi. No a držte mě palce v hřebíkách, 2 měsíce jsem nic nevyhrál, vždycky dostanu co nejhorší otázku, nebo se nedovolám. A moc vám děkuji, že jste mě vzala, snad se do příští linky dovolám.
0: Já vám přeju hodně zdraví, pane Roberte, a hodně štěstí.
1: Jo.
0: A děkuju a dobrou noc.
1: A mě to vyšlo z toho kamarádku, a mám strašně rádo na mě taky, ty moc prima holko.
0: No tak držím palce. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, moc vám děkuji, naschledanou.
0: Přidám zprávu, kterou napsala paní Inka z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Jano. Já bych změnila rok 2013, kdy mi 1. března zemřel jediný syn. Kdybych měla možnost ho zachránit. Nevím, jestli bych tu šanci měla. Zemřel na aneurysma aorty. Ale určitě bych dělala vše proto, aby se jeho stav zjistil včas a on mohl žít. Také moje maminka zemřela v Hořicích sama a my ji přes půl roku neviděli, protože byl covid a oni nás k ní nepustili. Přeji vám i všem hezký zbytek večera, napsala Inka. Paní Inko, děkuji za váš příspěvek, když samozřejmě pro vás velmi citlivý a velmi smutný. Další písničku bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdyby mohla změnit minulost, paní Anička z Miroslavy, co by udělala? To se budu ptát v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Krásný večer. No, přeju všem. No, kdybych mohla ten prsten Arabelin otočit,
0: ano,
1: a popřát si, co bych chtěla já, no tak to by bylo vymazat z mého života rok květen 94. To jsem byla u dvou lékařů, kteří mě doporučili, abych podstoupila operaci dělohy, jelikož jsem měla snížené pánevní dno a dělalo to neplechu s mým močovým vylučováním.
0: Ano.
1: Tak mi doporučili, abych si nechala odstranit dělohu. Dneska už je to nějaká jenom nějaká smyčka a už se to upraví, no ale tehdy mi doporučili těto dva pánové doktoři, že si mám nechat odstranit dělohu a byl to začátkem mého konce.
0: Uh-huh.
1: Tak ten rok bych vymazala a dneska bych na to nikdy nepřistoupila, protože když se ta operace odbyla a jakože z pohledu jiných lékařů se odbyla,
0: ano,
1: ta operace, tak nastaly další daleko větší
0: komplikace.
1: Já jsem nechodila vůbec na malou stranu.
0: Huh.
1: Musela jsem užívat vložky, protože se tam porušila,
0: aha,
1: ta píštěl.
0: Aha.
1: Z toho močového měchýře se tou operací porušila píštěl a musela jsem podstoupit další dvě operace, aby se to dalo spravit. A když vám řeknu, že mi tekla moč z břicha.
0: To je šílený.
1: Tak měla jsem hadičku s pytlíkem v břichu, mám tam díru dodnes. No a dostala jsem zápal, protože to bylo v srpnu, zápal plíc jsem dostala, takže to jsem vykašlala, no a oni mě to tak nechali, že se to během pár dnů zahojí, ale hojilo se to více jak měsíc, no a tak jsem dostávala injekce penicilinové injekce, abych nedostala otravu do břicha, no ale bohužel můj imunitní systém to nevydržel. No tak a napadly mi oči.
0: No paní Aničko, teda to je šílený.
1: Musela jsem podstoupit 3 operace. To bylo, já jsem strávila rok v nemocnici. Já jsem šla 4. srpna 94 do nemocnice jako poměrně zdravý člověk.
0: Ano.
1: A vyšla jsem z nemocnice, to jsem nastoupovala do Znojma. A vyšla jsem teda z brněnské nemocnice z Bohunic, z očního oddělení v únoru dalšího roku. To jsem byla v nemocnici pořád a přišla jsem o levé oko. V důsledku, že se mi zhatil asi imunitní systém. Tak jsem brala, potlačovala jsem imunitní systém, no ale po deseti rokách ten imunitní systém, měla jsem obě sítnice porušené, tak se to udržovalo, po těch 10 roků se to udržovalo, ta pravá sítnice, na pravém oku sítnice, bohužel se stalo, že se utrhla i ta, takže od 56 roku, to znamená od roku 2005, jsem zcela nevidomá. Nemám sítnice, takže jsem žiju už 21 roku. Je mi 77, bylo mi 56 roku. Takže 21 roku žijí už v absolutní tmě.
0: Paní Aničko, to se ani nedivím, že byste ten den a ten rok vymazala a kdyby to šlo, tak byste to změnila.
1: A v životě mě nenapadlo, kam dospěju ke konci svému života. Vlastně to ani nebylo úkon ke konci.
0: Ano, to jste byla mladá holka.
1: Života.
0: Přesně tak, mladá holka, no, v dnešní době. Ne, to je šílený.
1: Víte, ale nejvíc, jako 2 roky jsem se z toho mátožila. Když jsem vyšla poprvé, to v tom 95. z té nemocnice, tak to už jsem za měsíc čekala důchod, což jsem já nemohla spolknout vůbec.
0: Ano.
1: Vůbec jsem v 46 letech zdravá ženská, 45 jde do nemocnice na nějakou operaci a v 46 je 80% neschopná práce.
0: Já
1: jsem 20 kilo zhubla, 20 kilo zhubla a byla jsem uznaná 80%, že nemohu pracovat. Dva roky mi to trvalo, no tak pak jsem si zlomila nohu, umřela mi matka.
0: To se to teda takže opravdu sypalo jedno za druhým, jak se říká.
1: Jo, sypalo se to jedno za druhým, no.
0: Paní Janičko, já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky a že jste se podělila.
1: Dneska žijí, ale nejvíc jako na mě doléhá to, že neznám ty svý děti a vnoučata. Já je znám, když byly malé, víte?
0: Ano,
1: ale
0: je ano.
1: Nejhorší je to, když člověk v určitém věku přijde o ten.
0: Tak, to věřím, to věřím. Přesně
1: nevidí,
0: tak.
1: Nevidí, to je opravdu
0: šílený.
1: Musí se věcma, kterým dává důraz a který by chtěl vidět, prostě ty nevidí. Svoje pravnoučata, vnoučata, svou rodinu, kdybych mohla dělat něco, co bych, a nemůžete dělat to, co chcete.
0: Rozumím.
1: A co jste ráda dělala a co by bylo dnešní době, kdy už teda člověk má nárok na ten důchod a mohl by si tím krátit ty chvíle.
0: Tak.
1: No, takže je to nevidět ten svět, tak ono si říká, že někdo mi říká, je lepší, když to nevidíš, ten bordel, co se tady děje, já to říkám takový.
0: Já vím.
1: Já beru to jako ve
0: legraci,
1: ale legrace to není.
0: Není,
1: to
0: ne, rozhodně ne.
1: Snažím se, protože jsme mé krédo je, každá trampota má svojí mes a já jsem se zařekla, že moje rodina nemůže poznat nebo nechci, aby poznala, že se v naší rodině něco změnilo, takže dál se snažím prát, vařit.
0: Vím to, paní Aničko,
1: všechno
0: vás.
1: To upéct,
0: tak.
1: Takže všechno uklidit, všechno
0: úžasný.
1: Je tady v pořádku.
0: Moc
1: každý,
0: krát děkuji.
1: Každý, kdo přijde, říká, kdo ti uklízí? No já sama mám s manželem, no. Se snažíme.
0: Děkuji, paní Aničko.
1: Ale není to jednoduchý život, není to jednoduchý.
0: Věřím.
1: A chce to hodně pokory k tomu životu a hodně zapření.
0: Určitě.
1: Takže
0: držím pěsti.
1: To je to nejhorší, když člověk nemůže vidět vycházet sluníčko, letět, vidět ptáčka a vidět ty svý puclíky, ty svý děti malý.
0: Tak.
1: Ty svý babičko, jak to, že nevidíš. No, neumí to pochopit.
0: No děti, samozřejmě.
1: No.
0: Dobrou noc, paní Anička, moc krát vám děkuju za příspěvek do noční linky.
1: Já taky přeju všem hodně, hodně zdraví a dobrou noc.
0: Přidám k paní Anice krátkou zprávu, kterou poslal pan Ladislav. Díky za slova o válečných zvěrstech. V poslední době mám spíš pocit, že Češi likvidovali Němce a vrcholní politici i ti, co obrátili kabáto, podporují. Díky, Ladislav, napsal pan Ladislav. Teď Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu, kdyby mohla změnit minulost, by nejraději zapomněla paní Staňka z Bohumína? To se dozvíme teď na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím. Dobrý večer. Paní Aničko, těch případů bylo moc, poněvadž jsem na 18 let tatínka na vozíčku po cévní mozkové příhodě a ve děku jsem se od vlastní maminky nedostala.
0: Ano.
1: A ono to tak vesměs bývá, když se o někoho staráte a máte o někoho strach, takže v děku se nedočkáte, je to samozřejmost. Do toho jsem měla vlastně trojitou frakturu kotníku, taky to dopadlo špatně. První operace, druhá operace a páni doktoři fifejcké nemocnice to skaňhali, ale nenaděláte nic, poněvadž brána v ráně oko nevyklobe. Tak jsem si vzpomněla teďkom, jak někdo vzpomínal rok 68. Jsem byla ještě holka, jeli jsme z pohřbu mojí nejhodnější tetičky z Pelhřimova na Ostravsko. Odložili jsme to o jeden den, poněvadž byla panika nákupy, tak jsme ještě chtěli babičce taky něco nakoupit, která ještě žila v tom Pelhřimově. Přijedem do Ostravy, neboli tehdy až do Havířova. Na to víte, lidé se zhlukovali. Byli jsme vlastně v podstatě jsme ani nevěděli, co se
0: děje. Ano, děje, ano.
1: Jenom pomalované a pootáčené ukazatele, že tatínek, i když jsme jeli autem, celou dobu jel dobře. Jeli jsme tady na Jihlavu jako na Brno a to. A v Ostravě v Mariánských horách zabloudil. No ale k tomu jsem chtěla říct, že jak se tak zhlukoval, já hloupá holka jsem poslouchala ty zprávy, které ty ženské v tom chumlu si předávaly a tehdy přijela paní Kožušníková jako od sestry ze západního Německa. A pamatuju si jenom jedno, kdy ona říkala, buďme rádi, že tady máme, nejmenovala koho, jo, na západní hranici je všechno připraveno na vtrhnutí do Československa. Jo, a já jsem zírala, jo, ale u nás doma se nikdy o tom, o tyhle věci nehovořilo. Jo, ale co mě zaráží, když už to mělo být tak špatný, tak zlý, že tady byli, ty Ukrajinci, co tady dneska jsou, to je taky komedie, když si vemte, že to právě byli jejich tátové, jejich dědové, kteří nás okupovali. A dneska my nebudeme mít na různé věci, ale na ně se doplácí. Tak mě řekněte, co to je za politiku? Jestli těm lidem došel zdravý rozum, jo, tak na jednu stranu jdeme proti Rusku, které nás ve válce osvobodilo, jo, na druhou stranu se kamarádíme s Němcema, kteří nás napadli, kteří nám ubližovali. Lidi chodili, vlastně byli odsunuti do koncentračních táborů, přicházeli o život. A zase Rusi jsou špatní, ale Ukrajinci taky bylo to původní Rusko. Jejich dědové, jejich tátové nás okupovali. Tak proč, co to je za politiku?
0: To je nějaká vysoká politika, paní Staňko, přesně tak, jak říkáte.
1: Kde je morální kredit? Není, opravdu není, paní Janičko.
0: Děkuji, paní Staňko, i za váš příspěvek do noční linky a přeji pokud možno krásnou dobrou noc.
1: Děkuji, já vám taky a především pevné zdraví.
0: I vám. Předám k paní Staňce zprávu, kterou napsala paní Petra. Dobrý večer, moje babička nám vždycky říkala, všechno zlé je pro něco dobré. A taky nám říkala, že člověk si musí projít i něčím těžkým, aby si pak vážil i maličkosti. Naprosto s tím souhlasím. Pokud bych cokoliv chtěla změnit, tak bych dnes nebyla taková, jaká jsem. Dnes a neměla bych se tak dobře, napsala Petra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

V dnešní noční lince jsem se vás po celé 2 hodiny ptala, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost, a pan Mojmír ze Svitav napsal. Taky jsem měl rád jednu dívku. Ona chtěla bohužel být jen kamarádka. Po sametové revoluci se rozhodla podnikat a když upadla do dluhů, vyřešila to sebevraždou. Nevím, jak bych jí mohl pomohl, ale vzpomínám ji v modlitbách. Nevím, jestli je to dost k tématu, jako k té věci. Tak pane Mojmíre, určitě. Prostě změnil byste ten den, kdy se to stalo. Paní Emilka z Olomouce napsala: Dobrý večer, paní Jani, hezký večer vám i posluchačům. Co bych chtěla vymazat? Rok 1966, kdy nám zemřela maminka a já 10 let jsem tohle břímě nesla celý život. A jinak bych vám chtěla poděkovat, že necháte všem otevřené slovo názoru. Moc si toho vážím, určitě nejen já. Hezký zbytek noci a další krásná témata. Děkuju, paní Emilko. Samozřejmě za váš příspěvek i za váš názor. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy krásně. Přeji dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to v úterý 18. srpna, kdy mě bude zajímat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? No a dnes už se můžete těšit na kolegu Zdeňka Nováka z pardubické redakce, který pro vás volil téma Vy a internet. K čemu ho nejčastěji používáte? Hledáte na něm zprávy a informace? Máte ho spíše pro zábavu? Nebo internet k životu nepotřebujete? Dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? No a spoustu dalších otázek, které pro vás má Zdeněk přichystané. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce, kdo z vás nikdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Jogui. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Joguiští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi, oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře,

Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít i méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířily. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Achbaluchmandži, do bílého města na hranicích země Mandži. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Achbaluchmandži leží v údolí Junkyang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli a zase znovu viděli. A jak jinaké to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo plížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále? A nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete.

Gr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se jí škalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic, skopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadzan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé, nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadzan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mě okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublajchánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný, průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno, Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery uní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby sis ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: s Bohem. Krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východe.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knih tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.